0: řekli si jedna druhé a tiše se šli před Aňšku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Aňška. Aňška soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Aňška. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Aňčce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Aňčko. A vytáhla špendlík ze své sukinky a sešpendlila jim Aňčce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Aňčka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Aňčka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Aňčka. Utekli asi předtím, drahá Aňčko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Aňčka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal, mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Aňčko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne, pravila Aňška, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Aňška vyskočila. Řekla, už to mám. A chytila skákajícího šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli džbánek smetany malé francouzce rovnou na šaty. Malý indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Ančina obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Ančinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Aňčko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Aňčku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté.
1: Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpaly se a klátily se v lehkém větříčku.
0: Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Anička po hodinovém klidu.
1: O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat. Cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama!
0: Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Anička zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem.
1: Ticho, řekly ostatní panenky, Anička přemýšlela.
0: Ano, pravila Anička, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi.
1: Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Anička s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.
2: Tara tara tap mam tap ting oh

kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě raz někdo chce postrašit, najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: kytiky mácí. Uvnitř bubu budou bubáci, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad. Opatrně jsme sešli podívat, a kde pak žádní bubáci a roboti. A věci, když se kymácí, tak rachotí. Věci, když se kymácí, tak rachotí. Bumbáci.
1: Digi hádanka.
2: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
1: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
2: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
1: No a teď ještě jednou.
2: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
1: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
2: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Houba se vůbec nedá utrhnout.
5: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
6: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase...

kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed šest. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence.
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužíček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ti pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždipku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle?
3: E.
1: Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkavou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Vidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš?
3: Ano,
1: je jako kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malounko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Je. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano.
3: Ano.
1: Ano. Ale ne.

0: Takhle se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
1: Ano, ano.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne, to není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
1: Ne.
0: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
0: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
0: No, ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale J. Pěkné J. Tak. A teď to zkusíš.
1: Ano, ano.
0: Tak, tak. No, to je ono. Jo. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se podívat, jak napsal náš makový mužiček J.
3: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužíčka další písmenka. O jako sluníčko, C jako měsíček, U jako podkovu a M jako srnčí kopítko.

0: Písničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii. Hihilíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhlo k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
4: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
3: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
4: Jenže Hihlík se teď často toulá. A já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Co pak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Co pak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
3: A, řekl Ramses, tak nashledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátů nepohnul, a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví: v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
4: Pane profesore, zvolal.
3: Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal.
4: To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu.
3: Ramses popošel do trichtýře světla, který vrhala pouliční lampa a drmolil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
4: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
0: Piggy vtipk.
5: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
0: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
6: No, to se ale nedělá, má se člověk rozdělit.
7: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtipný.

0: Proč? Třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mlsty lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání, Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aha.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkám, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě.
0: Promiň.
1: Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mas, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: Když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

a na tom zámku věž. A na té věži trámek a věř tomu, kdo chceš.

0: musíme o dům dál.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Raz, dva, tři, čtyři, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi?

0: dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhali ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
1: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
0: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
2: Tuleň!
3: Podívejte!
2: Tuleň!
0: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil, a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé, zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty, protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal, skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesáhala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
1: Pojď dál,
0: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
3: Podej mi ty ponožky.
0: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
1: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
0: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
3: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
0: Zavolal podrážděně na stařenu.
1: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
0: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak včíhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
3: Chce mě asi zabít.
0: Napadlo ho.
3: A věšák má odvést mou pozornost.
0: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl řev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
1: Tady máš své boty a punčochy.
0: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
3: Už ani krok!
0: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ní přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
4: Pluj pořád při pobřeží.
0: Promlouval k němu.
4: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
0: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen, o němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval, ve své krutosti ho prostě zabili.
3: Ale snad to jsou jen báchorky,
0: uvažoval Kivik.
3: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
0: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla, nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kde si daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
5: Co na tom záleží? Odešla, jako když si odešel můj muž a už se nevrátí. Budeme teď žít spolu, sami dva. Budeš mým mužem.
0: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
3: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
0: Blesklo Kivikovi hlavou.
3: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
0: Uvažoval Kivik.
3: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
0: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
3: Bílý medvěde, pomoz.
0: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
4: Pamatuj na mou radu.
0: Nesl se za ním medvědí hlas.
4: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
0: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
3: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
0: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
1: Kivik se vrací!
6: Kivik se vrací!
0: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček, jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek, a to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Josífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: Bílým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, kalafunka?

0: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
0: No, co pak jsem tak malý?
2: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
3: Ani nás nepřivítá a už bručí.
0: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád Cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
0: Hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze třpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
2: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
0: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
0: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už dnes večer.
0: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli. A všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusálkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci? Ale Cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
0: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby Cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
2: Hned ji vyzkouším. Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
3: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
0: Melichárku, vrať se!
3: Kde jen může být?
0: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
3: Já mám nápad, Kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
0: Hraj, Kalafunko, hraj.

0: Kamarádi, kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl? Přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku. Ty se budeš rusalkám líbit.
1: No.
2: A teď honem na bál.
3: Kalafunko, spusť na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A Sisel rudla, jak se natřásá.
3: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola. Já si půjdu pro vílu. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška. Celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
3: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor! Jde sem stonožka.
0: Ajajaj.
1: Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
1: Schovejte se.
2: Pozdě.
4: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
4: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
3: Ale já netančím stonožko.
4: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun,
3: a... Šlápla jste mi na nohu.
4: Promiňte.
3: Ahoj.

0: Au, jau, vajs, moje nohy.
1: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek víc.
0: Jak to kapánek? Celou stovku, jen si neubírejte. Jau, vajs,
1: promiňte, promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
0: Mama, jich 100.
1: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
0: Já, a smutný? Ne, já jsem veselý. Náramně veselý.
1: To ráda slyším. Tak a znovu. Pěkně krok, přísun a krok, přísun a krok, přísun a krok, přísun. Jo, no, jo, no, no.
0: Dávejte přece pozor.
1: Ale ty nejsi žádný tanečník.
0: Já se přímo vznáším, stonožko, no. Jako motýl, no. Jsem motýl.
1: Ale jdi nešika, si samým vznášením si mi roztrhl sukni.
0: Přišlápla jste si ji sama 50. nohou.
1: A teď mám pobále.
2: Sláva, sláva, stonožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
0: Ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje, moje vina. Zkazila mi celý bál.
2: Tak si jdi zatancovat s poměnkovou vílou. Tančí jako vánek.
3: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. Kránu si na ně přišel podívat měsíc. Nešetřil chválou, jak se bál vydařil. Ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen Melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
2: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
0: Tobě se mezi námi nelíbí?
2: Líbí, líbí, ale doma je doma.
4: Ale všichni tě tu máme rádi.
5: A bude se nám po tobě stýskat.
4: No, no.
5: Zůstaň u nás, Melichárku.
4: No.
2: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
3: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom vzal měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpívá s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
1: Kdo na to přišel?
2: Já už asi vím.
0: Rohy.
2: To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: No. To je perinka. Pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hají.
2: Tak dobrou noc.

račte se mi podívat do huby. Tím letím se málo kdo z vás pochlubí, jen co jsem si po obědě schrup.

Důležité soudosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Hraďte se mi podívat i sem.

svého doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni,

0: básnička,
1: povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že o kousek s paloučkou. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu ho psal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Piggy vtip. Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
2: No co?
1: Lampionový průvod.

0: společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat. Stopér, štandopér, jdeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ. Jú. A řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna. Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: Nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat 2 svazky řetkviček.
1: 2 svazky řetkviček.
0: 2 mrkve.
1: 2 mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit 2 kapky. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, 10 let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš? Vaření a všechno kolem něj, to je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy. A tak se do toho pustme.
1: Připraven!
0: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně.
0: To je dobrota.

myší. Celkem svorně věží chýši, jenže jednou vrzla vrátka,

jak si opičáčci postavili loď. Jednou se opičáčci domluvili a postavili si loď. Vypadala jako obrovský sud, na kterém stála nepořádná vesnice domečků. Místo stožárů měli tři pralesní stromy plné pomerančů, banánů a vánočních ozdob. Na větvích měli zavěšené houpačky a také jeden kolotoč. Všude plno prskavek a svíčiček, lampionů a praporků a mezi tím vším poletovali strakatí papoušci a krákorali flašinetové písničky. Hotový cirkus. Kdyby tu loď jenom zahlédl nějaký opravdovský námořník, na místě by omdlel a potom by z toho měl do smrti třesavku. Ale to víte, pořádná loď by opičáčky nebavila. Pojmenovali ji jménem Pepča. A za všeobecného jásotu a za převelikého ohňostroje vypluli na výpravu k lízátkovým ostrovům. Na břehu zanechali jen zlého opelichaného jaguára, který za nimi zuřivě pokřikoval neslušné věci a také jim prorokoval, že s tou svou kocápkou k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují. Ale opičáčci se mu jen chechtali, vyplazovali na něho své světle růžové jazyky a dělali všema čtyřma rukama dlouhé nosy. Zostuzený jaguár zle zhlížel a zalezl raději do křoví, aby se tam vypořádal s blechami ve svém kožichu. Opičáčci zatím pluli v radovánkách k lízátkovým ostrovům. I stala se taková věc, že na jednom z pralesních stromů rostlo mezi pomeranči a vánočními ozdobami červené jablíčko. A to jablíčko, kterou si chvíli utrhl jeden z opičáčků a začal si na něm pochutnávat. Pochutnává si tedy na něm a tu, z nenadání, vykoukl z jablíčka červík a povídá opičáčkovi. Necháš to jablko, ty darebáku? Je moje. Já si ho našel dřív. Opičáček se napřed tuze ulekl, ale potom se vzpamatoval a povídá červíkovi. A svoukl ho pryč a snědl jablko celé. Potom se pošťoural stopkou mezi zuby, hodil ji do moře a šel spát, protože právě začala hvězdičková noc. Za chvíli se celou lodí rozléhalo příšerné chrápání a krákorání. A to proto, že všichni opičáčci do jednoho ze spánku chrápou a papoušci zase krákorají. Pouze červík byl vzhůru a plakal. Jaký je slaboučký a jak si na něj každý silnější troufá. A tu na něj přišla zlá chvilka. Vlezl si na dno lodi a vyvrtal do jejího dna dírku. Potom si vylezl na nejvyšší strom a díval se, co se bude dít. A opravdu. Dírkou začala téct do lodi voda a začala ji pomalu potápět. Opičáčci by ještě dlouho nic nevěděli, kdyby se jednomu z nich nezdál sen, že se koupe doma ve vaničce a zrovna si to chtěl pochválit, ale sotva otevřel pusu, napil se slané vody a tu se probudil a začal vřeštět strachem, protože byl opravdu až po krk ve vodě. To už ale začal opravdu poplach a ve chvilce byla loď Pepča plná košilatých opičáčků, protože opičáčci spí v nočních košilích. A ti hned vylezli do korun stromů a společně s papoušky ve strakatých pyžamech křičeli pomoc! Pomoc! Hned si všichni vzpomněli na proroctví zlého opelichaného jaguára, že k lízátkovým ostrovům nikdy nedoplují a nářky a kvílení nebrali konce.
Kolem Pepči se schromáždily všechny stříbrné sardinky z celého moře, vystrčily z vody kulaté pusinky a tichounce se posmívali opičáčkům, že neumějí plavat, jaká je to hanba. A strouhali jim ploutvičkami mrkvičku. Ale opičáčci si toho nevšímali a jen zborově vřeštěli, až z toho nakonec běhal sardinkám mráz po zádech. A tu se stala taková věc, že jeden z opičáčků chtěl z pralesního stromu přeskočit na měsíc, který se přišel zvědavě podívat, co se děje. Ale nějak si to ten opičáček špatně vypočítal, anebo se měsíc ulekl a uhnul, zkrátka opičáček spadl do moře, jen to žbluňklo. Tu chvíli se sardinky rozprchly, jako když do nich střelí. A nastalo hrobové ticho. Dokonce i měsíc se polekal, protože to vlastně tak trošku zavinil a honem se schoval za fialový obláček. Ostatní opičáčci si dodali konečně odvahy, aby se podívali, co se stalo jejich kamarádovi a jaké to je, když se někdo topí. Ale tu s údivem vidí, že opičáček se vůbec netopí, ale že stojí jen po kotníky ve vodě. Drží si před nima rukama košily a ocásek, aby si je nenamočil, a pusu má strachem otevřenou do kořán. Ale to se už začalo rozednívat. Za mořem vykouklo střapaté sluníčko, ještě celé červené od spánku, zívalo a protahovalo se a vydalo se pomalu na svoji každodenní pouť. Všechno se rozsvětlilo a tu opičáčci uviděli, že se netopí a že se zbytečně strachovali, protože najeli v noci na břeh Lízátkového ostrova a ani o tom nevěděli. Všude, kam jen oči dohlédli, se rozprostírali Lízátkové pralesy. A tu se všichni opičáčci rozesmáli a křičeli hurá! Byli zachráněni. To si oddechli. Dírku v lodi honem zazátkovali, vodu vylili a naložili ji vrchovatě lízátky. A potom pluli se slávou jako hrdinové domů. A víte, co se stalo s tím červíkem? Řekl si, že už s těmi opičáčky nepojede, když jsou takový. A zůstal na Lízátkovém ostrově. Našel si tam jeden tajný kokosový ořech, udělal si v něm útulný moderní byteček s vykachlíčkovanou koupelnou a s balkónem a žije si tam v klidu možná až dodnes.

Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak 3. dne, popolední, celý zarmoucený, už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezitím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil: polib mne. Ale mládenec zvolal: odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. 2. den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postavil se proti němu, prosil opět: polib mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. 3. dne zdálo se mu zas: dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si,
že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku, sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil. Slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijíti, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království, a jednu svou dceru bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 2 dny, však lehko se mohu zase dostat i zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si myslili, kdybychom jemu ten prsten mohli vzíti, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec. Přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili,
jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali, tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem, pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslil si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí.

přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat i do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.

0: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne z vodu tryskem? Kdo je to?
1: Kdo pak ví?

0: moři plují...
1: Rybičky!
0: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
1: Velká ryba.
0: Velká ryba, ta největší.
1: No, velryba.
0: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
1: proud vody,
0: a to je ten vodotrysk, ano. Já ti naučím písničku.
1: Jo, tak jo.
0: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
1: Je,

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím. Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brodí. brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné plachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů, tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu, sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojen. Jen ať se mi smějí.

0: Luister.
1: Mám pro vás novou Figy básničku. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jedno. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: No, ale ja si stejne radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, krtku, já ti to oplatím. A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
2: Piggy vtipk.
3: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
4: Dědo, ty nemáš zuby, že?
5: Ani jeden, zašišlá děda.
4: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
5: sníst. No právě.

vzduch, když je nebe jasný, každá svítí zapojená v těle. Z pevné sítě komety sviští nočním vzduchem, oproti hvězdám jsou slabé duchem a dinosaurus už mete z hor, nech se na něj

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, zvolala
0: malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší, Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa, anebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prýže by se nebál, obraže by přemohl, loupežníka, že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč a ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty. Vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta. Jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém, navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo. A nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, a neb, jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu, a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vyjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších, a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrnil polichoceně, opřel se o borovici
a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř, akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji,
že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: Křeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej, kluku, zrzavá, já mám na tě štěstí.
1: Figy hádanka.
2: Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to?
1: Kdo na to přišel?
3: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
4: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu?
3: A nemůžu je dostat pryč? Furt se musím drbat.
4: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
3: Máš pravdu.
1: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.
5: Zdraví vás Březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s Krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila tři krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl tři radlice. Dvě pilně orali, třetí se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale už klíbla se radlice. Co bych se namáhala, ty dvě na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli dvě řádky husté, třetí na pět kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
2: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice. Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla. Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla? Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
1: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
3: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
2: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy.

i nejlepší kamarádi. Zajíčí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: Je, s tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justino, taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justina a sedí tady a... Prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo, nečti. Hugo, nebezpečí, Justina v akci. Hugo.
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz, ne, dva ne, a...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru, ne? No a pak si vzpomněla na to uklízení.

0: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justino. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justino, ale děkuji, není to třeba.
0: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
2: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
2: To vím, Hugo, já to vím.
0: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
2: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
0: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
2: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také podkoní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
0: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
0: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
0: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
0: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
0: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
0: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuji ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
2: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
0: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
2: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
0: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
0: ahoj,
1: příště.
0: Ahoj,
1: příště, ahoj.
0: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
0: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
2: No to se nebo, Justino, počte.
0: No.
2: A parádně.

rvací hejru nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Gigi básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Zlatovlásko, rád tě mám. Zlatovlásko, rád tě mám.
1: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
2: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
1: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
3: Hmm.
2: Piggy vtip.
1: Maminka se ptá. Pepičku, co děláš?
3: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
1: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
3: To se nestane, drží mi ho Anička.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Mutýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro Pietran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako soudce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Tche, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako soudce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane soudce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane soudce. A Burásek sahá soudci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hujá, dětské písničky!

0: přecpaná zeleniny. Mé, mé.
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce.
2: Netopíří kouzlení. Simsala pum, pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko, půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: U kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, ale nahladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes Princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam. No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
0: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
3: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
0: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
0: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
0: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka?
0: Zakňural Vítek.
3: V práci, odpověděla Alena.
0: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
3: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
0: A ty? A kde je Vojtíšek?
3: A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu. Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
3: Zlobila se snad na Vítka?
0: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek. Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli. Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven. Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
3: Proč spí, divil se Vítek. Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
2: Má prázdniny, odpověděla maminka. Chceš mu něco?
3: Aby se mnou šel k babičce.
2: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
3: A proč nejedeš na Vinskovi?
2: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl. Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kameníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechal je před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mně skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky!
2: Křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dosínky, co pak nevíte, že babička jela do Prahy?
2: Ale dosínky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
2: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
2: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu. Ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad.
2: Prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. V
0: Vlastík nadskakoval u brangy, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
0: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě razem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
0: Přikývl Vlastík. A hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
4: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí!
1: To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme?
4: To ví jen Vincek
1: a hříbě to neví.
4: Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí.
1: Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil.
4: A proč? Nám se jde moc pěkně.
1: Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
0: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, ocas za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtěl. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstaň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a řechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobila taky. Plastík začal hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
1: Je, poslouchám.
0: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
1: Co nakládají vojáci, co?
0: Munici.
1: Co to je?
0: No, to je střelivo.
1: Střelivo? No. Jo, to, co vybuchuje.
0: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes. To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
1: Yeah.

chodím do školky, už na mě čeká škola. Nejdřív jsem byl másek,

0: Vrána a džbán. Bajka nás učí, že se vyplatí zachovat rozvahu i v nouzi nejvyšší. Vždyť nouze naučila i Dalibora housti. Černá vrána při svých toulkách krajem jednoho dne zabloudila. Ocitla se na vyprahlé pláni, která jakoby konce neměla. Nikde ani strom či keř v jehož stínu by si mohla odpočinout. Bezhlavě lítala sem a tam, zúžovalo ji horko a trápila žízeň. Nakonec vysílená klesla k zemi a těžce se vlekla vpřed horkým pískem a kamením. Najednou před sebou uviděla spola zasypaný hliněný džbán. Snad ho tam zapomněli pastevci, kteří tudy z jara hnali svá stáda. Vrána prostrčila hlavu úzkým otvorem a podívala se dovnitř. Na dně se leskla voda. Ale místo, aby se zaradovala, začala bědovat.
1: Ach, ach, já nešťastná, jak se mám napít, když můj zobák je příliš široký a nedosáhne ke hladině? Když džbán nakloním, převrhne se a voda vyteče do písku.
0: Nebyl tu nikdo, kdo by vráně poradil či přispěchal na pomoc. A tak musela vzít rozum do hrsti sama. Další hodiny na slunci by bez vody nepřežila. V nouzi nejvyšší dostala nápad. Začala zobákem sbírat oblásky a jeden za druhým opatrně házela do džbánu. Jak kamínků přibývalo, hladina vody začala stoupat. Netrvalo dlouho a vrána se konečně mohla napít. Bezradnost a plané naříkání by ji zahubilo. Dobrý nápad a rozvaha jí zachránili život.

čas, zraje klas.

0: měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Vzhledem k dobré duši její, chvilku jara dopřejme.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přece ví. Tak když pánbu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš, mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím stačí taky jeden, jako má von, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, v očima vokolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pánbu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve melo. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, tenže vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma v okni je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrouna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš, tak von zas vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže, tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kdepak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj z lípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu sedmkrát odměnil.
1: Repetilky hádanka.
2: Repetilky v rákosí, celý večer klábosí.
1: Kdo pak ví?
3: Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Co
4: no?
3: To děláš?
4: Radím ti.
3: Jo, ty repetáš.
4: Ano.
3: Kdo pak repetá takovým hláskem?
4: No.
3: V rákosí, večer, oh, když je třeba u rybníka.
4: Tak jsou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma, zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán, já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno. Co já řeknu, mě on odpoví. No to víme. No to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme. No to známe. To není nic nového.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

titul pravého Kocourkova se odpradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy tentýž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu Dnes se jede, podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument Dnes se jede, přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali Už jsme tady a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá, pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u Zlého kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje. Hlediště potom na nenápadný pokyn bouřlivě zatleskalo, načež písaři ukázali lidu zapečetěný bílý pytlík, z něhož vyndali jednu černou a jednu bílou kočičí oháňku a prohlásili. Který z pánů purkmistrů vytáhne z pytlíku bílou oháňku, zahájí podle dohody kocourkovský sněm a udělí si slovo. Bílou oháňku vytáhl purkmistr ze Šildy a spustil. Vážení zástupci měst kocourkovských, dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným kocourkovem je Šilda.
Šilperk, Šilperk! Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci. Šilda, Šilda! Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy. Klid, prosím, klid! Pokoušel se je utišit předsedající purkmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své purkmistry na slovo poslouchat. Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím, staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov. Když dneska my, kráčíce ve šlép jejich svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil purkmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský purkmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák vyda na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí purkmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města. Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský purkmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku. Nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova? Jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobylému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rynku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne. Po řeči šilperského purkmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající purkmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok. Proto letitý spor budiš rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy
nakrmí špeclemi orlí mláďata na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu. A o výkonu podají zprávu do Schilperka, doloženou 2 škopky špeclí ozdobenými orlím peřím. Za B. Schilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Schildy, aby šildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého Kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Schildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevily se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen 2 příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilperáci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Schilperku přibližně ve stejnou dobu byla na rynku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal sečbil, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali. Usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova. Dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával. Ležel na zemi, nehýbal se, oči vyvalené do prázdna, jazyk vyplazený do písku. Místní zvěrolékař se k němu naklonil, ohmatal mu puls a zvedl mu víčko na oku. Potom prohlásil, oběsil se vůl jeden. Co teď s ním? Zněl po rynku jeden hlas. Guláš, rozhodl purkmistr. Tím se stalo, že ani tentokrát žádná strana titul pravého Kocourkova nevyhrála, a spor o tom, kde leží pravý Kocourkov, zůstal pořád nerozhodnutý.

0: Piggy vtip.
1: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
2: Tady nic nechytíš.
1: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
2: Tady opravdu nic nechytíš.
1: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
2: Tady fakt nic nechytíš.
1: Muž se zmateně ozve.
2: Kdo to pořád mluví?
1: A zhora se ozve.
2: To jsem já, správce zimního stadionu.
3: Tak tam opravdu nic nechytíš.

0: přes všechna vyhrožování ho toho rána vzali rodiče s sebou do města na nákup. Rudolf nakupování zbožňoval. V hračkářství byl v sedmém nebi a v papírnictví propisky, pastelky, gumy, ořezávátka a vůně nového papíru. Prostě nádhera. V květinářství ale začalo Rudolfovi podivně hučet v levém uchu. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost. Měli namířeno do železářství. A to je teprve něco. Šroubky, matky, podložky, karabinky. Není nic krásnějšího. Jenže potom se ozvalo hučení i v pravém uchu. Co to je? A právě když maminka kupovala od řezníka kousek hovězího na polévku, prolétlo mu oběma ušima nepřeslechnutelné prasknutí. Rudla se vyděsil.
1: Mami, mám něco s ušima.
2: S tím se moc nechlup,
0: odvětila maminka nezúčastněně s očima přilepenýma na ručičce řeznické váhy. Celou cestu domů Rudolf zarytě mlčel. Tušil, že to s jeho ušima není jen tak. A pak se to stalo. Když chtěl vstoupit brankou do zahrady, něco ho zastavilo. Nemohl tam ani zpátky.
3: Rudánku, kde jsi?
0: Nevěnovala maminka Rudovi obvyklou pozornost. Tatínek totiž rozčíleně hodnotil poslední fotbalový zápas a ona mu láskyplně naslouchala. Konečně se na syna otočila.
3: Kde se tak loudáš?
0: Poslední slovo vyjekla naprosto nekontrolovaně, protože se jí naskytla v skutku nevšední podívaná. Rudolf vypadal jako jelen šestnácterák, zaklíněný v zahradní brance. Z uší mu vyrůstaly větve, na nich se nedočkavě nalévaly obrovské pupeny. Po chvíli strnulého úžasu rodiče zdárně vyprostili Rudolfa z branky a začali zkoumat rostlinu z bezprostřední blízkosti.
3: Dejte to pryč,
0: kňoural Rudla. Rodiče by synovi rádi pomohli, jenže jak? Větve byly přirostlé tak pevně, že jakékoliv cloumání či kývání s nimi bylo naprosto zbytečné. A použít sekeru či pilu? Vyloučeno. To by bylo přinejmenším nerozumné, ne-li šílené. Zelené pupeny mezitím nabyly velikosti pingpongových míčků. Nasedat, zavelel tatínek. Ať jsme tam dřív, než nám kluk vykvete. Než bys řekl švec, seděli všichni v autě. A než bys řekl dvakrát švec, už vystupovali před výzkumným ústavem botanickým. Jakmile vstoupili dovnitř, začali se zbíhat vědci. Všichni nadšeně vykřikovali. Rudolf sice jejich nadšení nezdílel, ale nepřekvapovalo ho. Moc dobře si uvědomoval, že vypadá jako chodící ikebana. Hotové šílenství však mělo teprve nastat. Pupeny totiž začaly pukat. A před úžaslými zraky všech se rozvíjely do prazvláštních, nádherných růžových květů. Vědci neskrývali dojetí. Drobná plačící žena v plášti se hlasitě vysmrkala a přiškrceným hlasem pronesla.
1: Vždyť on vypadá jako nevěsta.
0: Teď se rozplakal i Rudolf.
3: Dejte to pryč, já nechci.
0: Nebuď bláhový, chlapče, takový unikátní exponát. Ten musíme nejprve důkladně prozkoumat, nepotěšil ho starý profesor. I když chápu, že pro tebe je poněkud nepohodlný,

0: Nepohodlný tedy byl. Větve těžkly a překážely, květy omamně voněly a jejich vůně přivábila čmeláky. Ti do obrovských květů nalétávali v mohutných rojích. Po třech nekonečných dnech květy opadaly. Větve se obalily drobnými zelenými lístky a na místě květů se objevily první plody. Velké, rudé, spirálovitě stočené lusky. Všichni propukli v jásot, až na Rudolfa. Ten se málem zhroutil.
1: Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
0: Naříkal zoufale.
2: Protože si rostlině poskytl ideální živnou půdu, odpověděl starý profesor věcně.
0: Když si však všiml Rudolfova zdrceného výrazu, dodal povzbudivě.
2: Neboj, už to nebude dlouho trvat. Tedy pokud se nemýlím a skutečně se jedná o spirálovník ušatý.
0: Profesor se nemýlil. Šestý den předvedl spirálovník své poslední parádní číslo. V jeden okamžik se všechny rudé lusky roztočily, praskly a z rozevřených pouzder vylétly tisíce ochmířených, různobarevných semínek. Průvan je roztočil ve vzdušném víru a otevřeným oknem odnesl pryč. Větve i slístky v zápětí seschly a zcela bez života vypadly Rudolfovi z uší. Ten na nic nečekal a upaloval k umyvadlu.
2: Důkladně, jak nejdůkladněji to jen šlo, si umyl uši.
0: Věděl přece, že vzduchem poletují tisíce semínek spirálovníku ušatého a hledají ideální živnou půdu.
2: Kde pak ji asi najdou?

Dneska je den, kdy nikdo nebude snědem. Je jen jeden svátek zvířecí.

0: písnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcaj to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
1: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
0: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopidlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
1: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
0: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
1: Víš co, já to s tebou zkusím.
0: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
1: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrch je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopidlna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
0: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přenesl ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
1: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidlna.
0: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
1: Všecko je prohraný.
0: A dupl si na Cipíska.
1: Co si mi to přinesl?
0: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
1: To má být bitevní lejstro!
0: Rozkřikl se generál.
1: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
0: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci odsojek dověděli, co za Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
2: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
1: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
1: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopidlna.
0: No kanon Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani...

0: Figy hádanka.
1: Bílý bratr.
2: Bílý brácha.
1: Vždycky čekám.
2: Co zas spáchá?
1: Z kouzelného klobouku.
2: Skočí rovnou na louku.
1: Jeden cvičí.
2: Druhý nechce.
1: Každou práci.
2: Zvládnou lehce.
1: Spolu baští chleba krajíc.
2: Žádný chlapec.
1: Prostě zajíc.
0: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
1: Tak dva králíc.
0: To je snadná hádanka. Dva králíc.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil a svítil. Celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: Tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty můj broučinku, i ty můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek. A tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila. Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
1: Ahoj, písklata!
2: Hodně.

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají? Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený? No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla! Heč, heč, heč, hej, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně, hodně, hodně, hodně, hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Niam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinut. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naráz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím, máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny, no Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: Na vrbičkách kolem bošileckého rybníka byly rozvěšeny různobarevné pentle, aby každý věděl, že vévoda vod jihočeských Venculín III, zvaný Sličný, oslavuje výročí svého vzniku. Gratulanti byli převážně staří i prastaří. Všichni byli zelení jako žáby, mnozí víc dobrčálova. Přinášeli dary výdané i nevýdané, kapky z jinovatky proti stárnutí, dešťovky nakládané v marinádě, nadívané maliny na jedno zblajznutí, komáří sosáčky v remuládě, v rosolu stehínka jepičí, medové plástve velký kus, vajíčka mravenčí v jehličí, sušený rampouch, co by mls. Všechny ty dobroty ani neumím pojmenovat. Snad každý druhý přinesl utopence. Utopence měl Venculín nesmírně rád. Na oslavu připlul i Lužánek, se kterým se Stulík a Blatoušek znali už od památné pranice u Rožmberka. Měl fráček štičí barvy a bez boule na čele a s pusou narovnanou z něho byl zase krasavec. Dary dárců přejímal osobní strážce vévody Salakvarda. Oslavenec se na každého uculil a s každým se objal. Někomu řekl, i ty stará košatino, jinému, mokrofousy, šuldo, šulínku. Každému pěkně. S někým se neviděl 100 let, tak bylo plno vyptávání, co je nového ve starém rybníku, jak rostou kapři a tak. Všichni se usadili kolem trůnu a hodovalo se, až se na hladině rybníka dělala mastná oka. Po slavnostním obědě se hosté nemohli dočkat, až Venculín popustí uzdu svým vzpomínkám. Vyprávěl jenom jednou za 100 let. Pokaždé něco nového, neslýchaného, co se ještě nestalo a stane se v budoucnosti. Dřívějc jsem brázdil vodu Vltavy. To vám byla řeka čistá, místy i bystrá, řeka Krasavice. Pozdějc si lidi vodu pošpatnili a nejenom ve Vltavě. Pro dobrou vodu pak museli do hloubky země. Když lidi nepřijdou k rozumu, bude dobrá voda na zlato. Odmlčel se a za chvíli pokračoval. V jednom čase si lidi usmysleli spoutat Vltavu. Začali zadržovat vodu a stavěli přehrady. Kvůli jedné přehradě zatopili vesnice i stromy a vzniklo jezero. Lipno ho pojmenovali. Přehrad postavili víc a v každé se točily vrtule. To byla past na vodníky. Turbíny tomu říkali. Turbíny hučely a vířily vodu. Vcucli vodníky a rozsekali je na kousky. A to byl konec vodníků ve Vltavě. I já jsem byl vcucnutej a rozsekanej na kousky. Podivení bylo veliké. Vcucnutý a rozsekaný Venculín seděl na trůně netknutý. Venculín je ale z podivení vyvedl. Všichni jsme byli vcucnutí a rozsekaní na kousky. Jenom já jediný jsem měl v jednom kousku špetku fištrónu. Začal jsem ve vodě sbírat kousek po kousku a dávat je k sobě. Vy teď víte, že každej kousek, který jsem našel, nebyl můj, ale každej, který padl, byl dobrý. Nějakou dobu trvalo, než jsem se dal dohromady a když jsem byl jakž takž celej, odešel jsem z Vltavy, abych nebyl zase vcucnutý. Přeonačil jsem se z říčního na rybničního vodníka. A to víte, jaká to byla šlamastika. Nerad na tu dobu vzpomínám. Ještě mi chybí malíček na ruce. Ukázal pravou ruku a malíček mu opravdu chyběl. Kdybyste někde nějakej zhlídli, přineste ho a já budu úplně celý.
1: Po vyprávění vylezl žabák žblabuňka na břeh a všechno, co slyšel, vykvákal. Kdo to slyšel, ten se smál. Vodníci ale věřili, že tomu tak bylo. A co nebylo, snad teprve bude. Pod vodou se přece nedá mluvit jen tak do větru. Opozdilým gratulantem byl prastarý vodník z druhého největšího rybníka bez dřeva. Přinesl dar nejvzácnější. Bez okázalosti ho předal Salakvardovi, s Venculínem se objal, poblahopřál a musel spěchat zpátky do svého rybníka. Měl napilno. Darem bylo modré z nebe s bylinou svatého Jána nakládané vláku z ibišku a slazené šťávou z kořené lékořice. Modré z nebe málo kdo spatřil, snad jenom v odrazu na hladině. Ani Salakvarda takovou vzácnost nikdy neviděl a tak se divil. Po převzetí daru se kradmo rozhlédl, jestli nikdo nekouká, a když si myslel, že nikdo nekouká, šups s darem pod frak. Koukali Stulík a Blatoušek a nevěřili svým očím. Salakvarda krade! Přitočili se k Salakvardovi každý z jedné strany. Dej modré z nebe, komu patří, poručil Stulík a Blatoušek se připojil. Nebylo pro tebe.
2: Co si to dovolujete, o capkové pasovaní?
1: Cedil skrze zuby vstekle Salakvarda.
0: Když nedáš, řekneme to Venculínovi, pohrozil Stulík.
1: Venculín právě započal další vyprávění o době, kdy vodníci zhynou kvůli znečištěné vodě a lidé si je budou muset vymýšlet, protože bez nich by byl svět chudší.
0: Vrať, co si ukradl, křičel na Salakvardu Stulík. Ticho tam, ozval se někdo z hostů. To Salakvardovi stačilo. Kývl na stráž a nechal Stulíka s Blatouškem vyvést strůní tůně. Cerberus je pak odvedl do vězení. Vězení to bylo strašné. Přednedávnem totiž jeli po břehu medvědáři a v kleci měli cvičeného medvěda, se kterým vystupovali na poutích. Na hrázi praskla vozu náprava a klec i s medvědem spadla do rybníka. Jen tak na poslední chvíli stačil medvědář vypřáhnout koně a zachránit medvěda. Klec vytáhnout nemohli. Potopila se. Nikomu to nehlásili, protože by měli ke škodě ještě popotahování za znečištění rybníka. Salakvarda se o kleci dověděl a právě do ní nechal zavřít Blatouška se Stulíkem. Sám zajistil petlici velikým kolíkem a klec nechal hlídat Cerberem. Nešťastníci seděli v koutku, třásli se strachem, dušičky v nich skomírali. Ale nebojte se, jistě jim z vězení někdo pomůže. Ale kdo to bude, to vám povím až zítra.

0: Kurvinková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvinku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Jdeš pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic.
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší. Ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
1: Je. No jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic. Jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřímnul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs?
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním, protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Je, tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš taťuldo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají. Říkala pančelka.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
4: A jestli se vám básnička líbí,
5: běžte na www.pigy.cz
6: a tam ji najdete.
7: O Smolíčkovi. Smolíček byl malý pacholíček, žil u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu A vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby dobře zavřel dveře a nikoho nevpouštěl dovnitř. Smolíček měl vždycky zavřeno a dlouho se nestalo, že by někdo zaklepal na dveře. Jednoho dne ale někdo klepal na dveře a když se Smolíček ptal, kdo to je, ozvali se zvenku líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček ale neotevřel a tu hlásky venku ještě líbezněj prosili. Smolíček by jim byl rád otevřel, ale bál se jelena, že jim neotevře ne a ne a taky neotevřel. Když přišel jelen domů, řekl mu Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. On že jim ale neotevřel. Dobře si udělal Smolíčku, že si neotevřel. To byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. A Smolíček byl rád, že poslechl. Druhý den šel jelen zase na pastvu a Smolíček zavřel dveře. Zanedlouho se přede dveřmi ozvaly ještě líbeznější hlásky než den minulý. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček že neotevře, ačkoliv by byl rád otevřel a podíval se na ty jeskyňky. A tu se jeskyňky začaly přede dveřmi třást zimou a tak usedavě plakat. Až to bylo Smolíčkovi líto, tak jim maličko pootevřel dveře, jen tolik, co by tam mohli strčit dva prstíčky. Jeskyňky mu moc děkovali, hned strčili mezi dveře dva bělonké prstíčky, pak celou ruku a huš, už byli v sedničce. Chytili Smolíčka a utíkali s ním pryč. A tu začal Smolíček volat. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen se pásl nedaleko a jak uslyšel Smolíčku v hlas, přiběhl a jeskyňkám Smolíčka vzal. Doma dostal Smolíček na pamětnou, aby příště nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, i kdyby jeskyňky ještě líbezněji prosili. Několik dní nikdo nepřišel. Až jednoho dne se zase přede dveřmi ozvaly hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zas půjdeme. Ale Smolíček jakoby je neslyšel. Až když se začali zimou třást a tak moc prosili, aby je nechal jen trošinku se ohřát, tak teprve potom jim řekl, že proto neotevře, že by ho zase odnesli. Ne, my tě neodneseme. A kdyby, nemusíš se ničeho bát. U nás by se směl lépe než tady. Všeho bys měl hojnost a my bychom si s tebou pořád hráli. Smolíček se nechal zase umluvit. Pootevřel dveře a jeskyňky vtrhly do sedničky, chytili Smolíčka a utíkali ven. Hrozili mu, že ho zabijí, když s nimi nepůjde. Smolíček zase volal. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Ale tentokrát Smolíček volal marně, protože jelen se pásl daleko, Smolíčka neslyšel a jeskyňky si Smolíčka odnesli domů. Je pravda, že se Smolíček měl u jeskyněk dobře. Krmili ho samými lahůdkami, ale to jen proto, aby stloustl a pak ho chtěli zabít. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když už byl Smolíček mnoho dní u jeskyněk a snědl moc a moc dobrot a lahůdek, přišli k němu jeskyňky a aby jim ukázal malíček. Když ukázal malíček, řízli do něho, aby zjistili, jestli je už dost tlustý. Už se jim zdál dost tlustý, tak ho vzali, svlékli ho, položili do korýtka a nesli ho do pece. Smolíček je prosil, aby se slitovali, ale jeskyňky s ním žádné slitování neměly. Smolíček se dal do pláče a volal: za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou, smolíčka, pacholíčka, jeskyňky pryč nesou. Jen to smolíček dořekl, ozvali se rychlé skoky, jelen zlatoparohatý přiběhl, nabral smolíčka, pacholíčka na parohy a uháněl s ním domů. Doma dostal smolíček, že zase neposlechl. Plakal a slíbil, že už bude vždycky poslouchat a že už nikdy jeskyňkám neotevře. A taky neotevřel.

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva kraje.

a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách, s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod Brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most. Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou, jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák.

0: Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli Kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na Kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka. Kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta o dávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Nu, Na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu. Uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož, co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i Rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovi o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to. Pan Josef, jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditina mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by je loďkou po malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoli se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žblunklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jak je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky, skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšera mostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, ráz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk. Hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší. Jak často vykládá v hostinci u měšťánků, cítím vodu na dálku, každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.
1: Kamarád Bubák, možná, že už máte, anebo určitě dříve nebo později mít budete nějakého kamaráda nebo kamarádku. Jenomže takový kamarád nebo kamarádka se nedá koupit v cukrárně, ani v hračkářství či někde jinde. Kamaráda či kamarádku si dokonce nemůžeme objednat ani v zásilkové službě nebo najít na inzerát. Mít pořádného kamaráda, na kterého je spolehnutí, si musí každý najít sám. Možná, že znáte třeba dvě holčičky, které si půjčují panenky, chodí spolu na procházky a také si pomáhají, když to jedna nebo druhá potřebuje. Náš nejlepší kamarád může být třeba také pejsek nebo kocourek a já nevím, kdo všechno. Je to zkrátka vždycky ten, koho máme rádi a s kým je nám dobře. Pohádka, kterou vám tady budu vyprávět, je také o takových dvou kamarádech. Jeden se jmenoval Vlastík a ten druhý, no, vezmeme to po pořadě. Vlastík si hrozně moc přál mít nějakého kamaráda, ale nějak se mu to nedařilo. Znal sice hodně kluků z okolí, ale nikoho, koho by za kamaráda chtěl. Na každém mu něco vadilo. Jeden mu nechtěl půjčovat hračky, druhý mu na písku bral lopatičku, třetí se pořád prál, čtvrtý se zase prát neuměl a tak to šlo stále dokola. Vlastík měl sestru, která byla o něco málo starší než on. Ta kamarádku měla a nejraději si s ní hrála na půdě, protože tam je nikdo nerušil. No a aby tam malý vlastík nechodil za nimi, řekla mu sestra, že na půdě jsou bubáci a že by si ho vzali. Vlastík, protože byl ještě malý a tudíž nepoznal, že si z něho sestra dělá legraci, by na půdu nevlezl ani za nic. Jednou se přijel za Vlastíkem podívat jeho dědeček. Vlastík ho měl rád, aby ne, když dědeček dovedl vyprávět tolik zajímavého a dovedl vymýšlet i pěkné hry, které Vlastík tak rád hrál. Jednoho dne děda povídá Vlastíkovi: dojdi na půdu, je tam po mně taková stará poštovská čepice, kterou jsem nosil, když jsem byl ještě zaměstnán u pošty. Přines ji dolů a budeme si hrát na pošťáky. Ale Vlastíkovi se na půdu nechtělo. Co je s tebou? Ty si nechceš hrát? Zajímal se dědeček. Vlastík se trochu ošíval a pak povídá: hrát si chci, ale na půdu nepůjdu, protože jsou tam bubáci. A málem se rozbrečel. Děda se nejdříve rozesmál a pak vysvětlil Vlastíkovi, že bubáci nejsou. A když tak jedině, že je sám bubák, kdo jiného bubáky straší. Kdo ti to prosím tě napovídal? Zeptal se děda. Vlastík mu popravdě řekl, že to byla jeho sestra se svojí kamarádkou. Tak počkej, to je za to vytrestáme, napadlo dědu. A když druhý den přišel za Vlastíkem, přinesl si staré potrhané prostěradlo, podivný velký černý klobouk, oči si podmaloval černým uhlím, přinesl i starou foukací harmoniku, do které, když se fouklo, tak to znělo, jako když vyje vlk. Různě se zmaloval, nastrojil tak, že kdyby Vlastík nevěděl, že je to jeho dědeček, byl by se ho lekl. Potom si děda s Vlastíkem něco pošeptali, na něčem se domluvili a odebrali se na půdu. Netrvalo to dlouho a přišla Vlastíkova sestra ze školy domů. Její kamarádka s ní. V kuchyni si vzali malou svačinu a hned si šli hrát. Kam jinam než na půdu. Tam ale na ně čekalo překvapení. Seděl tam malý Vlastík a byl naprosto klidný. Co tady děláš? Rozkřikla se na něho sestra a pokračovala. Chceš, aby tě vzal bubák? Proč by mě bral bubák? Bubák je můj kamarád, řekl Vlastík a dodal. Bubáku, kamaráde, pojď ke mně. Jen to dořekl, vykoukl za trámem zmalovaný, hrozně oblečený děda, který ke všemu ještě foukl do harmoniky, z níž se ozval hrozný zvuk. Obě holky se tak lekly, že jim vypadly svačiny na zem a s ohlušujícím pištěním běžely z půdy dolů. Nechtějte ani vědět, jak jim v tu chvíli bylo. Moc dlouho po téhle příhodě si pamatovali, že nemají strašit malé děti. No a Vlastík, ten už se bubáků nikdy nebál, protože věděl, že bubáci nejsou. No a když, tak jenom jeden. A ten je jeho nejlepší kamarád.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zubají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět, ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Když namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš teda něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: No? Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško, které které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Ale, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.
2: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla a měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už. A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal jí za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, Kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku, přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl: jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka, ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z Čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ jí objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanížovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy, Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku? Zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z Čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z Čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček.
3: Spí, řekl princ.
2: V tom panenka otevřela oči a vzdychla.
3: Mně je strašně špatně.
2: Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček.
3: Ale kde pak, řekl princ, předspala se cukrovým.
2: Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo.
3: Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ.
2: A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha.
3: A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem,
2: stačil ještě pyšně říci princ a chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně?

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babičko...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
0: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
0: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
0: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naši kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
0: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Je, kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
0: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte. Ale nic jsem nenašla.
0: Už. Je, na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
0: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
0: Hop a skok. A Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
0: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
0: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Je, co to tu voní? A lítá, a utíká, a šumí, a šplouchá. Je, a mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá

0: čumáčku a do tlapek jau, jau, jau, jau, jau. Pustíš mě? Nepr se se mnou, nebo.
1: Mourinka se zapletla do trnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
0: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
1: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
2: Kde je Mourinka? Žena utekla do lesa. Já se zblázním, co když někam spadne, nebo ji něco uloví.
3: Babičko, od takhle se zbála o mě.
1: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny a v lese se udělala tma tmoucí.
0: Je, kde to jsem? Mám hlad a je mi zima. Kde je moje mlíčko? O, babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
1: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
2: Podívej, na maliní je cárek Mourinčiny mašle. Jdeme dobře.
4: Mourinko, kde jsi?
2: Mourinko!
4: Mourinko!
2: Dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
0: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
1: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
0: Dali mi mašli, aby mě našli. Domů mě odnesou. To dobře vím. Mňau.
5: Všichni to slyšte, za uši pište, neuteču vám tam, kde všecko smím.
6: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
3: Babičko, uvážeš mi mašli? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky.
1: No, někdy ne.
6: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a

Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straší.

0: jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci šlubka. A nakonec přišlo to nejhorší, protože v tom přišlo Andule kýchnout. Takže místo, aby za sedmé táhle houkla, vydala krátký číkavý zvuk a současně se s ní ulomila větev. A tak jsem se nepovedlo.
1: Cos to vyhoukala, Andulo?
0: Zachychtal se na sousedním stromě havran sejrec, který vzniku strašidel rád přihlížel.
2: Strašidlo,
0: odpověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
2: No, nazdár,
0: zašeptala zdrceně. Nazdár, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
1: Zaburácel havran sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
2: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla můj směšný tvar.
2: A to si ještě představ, sejrče,
0: vzdychla si,
2: že to dnešní strašidlo se mělo jmenovat Habakuk žhnoucí oko.
0: Zakřičel havran sejrec.
1: Takovéhle pitvorné stvoření se může jmenovat maximálně Pepi Bubu.
0: Beru, vyhrklo jsem nadšeně. To je žďabilní.
2: Žďabilní?
0: Opakovala po mně Andula.
2: Co to plácáš?
0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí. Odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
1: Dyč to povídám,
0: zachechtal se havran sejrec.
1: To není strašidlo, to je komická vložka. Koukni se mu na hlavu.
2: Nedám se urážet od kde jakého ptáka.
0: Naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
2: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné? namítlo jsem Plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
2: Strašit musíš, Pepi Bubu, přerušila mě rázně Andula. Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
0: To bych nerado, řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
2: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
2: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.
3: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák.
4: Vidíš, vidíš to.
3: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
3: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
4: Jak to speněžíme?
3: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
5: Leontinko, udělej mu něco.
6: A co?
5: Co chceš?
6: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si raději při zemi, přátelé.
7: Vtipný výstup, že?
3: Protože to jsou děti dobře živené.
5: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
3: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám
5: si
3: odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
8: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
9: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
10: Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůtky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šubzo, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek dík té začarované koloběžce je měl. Jednou ho ta splašená koloběžka schodila u hasičské zbrojnice z rovínka, když zatáčel kolem její zdi doleva. Bum! A ležel v trávě. ale tak příjemně, že se mu ani vstávat nechtělo. Jen se porozhlédl, jestli někdo jeho kotrmelec viděl, má-li tady brečet, nebo jestli to je zbytečné. Nikdo v dohledu, tak ani Muldánky nenaladil. Náhle však uslyšel docela blízko tiché, ale vyčítavé: ty kluku, Frančíku, s tebou já mám ale trápení. Kouká, kdo to a co to. A ona to taková, nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mžitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně: ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži, nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky po každé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu. Nejsem, trucoval Vítek. A když budu chtít, tak tě přeperu. Víly se s klukama neperou, prohlásila rázně slečna a otočila se. Ty, že jsi víla, vykulil Vítek oči. Odstředivá, přikývla průsvitná slečna a pootočila se zpátky. A co tu děláš? Strkám do tebe a ty pak padáš. Jenže to není žádná legrace porážet usmrkanýho nešikovnýho kluka. To proč to děláš? To už je moje práce. Já musím každého, kdo jede do zatáčky, ať na koloběžce nebo v autě, vždycky trochu strčit. Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý. Já nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel. No jo, ale natáhl ses už 57krát. Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka zkazuje. Koloběžka za nic nemůže, řekla víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby sis neodřel kolena. Chceš?
11: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
10: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
11: A co by to stálo, lekl se Vítek, kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
10: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
11: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek.
10: Už chtěl vyrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku.
11: Vítek se skutečně zamyslel, řekl si v duchu ještě jednou: koloběžka. A už to měl. Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl.
10: Dobrá, uhodl, řekla víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím. Sesedli se ještě blíž a víla začala. Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej. Když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš, a já tě z té samé strany popostrčím, a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl. A ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně, Vítku, je to tak? Musíš se v zatáčce trochu naklonit.
11: No, co myslel si, Vítek? Je to strašně složité, ale zkusím to. A když se to nepovede, spadnu po 58. No bože.
10: Vstal, rozjel koloběžku, za hasičskou zbrojnicí se trochu drobátko nesměle nahnul na levou stranu a zatočil řídítky taky vlevo. A hele, zatáčku projel a nic se nestalo. Ono to jde, pomyslel si. Ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila Víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla Víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na Vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ní zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o Víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku.
9: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
12: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny a tak řekla, já vím, že máš pičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu. Nos mají všichni, nos má i kočka, i slon. Bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát. A šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon. A Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky. Dám si tam kliku od gramofonu a opravdu. Dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým paněcím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Od kdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. Tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád a maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
13: Wow, wow, wow, wow.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška. Kapře Stříbrňáku, podívej! A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.

0: Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jí nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za 4 na mě nakládá, najíst mi nedá ani do polosita. Pucestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde sama. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jakoby v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému, máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, Ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který dvě dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá, kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to, to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl, neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil. Takli zpamatoval moje slova. Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl, já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.
1: Platíme, pane vrchní, platí.
2: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
3: Ano.
2: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
3: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový. Má jen jedno okno a je bez balkónu.
2: Ale koupelnu má?
3: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje.
4: Pašulu,
5: hordínek má.
4: Hamání,
5: hordínek má.
4: Jídlo a pak něco k večeři bych prosil.
2: Hřebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
3: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
4: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
3: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
4: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
3: No tak.
4: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
6: Mírni se, hurvinku.
3: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo. Vem ty krupici,
6: ano.
3: Já vzal kilo.
4: Jílí, dadanky, krupice se přece navaří.
3: No však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
4: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
3: No, nebo mrkev.
6: Ano.
3: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
6: Ano.
3: A jak se jednou říznete, nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
4: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
5: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Spejble?
3: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
5: Jo, to ses měl, viď, Hurvínku?
4: No jo, to jsem se měl.
5: A?
4: To myslíš vážně?
5: No.
4: Máni, na stole jsem našel lístek. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
5: Jo.
4: Já párky rád, a když je rád, co bych si je nekoupil.
5: Ano.
4: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
5: Aha.
4: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
5: Je zase párky.
4: To já párky rád, a když je opravdu rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
5: A právě, že ano.
4: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakování, kup si párky.
5: Danánky, slyšíš, babinko?
2: No, mám přece uši, ne?
4: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád, a když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil, když je tak hrozitánsky rád.
5: A těšil ses na zítřek.
4: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
5: Kup si párky, ne?
4: Kde pak?
5: Ne?
4: Učili jsme se ohřívat párky.
5: Je.
4: Máš je na plotně.
5: No, když je tak hrozitánsky rád.
4: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec... Co bych si je neuhřál, že ano?
5: No.
4: Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk.
5: Já.
4: Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
5: A na něm stálo?
4: Nevím. Já ho zahodil bez čtení.
5: Je.
4: Ale určitě měli opakování.
2: No... To bylo veselé.
7: No,
2: jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan Vrchní nese.
3: Tak, 4x místní specialitka, prosím, párečky.
4: Je, párečky, no ne, to si tedy opravdu vynahradí. A jsme ve svém vigvamu.
7: Tak máš do koupelny. Já zatím rozestelu.
4: No jo, já už jdu, taťuldo.
7: Šmanko, ty, já mu zapomněl říct. No, na to přijde sáma.
4: To je paštulda, neteče voda. Tati!
7: Co je?
4: Musím ti oznámit, že... Ale co? Budu mu to věšet na nos. Že už se meju! Jo, to je baštězna. Tak, taťuldo, ještě jdou třít. A jsem čistionký jako alabastr.
7: No, jen jestli.
4: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umije...
7: Jo? Uši jsi taky umyl?
4: I s bubínkem.
7: A kovadlinku si vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
4: No, že váháš.
7: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
4: No, to máš pravdu, jako led.
7: Doopravdy? No, to si zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
4: Vody?
7: No ano.
4: Taťuldo, snad bys nepil... Vodu, tati.
7: Ale ano.
4: Třeba jsou v ní mloci a čolci a žáby. Ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tati, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
7: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval. Že ano? Jak ses šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta... paměť.
4: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
7: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha! Už to mám! Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
4: Ty to víš? To je tedy gól.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve melitě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

tam. V kokotce je velká voda, ve militě bude škoda. Holka modrooká, se dávej tam. Holka.

0: pár dnů prázdnin. A víte, kolik nazbírám hub? Já nechodím do lesa s košíkem jako obyčejní houbaři, ale s nůší. A když je les na rovině, tak rovnou s dvoukolákem. Protože já nezbírám jen hříbky a kozáky jako sváteční houbaři. Já znám hub. I pohádku o houbách znám. Povím vám ji, to je pohádka pro kluky. Pohádka o houbě, která má nejošklivější jméno pod sluncem. O hadovce smrduté. Hadovka smrdutá má jméno, které se za rámeček nedává, ale sama nikomu nic nedělá. Je ráda, když může poslouchat veselé houbové povídačky. Houby si toho totiž navymýšlejí, že si to ani nedovedete představit. Každá si něco přidá, každá si něco přilže a jedna houpá druhou, aby byla legrace, aby to bylo zajímavější. Nejvíc tedy práší prašivky. Ale ostatní houby nezůstávají za nimi nijak pozadu. Hřib Satan například vždycky vypravuje, jak poroučí v houbařském pekílku celé rotě hřibů čertu, ať že topí pod kotlíky, kde smaží míchanici z nejhorších houbařů. Kuřátka sličná ho chtějí trumfnout a začnou si vymýšlet, že z nich jednou budou slepičky sličné. Ještě prý přesně nevědí, jestli lenkhorky sličné, vlašky sličné anebo české kropenky sličné. Hřibkovář to všechno poslouchá a vrčí.
1: Safra, já tu jen stojím a nic nedělám. Já půjdu raději do kovárny a rozdělám oheň a ukovu pár podkov.
0: Všechny houby dobře vědí, že hřibkovář nemá ani kovadlinu, ani perlík a že se stejně do ničeho nepustí. Jen ucháč obecný mu na to pokaždé naletí a přemlouvá ho.
2: Jen tu s námi buď, však ti práce neuteče.
0: Má totiž strach, že se jednou hřibkovář do práce opravdu dá. To by byl ucháč nerad, když se kují podkovy, to je rámusu. Bim, bim, bum, bác. A to ucháč nemá rád. Musel by si zacpávat uši a neslyšel by, co vypravuje liška. Lišku poslouchala hadovka ze všech nejraději a její malé miminko, malá hadovička, taky.
2: To byste nevěřili, co se mi stalo. Začalo pršet a chci se schovat. Koukám, ve stráně je díra, nora, vlezu do ní a byla plná králíků. Kdo pak to k nám leze, ptají se. A ten, co byl nejblíže, povídá docela klidně, ale jenom liška. Neumíte si představit to pozdvižení, ti zadní mi neviděli na nohu a mysleli, že jsem čtyřnohá liška a ne liška houba. Začali křičet pomoc a utíkali, jako by jim ocásek hořel.
0: Houby se smály, až jim padaly kloboučky do čela. A tuto hadovka nevydržela a zeptala se.
2: A ten králíček, co byl nejblíž, taky utekl.
0: Liška jí chtěla odpovědět, ale bedla jedlá ji předešla a rozkřikla se.
3: Ty se mezi nás nepleť, ty jdi kousek dál.
0: A hned se k ní přidal hřib dubový, podmásník a kozák a osopili se na hadovku, až jí vyhrkly slzy do očí.
3: Ty taková vyprávění ani neposlouchej a jednou provždy si pamatuj, že tě mezi sebou nechceme.
0: A hadovku mezi sebe nechtěli, protože říkali, že je podezřelého původu. Protože se nerodí jako jiné houby. Hadovky se rodí z vajíčka. Skoro z takového vajíčka, jaké snáší slepice, až na to, že je kožené jako vajíčko hadí. A pak ji mezi sebe nechtěli, protože nenosila klobouk. Hříbek, bedla, kozák, jiné houby nosí klobouk.

0: ale hadovka ne. Hadovka má zelenou lyžařskou čepici, takového skoro kulicha. Ale proč by nenosila kulicha, když jí slušel, že ano? Teď se hadovka dívala, jestli se jí někdo zastane. Ale marně, nezastal se jí nikdo. Tak vzala své malé hadovčí miminko a že půjde pryč. A ono by tak rádo vědělo, jestli ten malý králíček utekl nebo ne. Najednou však zapraskaly větvičky a hrůza hrůzoucí. Před hadovkou stanuli dva houbaři. Oba měli v rukou ukrutné košíky a ukrutánské nože a strach z nich šel až na kraj lesa.
1: Podívej se, tati, houba,
0: povídal ten menší. Byl sice o hodně menší než ten větší, ale byl o tolik větší než hadovka smrdutá, že z toho hadovka div neskameněla.
1: To nech, to je hadovka smrdutá, povídal ten větší. Hadovky nejsou k jídlu.
2: Tak já do ní aspoň kopnu, aby se rozprskla,
0: rozhodl se ten menší.
1: Proč pak bys do ní kopal, povídal ten větší. To je taková zvláštní houba, ta snáší vajíčka.
2: Vajíčka?
0: Podivil se ten menší a najednou začal cítit k hadovce obdiv. Ano, bílá kožená vajíčka a k zemi je přivazuje bílým koženým provázkem. Když do ní nekopneš, možná, že zítra tady bude. V tu chvíli vystrčil kozák hlavu z trávy a křikl.
2: Jen do ní kopni!
0: A hned se k němu přidal i hříbek, podmásník a bedla.
2: Stejně je podezřelého původu, stejně nosí kulicha.
0: Ale to jim bylo osudné. Jen je houbaři zahlédli šmik, šmik, šmik a už je měli v tom ukrutném košíku. A teprve pak šli dál. A teprve pak se hadovka dostala mezi houby. Liška jí totiž povídala.
2: Ty, hadovko, měla bys do zítřka snést vajíčko. Jistě se na ně přijdou podívat.
3: Tak, tak,
0: přidal se kovář.
3: A snes ho tady, ať to vidíme taky. To se hned tak nevidí, že ne?
0: Obrátil se na ostatní houby.
4: Ovšem, že ano,
0: souhlasila kuřátka sličná.
4: Aspoň uvidíme, jak se to dělá. Až nás budou slepičky sličné, budeme muset snést vajec, že to nikdo neunese.
0: A abych nezapomněla, obrátila se na ní Liška. Ten králíček, co byl nejblíž, utekl taky. Asi se lek toho, jak se ti druzí polekali.
5: Rozesmálo se hadovčí miminko a smálo se tak, že to nakazilo i všechny ostatní houby. Smálo se tak, že to slyšeli i králíci. Přihopkali a ptali se.
6: Čemu se smějete?
0: Ale houby jen hihihi, ha, ha, ha, he, he, he. A kloudného slova z nich nedostali. Králíci na ně chvíli koukali, ale pak je to omrzelo a šli po svých.
6: Bláznivé houby. Smějí se a vůbec nevědí čemu.
0: Vyprávějí si dodnes ušáci po celém lese.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata, Ferdo, jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci, velmi zruční řemesníci, rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte, to není jen tak, nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
0: 708. Ploštici Ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí.
4: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Jedno nešikovný.
5: Naříkáte pitlíku?
2: Já že naříkám? Pak já si zpívám.
5: Ivane, Ivane, já jsem dobře slyšela. Já uvajs.
2: Tak, no jo, samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala, já uvajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vůbec, co mě zdržujete? Mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče.
5: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, když nestojíte, protože tak nestojíte, vy je na slunečnice 7. Pontiata.
5: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitlíku, šmitlíku.
2: A jak vy mi
5: to... Já to řeknu mamince, šmitlíku, a všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec...
6: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti ploštice Ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
5: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš lunapark nestojíte.
5: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
5: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
5: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
5: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci, taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
2: Oho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferdo Mravenec do něčeho pustí, tak to

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka a jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půlsklenka z hospody. Holala, řekli dědci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půlsklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila Pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam

0: Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme. A kam pak to schovala, Jozívku? Zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl, jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
3: O tureckém učenci a manikérce. Za devatero horami a devatero řekami a za jedním Bosporem bylo město Izmir. A v tom městě Izmiru žil jeden turecký učenec. Byl to učenec velmi moudrý a vážený, jmenoval se Murat a po Izmiru se dokonce říkalo, že prý kdesi v Evropě zachránil nějakému králi dceru. Byla to pravda pravdoucí a já vám teď povím, jakému králi, jakou dceru že to zachránil a jak se to seběhlo. Ale začít musím ještě mnohem dříve, než se vůbec Murat do Evropy vydal. Ještě dřív, než se vůbec nějaký král a jeho dcera dostali do té zapeklité šlamastiky. Musím začít nějak takhle. Když byl Murat starý asi tak jako vy, milé děti, měli s ním jeho rodiče velké trápení. Ne, že by snad nebyl hodným chlapcem, kdepak. Vždy hlasitě a zdvořile zdravil, za všechno zřetelně poděkoval, neskákal dospělým do řeči, ze školy nosil samé jedničky, staré lidi pouštěl v tramvaji sednout a v sobotu zaléval zahradu. Byla s ním jiná potíž. On totiž všechno dělal opačně. Všechny šaty nosil na ruby a ani to nepoznal, bydličku bral do pravé ruky a nůž do levé a zrovna tak to dělal s botami, co mělo přijít nohama na zem, postavil nohama vzhůru, co měl nosit kutálel a co měl opatrně postavit, to upustil na zem. Za to ale měl moc dobré srdce. Nikdy nikomu nezáviděl, nebyl ani trošku lakomý, zastával se slabších, vždycky myslel na druhé, ze skautských táborů vozil rodičům dárky a hrál si s mladšími sourozenci. Rodiče ho měli moc rádi a právě proto si o něho dělali takové starosti. Museli totiž rozhodnout, čím Murat bude, až vyroste, jaké bude mít povolání.
4: Inu, maminko, což kdybychom ho dali učit pekařem?
5: I to je hezké řemeslo, maminka na to. Ale představ si, tatínku, že by třeba nasypal do chleba rozinky.
4: Zachmuřil se tatínek. To máš pravdu. A co třeba telefonistou? Ti s rozinkami nepracují.
5: To sice nepracují, ale představ si, že by omylem spojil moji prasestřenici s tvojí tetou. Víš přece, jak se nemají rády, to by byla polízanice.
4: Bať, a co takhle automechanikem? V servisu jsem neviděl nejen žádné rozinky, ale dokonce ani tvoji prasestřenici nebo snad moji tetu.
5: Ale tatínku, to už vůbec ne, což kdyby namontoval karburátor pod sedadlo spolujezdce. To by bylo hrozné, nikdo by ho potom nemohl najít.
3: A tak hledali povolání, ve kterém nejsou ani rozinky, ani prasestřenice, ani tety, ani karburátory a dumali a Murat zatím seděl a předčítal sourozencům pohádky. A najednou maminka s tatínkem oba zároveň vyskočili a zvolali.
6: Už to mám! A už to měli! Dali Murata učit učencem.
3: Vy se teď, Holenkové, jistě ptáte, jak to přijde, že se někdo učí učencem. Inu tak, musí to být hlava otevřená, nátura hloubavá a srdce kurážné, přesně tak jako vy, jinak by se mohl učit, jak chtěl, a stejně by z něj žádný učenec nebyl. A chce-li se někdo stát váženým učencem, ten se teprve musí učit věcí jéje. A jak dlouho musí študovat jéje. Obzvláště chce-li se stát odborníkem na orientální pohádky jéje. A to náš Murad chtěl, protože byl jednak poslušen svých rodičů a jednak k tomuto oboru přirozeně tíhnul. A tak mu zbalili raneček s fezem a nejmilejší knihou, posadili ho na vlak a Murad jel a jel a jel, až dojel na univerzitu. Tam se dal zapsat do prvního ročníku a tím započala jeho velebná kariéra. Předměty tu měly rozličné. Krom takových těch obyčejných, které máte i vy, jako je například turečtina, pěstování melounů a tělocvik, se učili cizokrajným jazykům, zvláště pak češtině, sadaření, chovu velryb a jiným užitečným věcem, a Murad byl ze všech nejlepší. Když se studia schýlila ke konci, uspořádali studenti školní akademii, kde předváděli veselé scénky, recitovali verše a zpívali lidové písně. Přijeli i Muratovi rodiče a byli na syna moc pyšní, jak krásně umí recitovat Jana Nerudu. Maminka si otírala oči do šátku a tatínkovi se hrdě dmula hruď a kníry se mu kroutily a čibuk bafal. A když byla ta slavná akademie u konce, poplácal ho po zádech, sáhnul do portmonky, dal Muratovi 5 korunu a to už bylo jasné, že je Murat hotovým učencem a že se musí vydat do světa na zkušenou, aby se otrkal a nekoukal, kde co lítá, až bude třeba někoho učeně poučit. A tak se na tu cestu vydal. Šel a šel a šel, až přišel k Bosporu, přeplavil se přes něj a pak přešel 9 řek a 9 hor, až přišel do Evropy, a to do Evropy střední, dokonce do té nejstřednější, a když byl někde u Buštěhradu, doslechl se, že se v zemi usídlil hrozitánský drak, tak starý, že už je několikanásobným pradrakem. A že ta strašlivá prasaň žádá ruku princezny odměnou za to, že ji rovnou nesežere. A teď, babo, raď, co dělat a jak si pomoci, když s tím pratovorem nikdo nemá pražádnou praskušenost, ba ani pan král, a to je, panečku, nějaký kabrňák, natož princezna Stázička, která se snad utrápí, ach, a že do královského paláce povolali učence z celého světa, kteří právě teď zkoumají, jak panu králi od toho draka odpomoci. Jakmile se tato zvěst donesla k Muratovým uším, vykasal si rukávy a posadil se do stínu pod hrušeň, kde seděl hluboko sáhle přemýšleti. Bádal tam 3 dny a 3 noci a 4. den ráno dobádal, zvedl se a štrádoval si to velmi jistým krokem do královského paláce, kde zrovna jeden učenec dával přednášku na téma 7 hlavé saně a jejich výživa. Namířil si to přímo do trůního sálu, kde právě trůnil pan král, celý nešťastný z toho, že ještě nikdo nic nevykoumal. Ale Murad nedělal žádné okolky a rovnou panu králi povídá, no schválně, jestli si to, děti, ještě pamatujete. No ano, správně, poradil panu králi, ať nechá vyhlásit, že dá svou dceru Stázičku a půl království tomu, kdo zatrhne tomu draku tu ostudnou rotiku. Že to celé dobře dopadlo, to už víme. Co však, milé děti, nevíme, je to, co bylo dál s Muratem. Tak si hezky načechrejte polštářek, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte, jak to bylo. Když se Murat vzdálil z královského paláce, šel rovnou na hlavní nádraží a tam si koupil lístek na Orient Express, aby byl co nejdříve doma. Jenže ona tam na perónu seděla na takovém malinkém kufříku, taková malinká blond slečna a žmoulala v ruce takový malinký kapesníček a do toho kapesníčku občas roztomile frkla a pak zase popotáhla takovým malinkým nosíkem a Muratovi z toho všeho bylo jasné, že ta slečna potřebuje jeho pomoc a ať si ten Orient Express třebas odjede bez něho, on s tou slečnou musí mluvit a zeptat se jí, co ji trápí, děj se, co děj. Přistoupil tedy mužně, leč zdvořile k oné slečně a zeptal se jí. Dobrý den, slečno. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A slečna se na něho podívala utrápeným blankitným zrakem a špitla. To bohužel nevím. Musím tady totiž sedět na svém malinkém kufříku a roztomile popotahovat svým malým nosíkem, takže nemám čas starat se o to, kolik je hodin. A Murat na to. Že jsem tak smělý, slečno, ale proč tady musíte sedět na svém malinkém kufříku a popotahovat svým malým nosíkem, mimochodem velice půvabným?
6: Protože jsem manikérka.
3: A ona, slečna, se rozplakala. Odpusťte, slečno, snad vám budu připadat poněkud nedovtipný, ale to snad není důvod k smutku, alespoň tedy v mé zemi jistě ne. Ach, ještě jsem se vám nepředstavil. Jmenuji se Murat a pocházím z Izmiru. A vtiskl té blond slečně do ruky svoji navštívenku, kde stálo napsáno Murat z Izmiru, učenec a telefonní číslo. Slečna obdivně zamrkala, poněkud se na něho usmála a dala se do vysvětlování.
6: Och, jistě, pane Murate, to není důvod k pláči. Já se soužím proto, že mi pan šéf řekl, ať už zítra nechodím, protože si dámy nepřejí, abych jim dělala manikýru.
3: To by mne tedy věru zajímalo, proč, odtušil udiveně Murat.
6: Já jsem totiž dělala manikýru jednomu draku. A oni se bojí, že mne tam pan šéf poslal proto, že neumím pracovat jemně. Já, prosím, já, pane Murate, já umím tak jemně pilovat nehty, že bych je mohla pilovat i komárovi.
3: Vy jste dělala manikýru drakovi, slečno?
6: Ano, prosím.
3: A to jste se ho nebála?
6: Neprosím. On byl milý a nechal mi velké spropitné.
3: Slečno, tak mužnou slečnu jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste jet pracovat na nějaký čas do Izmiru? Moje maminka tam provozuje turecké lázně a zrovna minulý týden, to je ale náhoda, s ní jedna manikérka rozvázala pracovní poměr. Plat je slušný, ubytování též a strava více než chutná.
6: Opravdu? No to bych byla moc ráda.
3: A tak Murat koupil ještě jeden lístek na Orient Express a než dojeli do Istanbulu, už jim bylo jasné, že to není jen tak, ano, brž je to láska jak trám, a tak to ještě z vlaku zatelegrafovali domů, že se mají rádi a že se budou brát. A když v Izmiru vystupovali, čekala tam na ně už celá rodina a manikérka dostala od každého příbuzného zlatý náramek a bylo jich snad 100. A Muratova maminka jí zavěsila do uší zlatá olingrata a plakala u toho radostí a hned byla veselka a Murat a manikérka spolu byli šťastní
5: až do smrti a měli spolu spoustu dětí a v domě jich bylo plno a chodili navštěvovat příbuzné a příbuzní zase chodili k nim a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
7: Jak šejtroček vezl sám sebe na svatbu. Valach Žemlička se nikdy nezbavil té své sumčí nátury. Když jeli kolem větší vody, musel mu šejtroček stínit oko, co bylo k vodě blíž. Jinak Žemlička s vozem rovnou na hlubinu. Jednou jeli ze dvora králové. Řeka se tam točí. Šejtroček nestačil přeskočit Valachovi od oka k oku. Žemlička zahlídl proud a už se k němu nese přes příkop. Prr, už šejtroček nestihl zavolat. Valach vpředu a vůz za ním, všecko to vletělo do řeky. Šejtroček nahoře na kozlíku jen přistrkoval kolena až k bradě, aby mu nenateklo do holínek. Ve chvilce se všechno srovnalo a uklidnilo. Vpředu pluje Žemlička, kopyty pracuje jako parník kolesem a za ním se nese vůz jako velebná archa. Šejtroček ji kočíruje a na labském břehu tlučou lidi čepicemi o zem a volají: to je forman, ten se vyzná i na rybí silnici. Všecka sláva ale šejtročka přešla, když o kus níž vyjeli z vody zpátky na cestu a stočili se k Jičínu. V holínkách měl jako ve sklenici, kalmuk sušil na biči a čepici ždímal. Do toho povrzávala kolesa, jak z nich řeka vyplavila kolomas. Foukal ostrý větřík a záblo. Šejtroček si vymýšlel hřejivé myšlenky, aby mu na kozlíku bylo pohodlněji. Až vkročím do své chalupy, nesmím tam uvidět víc vody, než na hrňoul čaje s rumečkem. Všecku tu mokrotu schodím ze sebe dolů a rovnou se skácím do suché postele. Nejlíp ale by bylo mít doma mladou ženu, aby mi chalupu pěkně vytopila. Jen si pomyslel některou z těch myšlenek, Valach Žemlička vpředu u oje se tomu vždycky zasmál. Čemu se pořád řechtáš? Okřikl ho šejtroček. Žemlička na to nic, ale smál se celou cestu až domů. Když dojeli, opatřil šejtroček Valacha i vůz a rázuje si to přes dvůr a těší se na suchou chalupu. Otevřel dveře do síně a v tom se mu přes špičky holínek přelije vlnka vody. Je tohle chalupa nebo rybník? Rozčilil se šejtroček. A z temné síně mu odpoví hlas, jemný jako pramínek. Pozor, nešlápni mi do studánky. Šejtroček počkal, až si oči zvyknou na šero. A pak se podíval ostřeji. Uprostřed síně sedí na patách jemná panenka v bílé košilce. Dloube prstem do hliněné podlahy a hloubí si tam studánku. Šejtroček si na panenku vyjel. Co mi to tu vyvádíš? Už to bude, řekla mírně panenka. A kdo vlastně jsi? Vyjel si znovu šejtroček a dívá se, jak ze studánky vyplynula další vlnka. Panenka se zarazila, otřela si od země umazaný prst o košilku a řekla: to už nevíš? Já jsem přece ta víla, co si jí pomohl se studánkou v lese. Potom to šejtročkovi vysvětlila. U koho si studánková víla z vděčnosti udělá studánku, tomu musí být věrná až do smrti. A to zas ne. Já tě nechci, povídá šejtroček. Odešel do světnice a usadil se za stůl, aby byl co nejdál od studánky. Je s tebou moc vody. Ale to jen pro začátek. Než tu studánku pořádně seštýmuju, řekla pramínkovým hlasem Víla. A just ne, křikl Šejtroček. Co tak spolu rozprávěli, že Mlička ve stáji do toho pořád řechtal. A just, justovní ne, křikl znova Šejtroček. Vyskočil si na pec, kam bylo od studánky nejvýš, a tvářil se tam jako mrak. Panenka zatím uhlazovala vodu ve studánce a prosí a přemlouvá Šejtročka. Já umím i jiné věci. Dovedu jen ze samé vody uvařit silnou hovězí polívku. A když řeknu vodo, per, všecko prádlo se hned samo vypere. Kytky na zahrádce by se nemuseli zalívat a pod ořechem bych zařídila pramen, aby neupíjel jabloním. Tak co, chceš mě? Z mraku na peci jen blízklo. Nechci! Tak to já ale musím plakat? Plač si! Ještě radši ne, potřásla hlavou studánková Víla. Podívej, a umýt vůz, na to já jen si pomyslím a už to je. Valacha bys taky hřebelcovat nemusel, to bych taky já sama. Nic a nic! Střelil z pece dva hromy za sebou Šejtroček a zavřel oči. A že bude spát, ať si studánková Víla pláče. Plakala tak tiše, že to Šejtročka ani jednou nevyvolalo ze spaní. A protože byl utrmácený od kočírování, spal dlouho, spal tvrdě jako dub, ale druhý den odpoledne se přece jen probudil. Dívá se po světnici. Ajajaj. Ve světnici už je naplakáno až površek kredence. Hrnky s malovanými švestičkami jsou plné slz a stůl a židle plavou jako loďstvo. Studánková Víla pořád pláče a studánka v síni jí pomáhá. Vyplavilo to pole na skouta za pecí, rozmáčelo cukr i sůl. Už to dosahuje málem k provlhlým holínkám na bydle nad pecí. A teď už Šejtročkovi až po bradu. Nechci tě, křikl Šejtroček. Už ho to mokře studí pod samým nosem. A v té chvílce se studánková Víla rozplakala nejusedavěji. Já tě mám, Šejtročku, tolik ráda a já tě musím utopit. To je to slovo, co jsem chtěl slyšet. To je to pravé a upřímné slovo, povídá forman Šejtroček. Tak já si tě tedy beru za ženu. Jen Šejtroček dořekl, všecka slzavá voda se odlila. Studánková Víla si začala říkat Julča a dala se do hospodaření v chalupě.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako pět špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však Pán Bůh požehná a dožije se čtvrtstoletí, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije 100 let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Skamarádili se nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník. Ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich Hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla Opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala, jen kdyby bylo opravdu nejhůř. Kdybych, nedej pánbu, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř. A tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout, kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když Opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň 2x v týdnu. Na jaře s ním sedával Hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi 2x tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal Opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem. Ale Opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman zvyprávěl kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek, pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo, pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky, nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u Opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kdeco, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku let tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo?
1: Stačilo. Ale kdo to má vydržet?
0: Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal. A co malej? Pořád zlobí, mračil se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním.
2: Tak ať se houpá,
0: zdvihl se ze židle Opálka a vyšel ven.
1: Jak když je na rybníku leď tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman.
0: Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok. A firmež i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
3: Nevyplave, na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo.
4: A bude se houpat a houpat jako hra.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku. No, protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo.

0: Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet. Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá: Člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au, zavil Fík, to je ocas.
0: No, tím už, řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
1: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky.
0: Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám, přiznal se Fík. Ale, no tak zaplatíte nám pokutu.
0: Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
0: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.

0: Ty mi slíbila, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teho, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: brzo bohatý. Za naší chaloupkou roste vysoká tráva. Jednou jsem do ní zalezl a potom jsem dlouho strachy vřískal, než mě v ní můj člověk našel. Na kraji téhle vysoké trávy poslouchám, někdo si zpívá. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrný. Jdu po tom hlase a co vidím? Tlouštíka na bříšku bělavého, na bocích zrzavého, stojí na zadních, před ním si přidržuje konec jedné té vysoké trávy a ten protahuje hubou tak rychle, že malé lupínky létají na všechny strany. Když trávu pustil, nebylo na jejím konci docela nic. Baculatý si před níma pohladil bříško a zase začal zpívat. Komu se nele, komu se nele, komu se nelení, ten chodí na zr, ten chodí na zr, ten chodí na zrní. Dospíval, podal si další trávu a už to zase chroustalo a lupínky létaly na všechny strany. Velice zvědavě a velice pomalu a velice tiše jsem se šel na chroustala podívat. Tváře měl opravdu naprasknutí, byl k smíchu, ale voněl dobře. Začal jsem našlapovat ještě opatrněji. Baculatý přestal chroustat a povídá, aby bylo jasno, z koček si vůbec nic nedělám a z kocoury se peru do roztrhání. Aby bylo jasno, do jejich roztrhání. Taková řeč mě zarazila. Posadil jsem se, baculatý pustil ohryzanou trávu a povídá, co koukáš, tak aby bylo jasno, já jsem křeček a brzo budu bohatý. A co děláš, křečku, brzo bohatý? Křečkuju, on zas a pořád mele v hubě další a další konce vysoké trávy. Za ušima mu narůstají ošklivé boule. Ale voní, kočky, ten vám dobře voní. A co čumíš, řekl brzo bohatý, neslušně plnou hubou. No čekám, až ti praskne huba a pak tě s ním, řekl jsem nahněvaně a chystal jsem se ke skoku. Tu radost ti neudělám, frkl a propadl se do země. Já hub za ním. Obě přední tlapky jsem vrazil do jeho díry, zkoušel jsem tam strčit hlavu, ale vešly se mi tam jenom oči. Díra vedla hluboko a po křečkovi ani čuchu. Bylo tam spíš cítit tu trávu, co se jí brzo bohatý cpal. Řekl jsem si, že jí taky ochutnám. Podal jsem si jeden konec, ale než jsem do toho stačil kousnout, stál brzo bohatý přede mnou. Vylezl docela odinut, než kudy zmizel. Velice se rozkatil, celý vzteklý prskal a křičel. Koukej z toho žita zmizet. Ani klásek, ani zrničko nedostaneš. Kočky, já byl docela vyjevený. Brzo bohatý měl teď papulu hubenou a prskal, že prý mě roztrhá, že prý všechno to žito je jeho, že má doma už velikou hromadu a že všechno žito odnese a nikomu nedá ani zrničko. Hrnul se na mne s takovým křikem, zkrátka, utekl jsem. Proto mám na sebe zlost. Teď večer je mi úplně jasné, že kdybych byl křečka chytil, zatřepal s ním, zkrátka, kdybych ho byl snědl, že by to bylo docela dobré. No, voněl. Trochu jako myš, ale ještě o trochu lépe.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl drobounkého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
3: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
2: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
3: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
2: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
3: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
2: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
3: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
2: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečku jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti, byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla, ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo a ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebevíc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo. Ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

lékaře kalame. Ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v čuku letu, zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Dragonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha,
1: já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět. Ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
0: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
1: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
0: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá.
1: Ale kdy?
0: Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
2: Jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
3: je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
2: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
3: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo,
2: ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
4: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
3: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
2: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
3: To jsou mi ale moresy,
2: hůčel na zlobeně.
3: Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
2: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
3: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
2: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
3: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
2: Žblabuňka mávl rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
3: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
2: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
3: Tak tady jsem na správné adrese,
2: řekl si žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
3: Dobré chutnání,
2: pozdravil žblabuňka uctivě.
3: A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
2: Kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
3: No, pěkný,
2: řekl žblabuňka.
3: A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
2: Krejčovský mistr se mezi tím probral s překvapením.
4: A máš vůbec čím platit?
3: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
2: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
3: Koukněte, řekl zasněně žblabuňka, tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
2: Ale Krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
4: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
2: vyjel na vodníka.
4: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
2: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
3: No, ještě mám barevné kamínky,
2: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
4: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí.
3: Hrají s nimi kuličky.
2: Ale Krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
4: Ani šupiny, ani kamínky,
2: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy a běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
4: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
3: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
4: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
2: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
3: To se mi snad ani věřit nechce.
4: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
2: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno. A strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijak jí lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat.
4: Už zase?
2: Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s Krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl,
4: už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi,
2: A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny, měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval: služební, služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
3: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu.
2: A pak rychle dodal,
3: ale všichni takoví nejsou.
2: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

0: sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na 7 píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo a po stranách sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit. Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly. Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto odpečený a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v Nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro poleto nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce. Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude? Povzdychlo léto. Mám toho právě dost. Jdu pro ní, řeklo jaro a vykročilo ke dveřím.
1: V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a kam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k Nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe. Pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, o to mohu jít.
1: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní, jen pojď.
0: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří, už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
1: Koho voláte?
0: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
1: Podzim?
0: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
1: Není, topíme, zatopte si taky.
0: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a padal sníh.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Kašubská pohádka Špatně vyplněný sen. Kdysi byl jeden velice hloupý vlk a tomu se zdálo o výborné pochoutce. Když se probudil, byl toho mínění, že sen stůj co stůj se mu musí také vyplnit. A proto pln radosti vstal ze svého brlohu a šel na lov. Když tak šel, přišel nějakou lesní silnicí a tam našel rozbitý sud sádla, který patrně nějaký vozka ztratil ze svého vozu. Polovici toho sádla snědl a druhou polovici si nechal na večer. A šel dále. Po nějaké chvíli přišel k nějaké kaluži. Tu chodila kobila se hříbětem a vlk jí řekl: já ti to hříbě sním. Kobila nebyla hloupá a řekla vlkovi: tehdy jen brzíčko, než se mi velmi zle vede, to hříbě mě kouše, sedlák mě zapřahá a mám mnoho nesnází a k tomu ke všemu jsem ještě kulhavá. Ale kdybys byl tak dobrý a chtěl mi to z nohy vytáhnout, tu ze mě to bolí. Vlk byl ochoten. Kobila pozdvihla zadní nohu a vlk prohlížel, co jí má vytáhnout. V tom ho kobila uhodila tak, že se vlčák převalil a chvílku zůstal ležet. A když se zas sebral, byla kobila se hříbětem tatam. Rozloben tímto nezdarem šel dále. A tam našel svini s malými prasátky i řekl jí: já ti všecka ta prasátka sním. Ale svině byla schytralá a proto mu odpověděla: budu velmi ráda, protože mě stále hryzají a já je nemohu uživit. Mám špatné žrádlo a tak jest mě samotné zle. Ale podívej se, jaká jsou špinavá, již to se válí jen v hnoji, takhle by ses na nich nepochutnal. A proto já ti je zavedu k řece, tam si je napřed trochu vykoupej a uvidíš, jaká to bude lahůdka. Vlk poslechl a šel se sviní i prasátky k řece. Ale sotva se tato ocitla po kolena ve vodě, začala kvičet o překot. Tímto křikem byli vyburcováni psi v blízkém mlýně i přiběhli k řece a sotva zahlédli vlka, vrhli se na něho a tak ho potrhali, že s něho visela kůže jako hadry. Vlk sice chtěl se bránit, ale naposled byl rád, když podařilo se mu utéci na vysokou horu, kde běhali kozy. Vlk sotva je uviděl, řekl jim. Kozy, já vás všecky sním. Kozy se sice zarazily, avšak hned chytrácky odpověděli. Udělej s námi, co chceš, ale když už nás chceš odprovodit na onen svět, dovol, abychom se před smrtí pomodlili. Tak je na tě to brzy, pravil vlk. A kozy hned začaly.
2: Mé, mé.
3: To se nějak špatně modlíte, povídal jim vlk a spustil podle svého. Uslyšel vlka ovčák, který měl železnou hůl a připlíživ se zezadu, uhodil vlka, až se svalil ze stráně dolů a ještě o kamení se potloukl. Tam vlk sedl si na ohon a že cítil bolesti po celém těle, jal se uvažovati. Což se mi ten můj sen nevyplní? I vyplní, ale nesmím ztrácet odvahy. Řekl si a plížil se dále, kde zastihl pasoucího se starého berana. Vlk, jakmile ho uviděl, pravil mu, berané, já tě sním. I sněs si mě, však jsem už dost dlouho byl na světě. Proto moje maso bude asi hodně tuhé a já mám jen tu starost o tebe, aby sis nevyrámal zuby. Proto víš co, ty se postav tady dole. Já ti vlezu tady na ten kopeček, rozběhnu se a rovnou skočím ti až do žaludku. Vlk poslechl. Stoupl si níže a otevřel tlamu. Kdežto beran se z hůry rozběhl, co mohl, a vlka tak uhodil rohama, až ho na polo mrtvého převalilo. Trvalo to hezkou chvíli, nežli vlk přišel k sobě. I vlekl se dále, vrávora je sem a tam, mdlobou i bolestí. Když konečně doplížil se k nějakému dubu, usedl pod ním a uvažoval nahlas. No, to se mi špatně vyplnil můj krásný sen. Ale není divu, co mě to jen napadlo, kobyle se dávat za doktora, prasátkům za lázeňského, kozám dělat předříkávače a chtít na beranu, aby mi skočil až do žaludku. No, za tu pitomou hloupost hned by mi někdo měl ocas useknout. Když chceš, tu to máš, zvolal člověk, náhodou stojící za dubem, jež se sekirou šel kácet dříví do lesa. A už udělal bác, takže vlkovi ocas uletěl. Tohle mě ještě scházelo, naříkal vlk a vil bolestí, načež pravil. Můj sen se mi špatně vyplnil. Nešťastný jsem to měl den. Den nebyl nešťastný, ale tvým neštěstím jest tvoje hloupost, křičel za vlkem člověk. Co jest mi platno tvoje poučování, když mám už i ocas pryč? Zaplakal hloupý vlk. A možná, že dosud ještě někde běhá bez ocasu. Až ho uvidíte, tak ho také podle toho poznáte.

0: známit. Tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek pro něho určitě neplatí. Celý den mu bylo do pláče a večer už to nevydržel a šel se za dětmi aspoň podívat. Rozhodně nechtěl, aby ho někdo viděl. Teď postával u domu a obdivoval nádherný vánoční strom a domek ze sněhu. Uvnitř se děti smály a štěbetali. A on najednou ucítil v krku tak strašně velký knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Nejdřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
1: Co ty si zač? Zeptala se Pipi.
2: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním.
0: Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
1: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
0: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
1: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už si vevnitř.
0: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa. Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

0: Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo zoufalé vití. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipi a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

Tak tohle to s tebou je, politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty vážně rozumíš, co ti říká? A proč bych mu neměla rozumět? Vždyť se mnou mluví úplně normálně jako každý jiný. Říká, že se jmenuje Šmudlík a že je úplně sám a vůbec nikdo ho nechce. Že už se tady 3 dny od rána do večera plahočí sněhem a má ukrutný hlad a žízeň a rád by byl můj pes, jen kdyby tu směl zůstat. Pipi, tomu přece dovolíš, že mu to dovolíš, žadonila Anika. Pipi vzala Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal.

0: a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily vylekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil. Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek. Tedy Pipi, teď máš ve vile vilekule psa a koně a opičku. To je pravda. Už mi chybí jen krokodýl a dva menší chřestýši, pochvalovala si Pipi spokojeně.
1: Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše, vykřikla Anika zděšeně. To bych sem už nikdy nevkročila.
0: Kdo ví, zasněla se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník.
1: Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi?
0: Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál.
1: Jen to ne, hrozila se Anika.
0: Uvidíme, co bude, až to bude. Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.
2: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
3: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
2: Křičela jsem hrůzou.
4: Okamžitě pošli to tady pryč.
2: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo. Z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
3: No, mami, a co já?
2: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: mami.
1: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužíčka. Tatínek se mu vyhnul, ale mužíček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj. Donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, jim měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak, s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ?
2: Maki,
1: zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
2: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal 3x hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
3: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
2: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
3: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční,
2: pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
3: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
2: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
4: Tak a je pomlaskání,
2: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní.
1: Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá sakat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beverky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radimane.

Orel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo, sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci, jako hory velcí. To jsou mí rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova po naučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skřínku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na mítinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i palác se začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí. On tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tu mu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká. Chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. Tři dny a tři noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

0: zlekne budíčko. Žiadna ďala.
1: No.
0: Uvidám, přestaň. Tak ty, budíku, nepřestaneš.
1: Ne.
0: Jo tak, ono to zvoní u dveří. Já už jdu. Pojď, Jerry. Už běžím.

0: Dobrý den.
1: Dámy, vítám vás.
2: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí a zdraví. Přejem hurvínkovi.
1: Tak co, oslavenče, to necháš stát hosty za dveřmi?
0: Co?
1: Jaké co? Je 2. května. Máš narozeniny.
0: Jupi!
1: Dámy, vstupte.
3: Ano, děkujeme. Tak tedy dobré ráno.
0: Snad časné ráno, ne?
3: To víte, chtěli jsme být první, co Hurvínkovi popřejí.
0: No, tak to se vám teda povedlo.
4: Že jo? A máme pro tebe dárek.
0: Fakt?
4: Aha.
0: Dík.
4: No, tak se na něj rychle podívej.
0: Že by moje vytoužená stavebnice.
3: I kde pak? Něco daleko lepšího.
0: A co to má znamenat?
4: To je co? Moje fotografie v rámečku.
1: To koukáš, Hurvajsviť?
0: No to koukám, taťulínku.
1: Pěkně poděkuj.
0: Pěkně děkuju.
3: No vidíš, Máničko, já jsem ti to hned říkala, že tím uděláme Hurvínkovi radost.
4: No, a tady máš ještě k tomu sladkou pusu.
0: Ne, pusu ne.
4: No, tak abys věděl, já o to líbání vlastně taky nestojím. To jsem se chtěla přemoct jenom ze slušnosti.
3: O pusu, jak je vidět, nikdo nestojí, ale dort si Hurvínek určitě rád vezme.
0: Dort? No to ano, to se ví, že ano.
3: Tak já ti upeču takhle velikánsky.
1: A večer to společně oslavíme.
0: Tak naschle večer.
4: No. Ještě uvidím, jestli se mi bude chtít.
3: Hleď, Máničko, netrucuj. No, budeme se těšit, pánové.
0: No, a kam teď s tím?
1: Ten obrázek je dar pro tebe, tak kam jinam, než do tvého pokojíčku.
0: To není dobrý nápad, pojď se podívat.

0: Vidíš, u mě na stěnu se už vůbec nic nevejde.
1: No jo, to máš pravdu.
0: Boreď.
1: Ale počkej, něco mě napadlo.
0: Co?
1: Pověsíme se Máničku místo téhle nástěnky.
0: Ne, taťuldo, to ne.
1: Uhni, prosím, tebe nepřekáží. Ajajajaj. Pod tou nástěnkou je světlý flek. No nic, no. Budu to muset vymalovat.
0: Tati.
1: A než budu hotov, odnes tu nástěnku do smetí, jo? Ať tam tady nepřekáží.
0: Tak to ti, taťuldo, pěkně děkuju.
1: Nemáš zač.
0: To tedy nemám. Ach jo.

0: drina, co s tím? Do popelnice se ta nástěnka nevejde. Že bych ji zastrčil pod ní?
1: Počkej, kluku, já tě dobře vidím.
0: No, nazdar.
1: Ať tě ani nenapadne strkat sem ty krámy, ty do smetí nepatří.
0: A kam tedy?
1: Přece do sběru.
0: Ach jo, to jsou mi tedy pěkné narození.

0: sběrné suroviny. Konečně. Jsem v cíli. Ale co to tady píšou? Neděle zavřeno. Ty brďo, to jsem tedy pěkně dopadl. Ta Tjolda bude čubrnět, až se mu vrátím i s nástěnkou.
1: Panečku, pokojík je jako z cukru. Musím si pospíšit, kluk tu bude co by dub. Ten bude koukat. Prosím tě, Žeričku, nepleť se mi pod tím žebříkem. Ještě se přes tebe převalím i s kýblem a bude vymalováno. No jo. Tak, počkej, jdi kousek dál. Jo, teď ještě zatlouct hřebík pro obrázek a bude hotovo. No nazdar, to je díra. Je. Co teď?
0: Nazdar, Gatilínku, průšvih.
1: Nazdar, Hurvajs, průšvih.
0: Je teda. Tady to vypadá.
1: Koukni. Díra.
0: Koukni. Nástěnka.
1: Co?
0: No nikdy mi ji nevzali.
1: Počkej, to je dobře. Budeme ji potřebovat.
0: Už zase?
1: No jistě. Obrázek Máničky tu díru nezakryje. Dáme před tu díru nástěnku. Dej to sem, pomoz mi.
0: Rád.
1: A šup.
0: Hotovo.
1: No vidíš, po díře ani památky.
0: A kam s tím obrázkem?
1: Pověsíme ho na tu nástěnku.
0: No jo, co se dá dělat?
1: Ukaž, hezky zavěsíme, no. Jako by tu visel pořád, viď?
0: A můžeme jí to slavovat. Juppie!

0: poďte dál.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
1: Ahojky.
0: Tak, tady máš, Hurvinku, ten slíbený dort.
1: Já, teda ten je parádní.
3: Co? Ty svíčky jsem do něj sázela, já.
1: Naříkaj, Máni, ty umíš počítat do 10.
3: Ty se směj. Já nemám z matiky kulečník jako někdo.
1: Máni.
2: Cože?
1: Nic, tati, já se raduji, víš?
3: On se raduje.
2: No vidíš, to je hezký, no. Tak až svoukneš svíčky, můžeš rozbalit svůj dárek.
1: Že by tvůj portrét?
2: Tohle nešaškuj a foukej.
1: No vidá, jsem borec.
3: No já.
1: Však 10 svíček jedním dechem.
3: Teď rozbaluj, Borče.
2: No, dělej ty, Borče.
1: Ty brďo, já se snad štěstím zblázním. To je stavebnice, po které jsem vždycky toužil.
2: Vždyť já vím.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Pošeptala mi to Mánička.
3: No.
1: No, Máni. Pojď sem. Pusu.
3: Já, Hurvinku.
0: Ale co to? Vždyť ty se slíbat nechtěl.
1: Ale to já jenom proto, že se stydím, proto někdy šaškuju.
3: Tak my ti to pro dnešek odpustíme?
2: Když máš ty narozeniny.
0: Hodně štěstí, Hurvinku.
2: A? Sláva mu, on je pašák a piškum pré a župajda a župajda a hujaja. Zdar.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
1: To musíš zrovna mě na nos.
0: Rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
1: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
0: Politoval jí Křemílek.
1: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
0: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
1: No, to víš, každý má své trápení.
0: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
2: Můžu, prosím?
1: Jen rečte dál,
0: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá:
2: Vochomůrko, proč ty taky nelítáš?
0: Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba. Doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá:
1: Já ti měl krásný lítací sen. Ale to bylo.
0: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen osnu.
1: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
0: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
1: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
0: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
1: No tak, co to vyvádíš?
0: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
1: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houbo.
0: Bedla byla krasavice. Nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
1: Tse, takový píďa. A jak ono to křičí.
0: Vochomůrka si to nedal líbit.
1: A je, vy se nestydíte být tak nohatá.
0: Bedla už řekla jen och a byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
1: Pojď radši pryč.
0: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
1: Teda, tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
0: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
1: Hupky, hupity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
0: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
1: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
0: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

Správa o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čberíčky. Také sudy kutáleli. Strašidílko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačeli, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo. Dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůb jej nenechali. Pak se doma zamkli na tři západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout. A plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. Končelé kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšeňských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody, ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkavá už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášilo. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vzteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelel batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo hu hu hu hu. To bubo bubo. Vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk. K řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počechralo mu na hlavě péřové chvostky a

prosilo, králi noci poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěze bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erd za trahým herdek, to je nadělení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomyšlení.

0: jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, nesnad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
1: Božínku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě?
0: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci co si mu začalo vycházet z nosu.
2: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
1: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu. Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako Pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
0: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
0: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku. Věřil jsem, že to dokážeš, řekl a svolal celý svůj gang. Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík! Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku. Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován, zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká. Poklekni, vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka. Polipi, přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil. Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona. A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo. Teď se postav a ukaž mi levé ucho. Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest
5: nesmí dát najevo.
6: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
5: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
6: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
5: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
6: Co to děláš?
5: Zeptal se až po chvíli.
7: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
5: Chechtal se Tulamor junior.
8: Klídek! Dělám tu místo pro další.
5: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
6: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho Kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
5: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
6: Čekáme přece výkupný.
5: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Hudvinku.
10: Pšt, tiše, Máničko, tiše.
9: Co je?
10: Já jsem slyšel kukačku.
9: V hodinách?
10: A ne. Na stromě.
9: Tak to nekukala kukačka.
10: Jak to?
9: Ta totiž nikdy nekuká.
10: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
9: No, zamysli se, Hurvinku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
10: Kominík.
9: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
10: Slyšel?
9: No, povídaj.
10: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
9: No jo, no tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. No. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík, ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák. Sameček od kukačky.
10: A samička nekuká?
9: No.
10: Nikdy?
9: Nikdy.
10: A co tedy dělá, když nekuká?
9: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
10: Jak cizí?
9: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
10: No a proč ona hnízdo nemá?
9: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
10: Protože bydlí v hodinách.
9: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi nebo lobostrnadovi. Nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
10: Páně Máně, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
9: Víš, že?
10: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? když on sám kukat neumí, ha?
9: On ho to nemusí učit, kukat. Umí ten ptáčí prcek od narození.
10: Nevěřím.
9: Co pak ty neumíš kukat?
10: Umím.
9: No.
10: Hele, kuku, kuku.
9: No tak vidíš, kluku.
10: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
9: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
10: Kukačka?
9: Ne.
10: Strnát?
9: Ne.
10: Chocholouš?
9: Ne. Přece pan Spejbl.
10: Jo, s ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
9: Aha. No, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
10: Ne.
9: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
10: Kuku! A vlastně ano!

0: Vodník rozlobil kníže pána. Je to už hrozně dávno. Tak dávno, že ani ten nejstarší sumec v rybníku s těmi nejdelšími fousy si to už nepamatuje. Tam, kde do rybníka přitéká potok, stával mlýn a pod ním v tůni obrostlé křovím a vrbami bydlel vodník. Nebo se mu také říkávalo Hastrman a jmenoval se Žblabuňka. Dohlížel, aby se mlýnské kolo netočilo obráceně, aby bylo v rybníku pořád dost vody a aby žáby každý večer v rákosí pěkně kunikaly. A ten vodník Žblabuňka seděl jednou v podvečeru na vrbě. Skoro celou hladinu rybníka pokrýval zelený žabinec. Byl totiž čas, kdy se říkalo, že voda kvete. Vodník koukal z vrby dolů do vody, jak se z bahna na dně perlí bubliny, chvilku se honí po hladině a pak se rozprsknou. V tomto ve vzduchu zašumělo a na vrbu usedli dva havrani. Vodník se vtiskl do větví a poslouchal, co si ti dva povídají.
1: Kde pak si lítal po celý den? A co jsi viděl, kamaráde?
0: Zakrákal ten první havran.
1: Ale byl jsem za třemi lesy a dvěma údolími.
0: Zaklapal zobákem ten druhý.
1: Na zámku u kníže pána. Má tam v zámeckém parku taky rybník. Zlovinka takovýhle jako tenhle ten. A k čemu je takový rybník na zámku dobrý?
0: Zakrákal zase ten první havran.
1: Má tam plno havětí, vodní havěti,
0: zazobákoval ten druhý.
1: Ryby a žáby, raky a půlce a taky škeble. Volavky a čápy, divoké husy, kachny. Chodí se na ně každý den dívat a rybník ohradil pozlacenou mříží, aby mu nikdo neutekl. Ale nemají se tam špatně.
2: Ale dě, mříž zůstane mříží, i když je pozlacená,
0: vykrákal ten druhý havran. Potom zaplácali křídly a odletěli. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a ta havraní řeč, co právě vyslechl, mu nešla z hlavy.
1: To jsou mi věci. Povídá si, kníže pán vybírá po kraji rybníky a dělá si doma výstavu. Jak pak k tomu ta zvířátka přijdou? I když se nemají špatně, svobodu nemají.
0: Slezl z vrby a zadíval se někam do dálky.
1: No jo, dobře to ten havran řekl. Mříž zůstane mříží, i když je pozlacená.
0: A vodník Žblabuňka se vydal na cestu za ty tři lesy a dvě údolí ke kníže pánovi na zámek. Přešel první les, přešel druhý a když přecházel třetí les, slyší, jak tam něco v křoví kníká. Rozhrnul větve a on tam sedí zajíc a na noze má pytlácké oko. Sedí tam v té pasti a hnout se nemůže.
2: Počkej, já ti pomůžu,
0: řekl chlácholivě vodník a zajíce vysvobodil.
3: Děkuji, Hastrmanku,
0: zapanáčkoval zajíc.
3: Já vím, ty jdeš ke kníže pánovi na zámek. Kdybys mě potřeboval, jen si na mě vzpomeň.
0: Zavrtěl tím bílým pírkem, co měl na zadečku, a zmizel v houští.
2: Žblabuňka se podivil, jak to ten zajíc ví, kamže to má namířeno.
0: No nic, šel dál. Vyšel z třetího lesa, přešel dvě údolí a stál před zámkem kníže pána.
2: Ale ouha, dovnitř to nešlo.
0: Vodník obešel všech 12 bran, ale žádná z nich neměla kliku.
2: Aha, tady asi mají schválně, bručel si pod fousy, aby se nikdo nedostal dovnitř. Ale co teď? Čekal do rána, ale ani ráno to nebylo lepší. Vojáci, co hlídali bránu, ho dovnitř nepustili. Žblabuňka to zkoušel u všech 12 bran, ale nikde nepochodil. U té 12. brány mu velitel stráže dokonce řekl: pane, vy jste se asi spletl. Karneval je teprve za měsíc, čímž vodníka hrozně namíchl. Ale nedalo se nic dělat. Do zámku se nedostal. Žblabuňka se musel vrátit do rybníka s nepořízenou. Po cestě se ještě několikrát vyválel ve vlhkém mechu, protože byl už dost dlouho na cestě bez vody a svěděla ho kůže, jako by ho čert lochtal. Přišel domů, vymáchal se v rybníku a pak vylezl na vrbu a přemýšlel, jak to zařídit, aby se dostal do zámku. A v tom uslyšel v dálce nějaké troubení, pískání a halasení, štěkot psů, řinčení, brnění a hrkání loukoťových kočárů. Žblabuňka vykoukl z vrby, cože se to děje. To kníže pán i s celým doprovodem vyjížděl právě z lesa a namířil si to rovnou k rybníku.
1: Aha, ten se určitě zase rozhlíží, koho by strčil do toho svého rybníka za pozlacenou mříž, řekl si vodník. A najednou dostal nápad. No počkej, já na tebe vyzraju.
2: Nárazy zaduněla kopyta koní. Kníže pán jel v otevřeném kočáru, 12 koní ho táhlo, koukal přes lorňon a rozhlížel se kolem. Vodník sjel z vrby jako namydlený blesk. Skočil do rybníka, jen kola se roztáhla po hladině a vlny začvachtaly o břeh. Na druhé straně rybníka, kde rostla bohatě plavůň a rákosí, se vynořil a vyběhl do polí. A schválně plácal hlasitě nohama v rozmoklém bahně, aby ho bylo slyšet. Kníže pán dal zastavit celý lovecký průvod, odložil lorňon a přiložil k oku dalekohled, co vypadal jako cukrářský kornout. Potom mlaskl a řekl:
1: toho zeleňoura hastrmanskýho mi chyťte a dejte mi ho do zámeckého rybníka. Bude to ozdoba mé sbírky.
2: A teď nastal mazec. Knížecí lovci vyběhli a začali vodníka nahánět a za nimi táhli vojáci dokonce kanon. Žblabuňka běžel v poli, ale ne moc rychle, aby totiž knížecí pacholci neměli tak těžké, ale ne zas tak pomalu, aby to snad nebylo nápadné, že se nechává schválně chytit. A tam, u hájku, kde vždycky přenocovali bažanti, hned kousek od Černého lesa, vodníka chytili. S velkou slávou a jásotem ho nesli v síti ukázat kníže pánovi. Ten seděl v kočáru a koukal skrz lorňon. Kolem něj vzdychaly dámy v nadýchaných sukních a v ještě víc nadýchanějších účesech s dlouhými loknami a volali: mon dieu, a voilà, není to nebezpečné. A kníže pán koukal statečně přes ten lorňon a dámy uklidňoval a vyprávěl jim příhody o své statečnosti z války, ve které nikdy nebyl. Vodníka naložili na vůz, polili voňavkou, aby tam v té nobl společnosti nezaváněl bahnem a po rybách, a jeli na zámek. Žblabuňka ležel na voze zamotán do sítě jako moucha v pavučině a jen se uculoval.
1: Jen počkej, kníže páne, však ty se budeš divit.
2: A už bylo slyšet otvírání zámecké brány. Kola vozů zaduněla na dláždění, byli na zámku. Kníže pán kázal vodníka vynést z vozu. Poskakoval kolem na svých tenkých křivých nožičkách, až mu fyží kolem krku poletovalo a pištěl. Opatrně, ať mi ho nepoškodíte.
0: Jako kdyby stěhovali piano nebo nějakou drahocenou skříň. Vymotali vodníka ze sítě a čvacht. Hodili ho do rybníka.
2: Opatrně,
0: křikl ještě kníže pán. A cvak, mříž se zavřela. Kníže pán ještě chvilku koukal a potom zmožen těžkým bojem s vodníkem šel spát. Setmělo se. Vyšel měsíc a osvítil zámecký rybník. Z lesů zavanul větřík a tiše rozezněl pozlacenou mříž svou písní. Smutnou písní, neboť za mřížemi je každá píseň smutná. Žblabuňka plaval zrovna rybníkem a rozhlížel se. U břehu stály nehnutě zlatí karásci, co se ztratili minulý rok v dolním rybníku. A tady tlustý úhoř Emil se převaluje v bahně a přátelsky mrká na vodníka. A žáby, však jste ještě nedávno kvákali v mlýnském náhonu. A candáti štíky a sumec a nahoře spí kachny a divoké husy a na jedné noze stojí čáp. Zkrátka samý známý v zámeckém rybníku za tou pozlacenou mříží.
2: Tak co, kamarádi?
0: Zavolal vodník, ale ne moc nahlas, aby ho v zámku neslyšeli.
2: Jak se vám tady líbí v kleci u kníže pána?
1: Ani se neptej, kmotře. Zahulal tlustý úhoř Emil. Doma by bylo líp.
2: A co by tam nahoře?
0: Zašeptal žblabuňka.
2: Kachny, husy a čápy. Jak se vám tady líbí?
1: Doma by bylo líp.
0: Ozvalo se ze zhora.
2: Nic se nebojte, kamarádi.
0: Řekl potichu, protože o svobodě se nemá mluvit moc nahlas.
2: Já vám pomůžu.
0: A už je řadil všechny pěkně za sebou.
2: Projdeme branou a potom přes dvě údolí a tři lesy půjdeme domů do rybníka.
0: Ty, co nemohli moc rychle chodit, nacpal vodník do svého dlouhého kabátu, ryby, raky a škeble a čápové, husy a kachny stály pěkně v řadě na břehu a čekali. Potom vylezl opatrně z vody. Okoukl mříž, visel tam zámek veliký jako psí hlava.
2: No, nic, s tebou si taky poradím.
0: Rozhlédl se, nikde nikdo. Jenom otevřeným oknem v zámecké věži bylo slyšet, jak kníže pán hlasitě chrápe. Vodník namazal ten veliký zámek na pozlacené mříži puškvorcovou mastí, zatočil a chrup. Zámek se otevřel. Větřík šustil listím v zámeckém parku a měsíc ze zhora svítil na ten podivný průvod. Vepředu našlapoval opatrně vodník, z rukávu a z kapes jeho kabátu vyčuhovali rybí ocasy, račí klepeta a zvědavě vykukovali škeble. Za ním se kolébali kachny, husy, volavky a čápové a úplně nakonec se plazil tlustý úhoř Emil a spokojeně si potichu pobrukoval. Přišli k zámecké bráně. Ale ouha, tam stál na stráži voják. Měl v ruce halapartnu, fousy až k pasu a tvářil se velice přísně. Co teď?
2: Kdybych tady měl teď toho zajíce, co jsem vysvobodil v lese z pytláckého oka,
0: pomyslel si žblabuňka a světe div se. V tom okamžiku byl zajíc tady.
2: Ani mu vodník nemusel říkat, co má dělat. Přihopkoval před vojáka, zapanáčkoval a potom na něj vyplázl jazyk.
1: No tohle! Voják se rozlobil, opřel halapartnu o zeď a začal zajíce honit. Zmizeli někde ve tmě a na to vodník čekal. Otevřel zámeckou bránu pomalu a pěkně opatrně, aby ani jednou nevrzla, a celý ten průvod vyšel ven. A už si to všichni mašírovali přes dvě údolí a tři lesy do rybníka, domů. Ráno se kníže pán probudil a hned svolal všechny komtesy, barony, hrabátka, rytíře, dvorní dámy, rádce, ministry a jiné tajtrlíky. A že jim ukáže svůj včerejší úlovek. Vedl je zámeckým parkem a po cestě jim vyprávěl, jak statečně vodníka chytil. A všichni volali, voilà, mon dieu! A obdivovali kníže pána a jeho statečnost. Přišli k zámeckému rybníku, k té pozlacené mříži.
2: Tak, kde ho máme? Zeleňoura,
1: řekl kníže pán pyšně a svou kníže pánskou hůlkou s vyřezávanou rukojetí na tu pozlacenou mříž zaklepal.
2: Dámy přitiskly krajkové kapesničky na své ustrašené pusinky a ustoupily o krok dozadu za pány, aby jim ještě tak ten strašný vodník, jak ho kníže pán vylíčil, něco neudělal.
1: Všichni koukali na rybník, kdy už z něho něco vyleze, a některé dámy začaly tím napětím omdlévat. Ale nic se nedělo. Kníže pán chtěl zaklepat ještě jednou, ale v tom někdo překvapeně zvolal olala a ukazoval na ten otevřený zámek. Kníže pán zbledl, pak zrudnul a nakonec sfialověl. Začal běhat kolem rybníka a tou svou kníže pánskou hůlkou švihal do vody a šťouchal pod břeh. Nikde nic. Zámecký rybník byl prázdný. Ani perlo očka v něm nezůstala. Kníže pán vřískal, zlobil se a dupal. Posílal na vodníka hromy a blesky a vyhrožoval. Však já tě jednou chytím a pak tě natřu na červeno, ty zeleňoure. A hned kázal zapřáhat do kočáru a jeli vodníka i s tou vodní havětí chytat. Ale kde těm už byl konec. Všichni se rozutekli po rybnících, mlýnských náhonech, potocích a tůních. Žblabuňka byl rád, že jsou všichni zase na svobodě. Dál vysedával při měsíčku na vrbě a hospodařil v rybníku. O něco později se proslechlo, že kníže pán od samé zlosti dal tu pozlacenou mříž zbourat a zámecký rybník zasypat. Vodník zrovna klábosil s tlustým úhořem Emilem, když se k němu ta zpráva donesla.
2: Toho rybníka je škoda, řekl. Kníže pán v něm mohl pěstovat alespoň lekníny. Ale s tou mříží je to dobře.
1: Tak, tak, zahulal úhoř Emil. Život za pozlacenou mříží není žádný život.
2: To je pravda, řekl žblabuňka. I kdyby ta mříž byla celá ze zlata.

nejveselější z celých vánočních prázdnin byla hostina u tety Jeny. Teta Jeny, maminčina sestra, bydlí v selském stavení, které je až daleko na druhou stranu od Storbinu. My všichni z Bulerbinu jsme k ní po Vánocích byli pozváni na neděli. Museli jsme jet na saních moc a moc hodin, než jsme se tam dostali. Maminka nás vzbudila hodně časně a navlékla na nás spoustu kazajek a šátku. Byla jsem přesvědčena, že se zadusím ještě, než mě dovezou na hostinu. A přece přiběhla maminka ještě s další šálou a chtěla mi ji ovázat kolem hlavy. Ale já jsem řekla, že jestli mám jet k tetě Jeny jako nějaká maškara, tak to radši nepojedu. Jeli jsme v našich saních s proutěnou korbou. Tatínek seděl na kozlíku a kočíroval. Na nohou měl veliké slaměné bačkory, aby mu nebyla zima. Naše saně jeli napřed, za námi jeli Sergordenské a nakonec Norgordenské. Pane, jak ty rolničky krásně cinkaly. Bylo nám tak veselo, že jsme se dali do zpěvu. Ale maminka řekla, že s tím musíme přestat, protože bychom se nalokali moc studeného vzduchu. Za to jsme se nakřičeli moc a moc věcí na Ola, který jel v saních za námi. A ten zaskřičel dál na Britu a Anu. Jestli nám dají rybí salát, tak jedu domů, řekla se. Já taky, přidal se Ole. Potom musel vysvětlit Britě a Aně, co tím myslel. Za chvilku křičel zas Ole na nás, že Brita a Anna taky chtějí jet domů, jestli dostaneme rybí salát. Ale domů jsme nejeli, i když jsme rybí salát dostali. Bylo tam totiž ještě tisíc jiných jídel, takže jsme si nemuseli brát právě rybí salát. Teta Jeny má sama tři holky. A tak byla na té hostině ještě spousta jiných dětí. Byli jsme ve velkém pokoji v prvním patře a hráli si celý den, když jsme teda zrovna nemuseli jíst. Nakonec jsme byli pořádně unaveni vším tím jídlem, protože jakmile jsme jen začali nějakou hru, už přišla teta Jeny, že musíme jít dolů ještě jíst. Dospělí určitě nedělají nic jiného, než že jedí, když jsou někde na hostině. Nejstarší holka tety Jeny se jmenuje Nana. Hráli jsme si, že Nana je čarodějnice, která bydlí v šatně vedle velkého pokoje. Samozřejmě, že jsme dělali jako, že šatna je její chalupa a velký pokoj, že je les. A právě když jsme v lese sbírali borůvky, vyřítila se čarodějnice ze své chalupy a chytala nás. Já jsem se tak bála. Věděla jsem celou tu dobu, že to je jenom Nana, ale stejně jsem se bála, jako by to byla opravdická čarodějnice. V šatně stála velká bedna. Hráli jsme si, že to je babizněna pec. A čarodějnice si pekla v peci lase. Naštěstí se v poslední minutě zachránil. Ale trochu jsem cítit spáleninou, řekl. Někdy se čarodějnice přihnala a křikla: Skamenět! A to jsme museli všichni zůstat stát a vůbec se nepohnout. Jednou, když čarodějnice křikla skamenět, vypadala se moc divně. Stál na jedné noze, měl vypláznutý jazyk, držel se rukama za uši a přitom ještě šilhal. Musel stát, ani se nehnout a vypadat pořád tak bláznivě, dokud nepřišla čarodějnice a nevysvobodila ho ze zakletí. To jsme se mu nasmáli. Holky tety Jeny měly moc hezkou skříň s panenkami, která stála v rohu velkého pokoje. Anna a já jsme nemohli odolat, abychom se do ní občas nepodívali. Byla tam kuchyň a jídelna a ložnice a salon. A v nich bydlela vznešená rodina Loutek. Nana říkala, že se jmenují Hrabě a Hraběnka Zlatohříbkovi. A ti měli malou holčičku, která seděla na židli v saloně a jmenovala se Izabela Zlatohříbková. Když byli dospělí konečně hotovi s jídlem, přišli k nám a hráli si taky. Hráli jsme si na slepou bábu. Olův tatínek byl slepá bába. Měl oči zavázané velkým kostkovaným kapesníkem. Běhali jsme a chytali ho za kabát, jakmile jsme se k němu dostali. Potom jsme si hráli na fanty. Dala jsem jako fant své malé zlaté srdíčko. Když jsme fanty vykupovali, bylo mi uloženo, abych udělala tři kotrmelce. Ty jsem udělala a pak jsem dostala své zlaté srdíčko zpátky.
Ole měl zavolat do kamene jméno své nejmilejší. A představte si, že zavolal Lisa. Lase se začal smát a já se strašně styděla. Ale tu se Ole zatvářil opovržlivě a řekl mu: myslel jsem tím maminku, jestli chceš něco vědět. Jmenuje se přece taky Lisa. Tatínkovi uložili, aby skákal kolem pokoje jako vrabec. Musel se skrčit a tak skákat. To jsme se nasmáli. Já jsem tatínka nikdy předtím neviděla, aby skákal jako vrabec. Ale nejhorší bylo, co měla udělat teta Jenny. Měla vylézt na stůl a stát tam na jedné noze a kokrát jako kohout. Ale ona nechtěla. Hloupost, řekla. Stůl by mě ani neudržel, starou tlustou ženskou. A v tom měla asi pravdu, protože teta Jenny váží skoro 100 kilo. Hráli jsme si dlouho a moc jsme se pobavili, ale Anna a já jsme se občas vytratili ke skříni s panenkami navštívit Izabelu Zlatohříbkovou. Nejlepší na té hostině u tety Jenny bylo, že jsme tam zůstali přes noc. Ráda zůstávám přes noc na cizích místech. Všechno se zdá tak neobyčejné a zvláštní a je to tam cítit úplně jinak než doma. Bylo nás tam na hostině 14 dětí a měli jsme spát jeden vedle druhého na podlaze v pokoji, kde jsme si hráli. Ani nevíte, jak je to zábavné spát na zemi. Měli jsme slaměné matrace, ale žádná prostěradla, nýbrž jenom pokrývky. Když jsme se uložili, přišli se na nás všichni dospělí podívat. Tak tady leží mladé Švédsko metr za metrem, řekl tatínek. Když jsme zůstali sami, mysleli jsme, že budeme spát. Ale je opravdu nemožné dokázat, aby 14 dětí bylo sticha. Nana nám vypravovala o velkém pokladu, který jeden rytíř už dávno a dávno zakopal docela blízko odtud. Lase se chtěl hned v noci vydat ven a hledat ho. Ale Nana řekla, že nikdo ho nedokáže najít, protože to je zakletý poklad. A pak už jsem usnula. Domů jsme jeli až pozdě odpoledne příštího dne. Než jsme dojeli do Bulerbinu, úplně se setmělo. Cestou domů jsme už nic na sebe nekřičeli, protože jsme byli strašně unavení. Já jsem si lehla v saních na záda a dívala jsem se na hvězdy. Bylo jich tolik moc a byly tak daleko. A pak jsem se zachumlala ještě víc do kožichu a zpívala jsem si tiše, aby to Lase a Bose neslyšeli. Hvězdičko, když zablíkáš, řekni, kde jsi, jak se máš. Doufám, že budeme moci jet k tetě Jenny na hostinu i na přes rok.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: My lidé jsme na tom slétáním asi jako krtek. Najdou se však mezi námi takoví darebáci, kteří na letícího orla dokáží vystřelit. Rána se ozvala z blízkého lesíka a krtek tam hned utíkal.
2: Nestřílejte, mohl byste trefit orla.
1: Ale myslivec se jen zachechtal. To právě chci. A zamířil po druhé. Naštěstí orel mezi tím nabral výšku a žádná flinta už na něj nedosáhla. To krtek dopadl hůř. Veliká myslivcova tlapa po něm hrábla a stiskla, že chudinka sotva popadal dech.
2: Pust, čemu ti budu?
1: Ale s myslivcem nebyla rozumná řeč. Dám tě svýmu klukovi. Přál si k narozeninám čelenku z orlích pér, jakou měl ten Vinetou, tak takhle dostane aspoň mluvícího pišišvora. Zabručel vstekle a zavřel krtka do myslivecké brašny.
2: Kde je udělá pišišvor? Zadím se, že se mě do nás točí dráva od okura.
1: No, vlastně se krtek ani moc nespletl. Dali ho do prázdného akvária a se jim tam už dávno všechny rybičky nudou umřely. A není divu. S mysliveckým klukem nebyla o moc větší zábava než s jeho tatínkem. Pořád jen na krtka hloupě koukal a čekal, kdy začne za sklem chroupat čerstvou mrkvičku.
2: Tuhle, a morce, neraduj, stejně ti uteču.
1: Ani krtek sám netušil, že to bude tak brzy. Orel však má orlý zrak a vidí i z veliké výšky, co se kde na zemi šustne. Přece v tom krtka nenechá. Snesl se tiše až k myslivně a vší silou zaútočil. Proletěl zavřeným oknem a je tu. Myslivecký kluk se honem běžel schovat do komory a ječel, jako by ho na nože brali. Tatí, tatí! A myslivecký hafan štěkal o 106. Ale orel na nic nedbal. Mocným máchnutím křídel smetl na zem skleněnou desku z akvária a krtka vysvobodil. Pak už stačilo otočit na okně kličkou, to krtek hravě zvládl a cesta byla volná. Mezi orlými spáry se krtek cítil v bezpečí a letělo se mu krásně, jako na rogalu. Nadarmo se však neříká, nekřič hop, dokud nepřeskočíš. Rámus v myslivně probudil myslivce, ten sáhl na věšák po brokovnici, otevřel okno a zamířil po třetí. A tentokrát se bohužel trefil. Orel jenom bolestně zanaříkal, vysoko v povětří se zamotal a klesal k zemi. Ještě dobře, že dopadli tak daleko od myslivny. Tady už nebyl revír toho bouchala, který si taky říká myslivec, ale těm ostatním je leda pro ostudu. Krtkovi se dohromady nic nestalo, padl do peří. Za to věrný orel na to doplatil. Ležel v trávě jako tělo bez duše, oči zavřené a pravé křídlo mu krvácelo. Co teď?

0: a krtek upaloval k silnici, až se za ním prášilo. Trefil podle sluchu. Jezdilo tam auto za autem. Jedno z nich naštěstí byla sanitka.
1: Zastavte, tady jde oživa.
0: Zastavili a ničemu se nedivili. Sanitka je na takové případy zvyklá. Odbočila na kraj lesa, pak z ní vystoupili tlustý pan doktor a dva sanitáci s nosítky a krtek je odvedl lesní pěšinou až k orlovi. Ten chudák vypadal ještě hůř než před chvílí.

Jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly a ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračel jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje, má rozpětí aspoň metr, já jsem o něm náhodou četl v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo, tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si máš 5, to už je 7, já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavla je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě jistě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi, cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bychom rádi, jenomže se musíme učit o motýlech. Vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval a Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takovou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a tak, že chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v 6. patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla. Když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla, jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si běláska zelného a žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku,

má přece krásná křídla metr široká, jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku, a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady. Teď budeme to dítě chytat Bůh ví kde a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hrály děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl indiánku. A jak tak četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala: tamhle je, jenže jako chytit. Ale Mach řekl: jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla: to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl cosi do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala: no ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl: vždyť já ho viděl taky. Je celý blázen do pistáciovy zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině, neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dal synovi jedničku, protože toho víš přírodopisu se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha: člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou: to je jasný. A pak zvedla ruku a řekla: tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, oddy mají děti křídla. A Mach řekl: a odkdy mají křídla zmrzlináři?
A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní. Klid, děti, klid! A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi. Když můžete mít křídlo vy, proč je nemohl mít Petříček, Vidra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlinář Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek. A když se šlo poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi. Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.

0: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
1: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
0: Pes Egon.
1: Prosím.
0: Reportér.
1: A co tady děláte?
0: Já se svým čenichem.

holky i kluky. Prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestrým zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce?

když přijedou státy klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
2: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
1: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tloušťka působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova naušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
3: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem.
1: Zařval Tullamore senior.
3: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
4: On přijde. Jen to musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
1: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si oblíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Bocska lesz gyíró, bez oknem, bez oknem, trápení se školou.
1: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí nos, vlasy, au, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrám. To je nadělení, to je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě? Tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo!
2: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj, prudce. Jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil, až roloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny ve dlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutalil se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: Vorel, co? Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde. Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete? Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu. A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece chrobák. Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák. S hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si ho vnívál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si ho vnívál, pro mě si ho vnívál. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel. No dobrá, no, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko? Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel. To si myslíš ty? U mě a pro mě jsi? Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout. Chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit? Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal válet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním, a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady, u mě na klíně, budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrrr. Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, vždyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala,
3: v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. Pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.
4: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli, Lasse, Bosse a já, jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole, tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. No, žízeň jsme dostali okamžitě. A tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký na zem a řekl: slyšíte, jak to ve mně žblunká? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi: Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl: Kolifink, kolifink. A Bosse řekl: Mojsi, dojsi, Filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
5: Oho,
4: řekli jsme. Stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole ovšem, ovšem. A potom řekl Bose, štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky, a pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
5: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
4: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet. Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata. Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bose si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

0: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenomže to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho strejdovi Hanušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku. V městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat. A že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co Eskimáci nám. Že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo 2. Ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, 2x tak vyšší než Sněžka. 4. den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. 5. den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké, asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem, já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem 1 týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá 4 stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná pas na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim 3x. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. 2 lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování. Ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch. Svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil se mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen 2 pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě 2 dny po mém probuzení zuřila velká bouře. 3. den začalo počasí dostávat rozum, 4. den udělali strejdové z mých lyží saně, udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. K přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
1: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. 5. den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé 2 dny. Ještě 2 strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.
2: Petr a Filip byli spolužáci. Petrův otec byl lékařem v horském městečku, kde se v zimě lyžovalo a v létě slézali hory. Filipův táta byl správcem lanovky. Věděl o horách úplně všechno. Skákal z nejvyšších můstků a vedl horolezecký oddíl. Petrův táta si přál, aby jeho syn byl také lékařem. Filipův zas chtěl vychovat horala, jak se patří. Petr postupoval z ročníku do ročníku s odřenýma ušima, za to vyhrával lyžařské závody a jako horolezec slezl všechny kopce. Filip byl kulaťoučký, kapsy vždycky plné čokoládových tyčinek, ale vysvědčení mýval znamenité. I v lyžování byl první. První, komu ochránci přírody zakázali vstup na sjezdovku, protože vždycky vyjel z dráhy a skončil v lese, kde polámal malé smrčky. Jako horolezec se výš než metr nad zem neodvážil. Nejraději byl u svého počítače. Zkrátka, snem jejich otců byl syn toho druhého. Jednou, když na horách zase vypli proud a počítač oněměl, vydal se Filip do přírody, ne sportovat, ale domalovat si do sešitu borůvčí. Vyrušil ho tenký hlásek. Je jako živé. Na kameni seděl malý, kudrnatý mužík v kalhotách pod kolena a krátkém kabátku. Asi nějaký cizinec, pomyslel si Filip. Jste tu na dovolené? Zeptal se zdvořile. Ne, na borůvkách, odpověděl mužík. A odkud jste?
3: Odkud?
2: Přece odsud. Žiju tady víc než 400 let. Ale vidí mě jenom ti, kdo na mě věří. Jsem Permoník a jmenuju se Kopičák. Chcete říct, že věřím na permoníky? Rozčílil se Filip. Já, který má na internetu otevřený vědecký stránky? Permoník pokrčil ramene. Nemůžu za to, že mě vidíš. Pak na Filipa vyplázel jazyk, vytáhl mu z kapsy tyčinku a zmizel ve skalách. Starý permoník Hořínek seděl vysoko na římse před svou skalní světničkou a bafal z dýmky. Kopičáka s Filipem měl před sebou jako na dlani. Říkal jsem ti, aby si s lidí nevšímal, zabručel. Byl jsem rád, že mě někdo vidí. Ale proč zrovna on? Zeptal se mladší permoník. Nutili ho, aby lezl na naši horu. Hora ucítila jeho strach, politovala ho a dala mu nahlédnout do svého nitra. a tam patříme i my, permoníci. Nepříjemnosti přicházejí vždycky ve trojici. Po stemnělém počítači, permoníci,

Dobře se chytni. Za chvilku jsme nahoře, zavelela. A pak se Filip začal pomalu vzdalovat těm dole. Pošklebování je brzy přešlo. Vždycky, když už se zdálo, že spadne, jako by ho někdo zachytil a přitiskl ke skále. Konečně dosedl na vrchol Královy hory. Dal se mi zabrat, měl bys zhubnout, funil Kopičák. To už se na okraji vrcholu objevil Petr, pro kterého byl výstup hračkou. Člověče, jak se ti to povedlo? Kdo tě sem vytáhl, ptal se. No přece Permoník, usmíval se Filip, ty ho nevidíš? Petr se zmateně rozhlížel. Ty máš ale vtipy. Toho roku přišel sníh brzy. Petr ho chtěl hned vyzkoušet. Vzal lyže a vydal se k lanovce. Na poslední chvíli k němu na sedačku přisedl Filip. Jel domů. Počasí se měnilo z minuty na minutu. Sluníčko zmizelo, obloha klesla až pod vrcholky hor, přiřítila se sněhová bouře. A pak se to stalo. Lanovka se zastavila. Vždycky, když to nejméně potřebujeme, vypnou proud, povzdychl si Filip. Petr se choulil do tenké bundy a odhadoval hloubku pod sebou. Přece to nezmrznu, skočím dolů. Než ho stačil Filip zastavit, byl už Petr dole, jenže zůstal ležet. Asi jsem si zlomil nohu, musíš mi pomoct. Filip z takové výšky nikdy neskákal, ale co naplat, teď musel. Smotal se do klubíčka a skočil. Dokutálel se k Petrovi. Podepřel kamaráda a nemotorně se vydali na cestu. Takhle daleko nedojdou, pomyslel si Kopičák, který je pozoroval ze smrkového lesa. Pomůžu ti, navrhl Filipovi. Dík, sám bych na to asi fakt nestačil, vděčně přikývl Filip. S kým to mluvíš, ozval se Petr a marně se rozhlížel. Kopičáka neviděl. Filip jen mávl rukou. Hořínek nervózně bafal z dýmky, když se ti tři doškrábali k jeho světničce. Dorazili právě včas. Petra rozpálila horečka. Uložili ho do postele a Kopičák mu svařil bylinky na obklad. Byla to zvláštní světnice a těch věcí, co tu bylo. Havířský kahan z královských dob, vykládaný pás od zbojníků, píšťala pasáka ovcí, lyže starých lyžníků, štucel paní lesmistrové. Byla to Hořínkova sbírka vzpomínek. Filip si ani nestačil prohlédnout všechny Permoníkovy poklady, protože únavou usnul. Když se vzbudil, leželi s Petrem ve skalní úžlabině. Sluníčko svítilo na první sníh a z dola se k ním blížili muži z horské služby. To už se probudil i Petr. Filipe, musím ti něco říct. V noci, víš, já viděl Permoníky, ale nikomu to neříkej, slib mi to. Filip se rozesmál. Slibuju, přikývl. Za chvíli už je horská služba svezla do městečka. Táta dal Petrovi nohu do sádry a Filip byl vyhlášen hrdinou dne, třídy a celé země koule. Bránil se, ale co pak mohl mluvit o Permonících? Stejně by mu nikdo nevěřil. Snad jedině Petr.

0: podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic.
1: Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
1: Neříkej mi pane,
0: ohradil se Carlos.
1: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
1: A já vlastně taky.
0: Najednou se poťouchle zašklebil.
1: Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří.
0: Obrátil se na Carlose.
3: Je to tak?
1: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
3: Jdeme,
0: řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
4: A já jdu s váma, třeba až na Sibir.
1: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni plázníte? Kam chcete jít?
0: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
1: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibir,
0: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
0: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
1: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád,
0: řekl Ramses. Otec přikývl.
1: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
1: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos.
3: Přesně!
1: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty.
1: Šéf jako šéf. Já býval šéf pod světí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já, povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi. Co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
2: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Kot, tady se ale blbě přednáší.
4: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí belí, koně vzelí a hříbátka v Petr želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska, zeptal se smyčec.
5: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
4: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
5: Ať si není, Jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
4: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěly o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak, copak struno E, hraješ falešně. Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka. Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí. Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček. Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku. Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček. Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny. Já vám ukážu, kdo je lenoch, urazil se kolíček a táhl. Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E. Ať se vidí, jestli já jsem lenoch, na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem. Hned přestaň, nebo ji přetrhneš, rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku. Jak to, že není? Tady jsem, tady, ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Dobrý den, pane Sik.
7: Tiše, tiše, chvilku.
6: Jo. Co je, tatí?
7: Abys byl chvilku ticho.
6: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
8: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horýnek.
7: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
6: Co?
7: Slyšíte?
6: Simano, tatí.
8: Já ne, pane Spejble.
7: Jak to, že ne?
6: A ty něco slyšíš?
7: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky. Před chvílí kukala kukačka.
8: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
7: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
8: Jo.
6: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
7: Všechno je na ní zajímavé.
8: A co nejvíc, spane z pejble, co nejvíc.
7: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
8: Jejda.
6: Kuká, tatí, já jsi slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
7: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
8: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
7: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
8: Pan kostelník, pane Stejble.
7: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
6: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí, pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal, a na to nepotřebuje zvonit.
7: Moment, abychom si rozuměli, ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
6: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
7: No proto, já myslel, že myslíš kostelníka.
6: Ne, taťuldo, já myslel pana pekaře.
7: No moment, ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
6: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
8: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
7: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
8: Kdo vám dělal stoličku?
7: Pan doktor pekář.
6: Jsi říkal, že jsi ji koupil v prodejně, tu stoličku.
8: No.
7: Ale tadyhle stoličku, v puse, sedmičku. Aha. No, tu mi dělal pan doktor pekař, ten mi ji plomboval.
8: Protože byla děrová, vidíte?
7: Ovšem, samo sebou.
6: No. On přitom kukal?
8: Jo.
7: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
8: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
7: no
8: není
7: tak,
8: ne to.
7: Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
6: Pan doktor, tatí.
7: Šmanko, teď jsem o tom...
6: Kominík, tatí.
7: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
6: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
7: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
8: A samečka nekuká nikdy?
7: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
8: A co teda dělá samečka od kukačky?
7: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
8: Samečka.
6: Jak to cizí?
7: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
8: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
7: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
6: A co teda staví?
7: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
8: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
7: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
8: No?
7: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
6: Jsi říkal strnadovi.
7: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
6: A jak ho naučí kukat?
7: Jak to kukat?
8: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
6: Strnad přece nekuká.
8: No.
6: Chocholouš taky ne a nikdo.
7: Co by ho učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
6: Umím, tatí.
7: No tak vidíš.
6: A ona mě snesla kukačka, tatí?
7: Cože?
6: Jestli mě snesla kukačka.
7: Co to povídáš za nesmysl? Kdo je tvůj otec?
6: No já původně myslel, že ty, tatí, jenomže když povídáš...
7: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně, šmankote, podle tvého tedy tvůj otec?
6: Jsem kukačka, tatí.
7: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
6: Tak chocholouš, tatí, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
7: Šmankote, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
8: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně v dálce, ani to nebylo slyšet.
7: Prosím vás, vemte si za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
6: Šmano, tatí, pojď, Máni, jdem poslouchat kukačku.
8: Naschledanou,
7: Na shledanou.
6: Ahoj, tati.

0: Žil byl kdysi dávno jeden král, který se nejraději ze všeho toulal po lesích a lovil kdejaká zvířata. Jednou zahlédl velikého jelena a hned se za ním pustil. Ale jelen mu pořád utíkal. Král ho honil celý den, až se začalo stmívat a přišel večer. Král si uvědomil, že je tak daleko od svého zámku, že už to nestihne vrátit se na noc domů. Začal tedy hledat nějaké místo, kde by přenocoval. Když tu uviděl na pasece malou chaloupku. Bydlel tam uhlíř se svojí ženou. Ty nevíš, kdo to byl uhlíř? No, uhlíř kácel stromy, dával polena na hromadu, kterou pak zasypal hlínou. Dřevo potom zapálil a tak vyráběl uhlí, víš? Ach, uhlíři, povídá král. Honil jsem se celý den za jelenem, kterého jsem stejně neulovil, a zpátky na zámek to už nestihnu. Nemohl bych u vás přenocovat. Ale jistě, vzácný králi, pojďte dál. Jsme chudí, postel pro vás nemáme, ale lehněte si na půdu na seno, je tam místa dost a bude se vám dobře spát. Král ležel na půdě zahrabaný do sena, ale usnout nemohl. Najednou, bylo to o půlnoci, spozoroval dole ve světnici zvláštní světlo. Nakouknul s kulinou ve stropě a co vidí? Uhlířově ženě se tu noc narodil synáček. Ona i děťátko hluboce spali a kolem děťátka stály tři staré babičky, každá s hořící svíčkou v ruce. První babička povídá. Já tomu chlapci dávám, aby se dostal v životě do mnoha velikých nebezpečí. Druhá babička. A já mu dávám, aby ze všech těch nebezpečí šťastně vyvázl a byl dlouho živ. A třetí babička povídá. A já mu dávám do života, aby se oženil s princeznou, s dceruškou, která se dnes v noci narodila králi, který spí tady nahoře na seně. Babičky sfoukly svíce a zmizely. Byly to sudičky, víš? Zůstal jako opařený. Do rána nemohl usnout a přemýšlel, co udělat, aby se tenhle chudý uhlířův syn nemohl nikdy stát mužem jeho královské dcerky, princezny. Když se rozednilo, král uhlířovi řekl. Víš co? Dej mi to dítě. Já se o něj dobře postarám a tobě dám tolik peněz, že se do smrti nebudeš muset dřít a namáhat s uhlím.
1: Uhlíř a jeho žena nakonec souhlasili, protože u nich by synáčka stejně čekal jenom hlad a bída. A tak král slíbil, že si pro děťátko pošle služebníka. Když se král vrátil zpátky na zámek, všichni mu s radostí vypravovali, že se mu v noci narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy byl u uhlíře a viděl ty tři sudičky. Nechal si zavolat svého sluhu a přikázal mu.
2: Půjdeš hluboko do lesa a najdeš chalupu, kde bydlí uhlíř. Dáš mu tady ten měšec s penězi a on ti za to dá malé dítě. To dítě potom cestou domů vhodíš do řeky a utopíš. Jestli to neuděláš, dám utopit já tebe.
0: Služebník musel udělat, co měl nařízeno. Dal uhlířovi peníze, vzal děťátko i s košíkem, ve kterém spalo, a cestou zpět na zámek, když přecházel řeku přes kamenný most, hodil košík i s děťátkem do vody. Jenže košík se nepřevrátil, ani se nepotopil, ale plul i s děťátkem po vlnkách, které ho kolíbaly. Plul, až se dostal k chalupě jednoho rybáře. Ten seděl na břehu a spravoval si sítě, když tu uviděl, jak po řece cosi plave. Skočil do loďky, dojel ke košíku a jaké bylo jeho překvapení, když tam našel malinkatého spícího chlapečka. Donesl ho své ženě a povídá:
2: vždycky jsi chtěla mít synáčka, tak tady ho máš. Připlaval k nám po vodě.
0: Ten je ale krásný, radovala se rybářova žena. Ale jak mu budeme říkat?
2: No, když k nám připlaval po vodě, budeme mu říkat plaváček.
0: A tak řeka plynula, roky šly jeden za druhým, plaváček měl hodnou maminku a tatínka a rostl jako z vody. Až po mnoha letech z něj byl krásný, urostlý a silný chlapec. Jednou v létě jel tudy na koni král, který zase lovil po lesích zvěř. Bylo teplo, král se chtěl napít a tak zaklepal na rybářovu chalupu.
2: Rybáři, dej mi prosím tě trochu vody. Je hrozné horko a mám žízeň.
0: Okamžik, vzácný králi, odpověděl rybář a poslal plaváčka se džbánem ke studni pro vodu. Když ale plaváček podával královi džbán čerstvé vody, ten se zarazil.
2: Pěkného máš, chlapce rybáři. To je tvůj syn?
0: No, je a není, odpověděl rybář. Už je tomu 20 roků, co nám ho voda přinesla v košíku. Připlaval k nám po řece a vychovali jsme ho jako vlastního syna. Královi se udělali mžitky před očima a zbledl jako stěna. Poznal, že před ním stojí uhlířův syn, kterému sudička přisoudila jeho dceru za ženu a kterého dal utopit. Ale hned se vzpamatoval a povídá:
2: potřebuji poslat důležitý vzkaz do mého zámku. A nemám tu nikoho ze svých služebných. Nemohl by tvůj plaváček tam dojít? Dobře ti zaplatím.
0: Ale jistě, vzácný králi, plaváček tam rád a rychle dojde a váš vzkaz odevzdá. Král si tedy sedl stranou a začal psát. Tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hlavu i hned useknout.
2: Ať je vše hotovo, než se vrátím.
0: Dopis podepsal, složil, zalepil voskem a do vosku pak obtiskl svůj prsten jako pečeť, aby každý poznal, že je to dopis od krále.
2: Plaváčku, ten dopis je moc důležitý. Opatruj ho a pospíchej, abys ho včas odevzdal na zámku,
0: řekl zlý král. A plaváček se vydal na cestu. Šel dlouho, předlouho hustým lesem, když tu potkal starou babičku.
3: Kam pak máš namířeno, plaváčku?
2: Ale nesu na zámek důležitý vzkaz od pana krále.
3: To máš před sebou ještě dlouhou cestu. Mám tady v košíku natrhané maliny a borůvky. Co kdyby ses na chvíli se mnou posadil?
2: Najedli bychom se
3: a ty by ses tak posilnil před další cestou.
0: Plaváček se rád s babičkou posadil do mechu, ale jak ochutnal první hrst jejich malin, zavřeli se mu oči a usnul jako špalek. Babička mu z kapsy opatrně vytáhla králův dopis a na jeho místo dala jiný, ve kterém bylo napsáno: tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hned moji dceru za ženu. Vystrojte svatbu a ať je vše hotovo, než se vrátím. Nechyběl králův podpis a dopis byl zapečetěn královým prstenem. Ty už jistě víš, že ta babička nebyla jen tak obyčejná, ale že to byla ta sudička, která plaváčkovi předpověděla, že se ožení s princeznou. Když babička vyměnila dopisy, plaváčka probudila. Vstávej, plaváčku, ať nepřijdeš pozdě na zámek. Oh, děkuju, babičko, za maliny. Spánek mě osvěžil a půjde se mi mnohem líp. Poděkoval plaváček a pospíchal k zámku.

Když si královna přečetla dopis, podivila se. Ale protože plaváček byl krásný a milý chlapec a protože i princezně se moc líbil a i krásná princezna plaváčkovi, konala se ještě toho večera královská svatba, kde plaváček si vzal princeznu za ženu a princezna plaváčka za muže. Oba byli šťastní a těšili se, jak budou spolu na zámku žít a později i královat. Ne, ne, jestli si myslíš, že tím pohádka skončila, tak to se pleteš. Chceš vědět, co se stalo, když se zlý král vrátil domů? Za chvíli se to dozvíš.

Loupežník Mekký Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnalo. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízanice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloděj. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pánbu s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večer hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je hold ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstám. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Mekký Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Mekký Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec, kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu, dosluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd. A místo toho tam pověsil svoji pozor Mekký Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Mekký Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiš k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno. Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Mekký Kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu,
když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trakař. Meký kudla zaostřil svůj zkušený zrak, ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se svět ve dolů. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jekot nějaké báby. A když ho ještě pro jistotu přetáhla klackem, poznal Meký kudla svůj trpký omyl. Skočil jsem blbě, zavil a omdlel. Když se probral z mrákot, ležel ve své loupežnické jeskyni. Plameny mi ho tavě ozařovaly kamenné stěny. Bába se točila kolem ohniště, klohnila nějaké lektvary a přikládala mu na tělo horké obklady z bylin. Také ho nutila pít ty svoje léčivé odvary, po nichž obávaný loupežník, nyní zvadle ležící jako hadrový panák, upadal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekýrovat. A co ty se tady jen tak zbůh darma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené jmění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a ne loupežník. Ale největší rána Meký kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou mu bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřejí, zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě záhlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty, zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený, zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala. Nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký kudlu dorazil. Třesavka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven.
U vchodu do jeskyně sundal ceduly Pozor, Meký kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo Pozor, chce se vdávat a zmizel v lese. Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě a zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále, krále hrával nejraději, protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak, kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam-ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek. A tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku, tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček a malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma, to já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou mísu. Všem našim předkům se takhle vedlo, můžeš vzít jet, že na tom je cosi velice vybraného. Zámek třeba spadl, prohodil šnečí táta. Nebo zarostl lopuchama a lidi nemohli ven.
Jaký pak spěch, taky pořád. To jen ty se pořád tak příšerně honíš a ten malý začíná být po tobě. Podívej třeba, jak vysoko už za 3 dny vylezl po tom stonku. Točí se mi hlava, sotva se tam na něj nahoru podívám. Jen ho nehubuj, odpověděla Šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu? Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, a to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho Šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém. Ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila Šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři Šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro Šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří Šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale Šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý Šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo.

Jestli pak víte, jaký čas je pro jeleny, srnce a daňky nejdůležitější? No přece ten, ve kterém se odbývají jejich námluvy a svatby a má dokonce i jméno Rie. A podle ní se já, 10. měsíc roku, jmenuji Rien. Ale abychom zůstali u jelenů. Budu vám vyprávět o Kolouškovi, tak se říká malému jelínkovi, který si přál zlaté paroj.

0: Každý večer vyprávěla maminka Laň malému Kolouškovi pohádku, aby se mu pěkně usínalo. Nejraději měl tu o jelenovi se zlatými parohy a pořád se maminky vyptával, jestli bude mít jednou taky takové. Ještě nemáš ani parůžky, smála se maminka Laň. A kdy je budu mít? Až vyrosteš. Ale to musíš hodně jíst a hodně spát. Koloušek honem zamhouřil oči, aby rychle spal. A hned ráno vyběhl na pastvu, pilně se pásl, ale večer zase neměl ani malinkatý parůžek. Co pak mi nikdy nevyrostou, naříkal. Z malého stromku také není za jedinou noc velký strom. Musíš být trpělivý, chlácholila ho maminka Laň. Koloušek byl několik dnů trpělivý, ale pak začal znovu. A co, když mi nenarostou vůbec? Co, když ze mě nikdy nebude opravdový jelen? Maminka Laň se rozzlobila. Jestli budeš takhle fňukat, nebudu už ti nikdy vyprávět žádnou pohádku. To by ovšem byl pro Kolouška ten nejhorší trest. Honem si utřel slzy a slíbil, že už nikdy nebude plakat a že bude trpělivý. Maminka Laň ho pohladila po hebké hlavičce a začala znovu vyprávět. Co? No přece tu o jelenovi se zlatými parohy. Koloušek usnul, usmíval se přitom ze spaní a tak ho maminka přikryla měkkou mechovou peřinou a odešla po své práci. Ale náhle z ničeho nic se Koloušek probudil. Zdálo se mu, že má podivně těžkou hlavu. Sáhne si a ony tam parohy. Vyskočil z pelíšku, běží ke studánce, nakloní se nad hladinu a ve vodním zrcadle se třpití opravdické zlaté parohy. Maminko, maminko, mami, už mi narostly. Volá na celý les, ale maminka byla daleko a Kolouška neslyší. Hej, hej, jeleni, srnci, veverky, ptáci, pojďte sem, mám zlaté parohy, křičí Koloušek a ozvěna roznáší tu novinu po lese. Seběhli se jeleni, srnci i daňci, přiskákali zajíci, z korun stromu se snesly veverky, přiletěli ptáci, ale nikdo se Kolouškovi neobdivoval. Ten by mohl jít rovnou k cirkusu. Smála se mu veverka. Krásné parohy, strašná pohroma, krákorel havran. Ti mladí už nevědí, jak se vyastrošit, bručel zlostně jezevec, protože ho ten Rámos vyhnal z nory.
1: Raději se s nimi moc neukazuju, nepřinesli by ti štěstí,
0: varovala Kolouška moudrá sova. Koloušek na to všechno překvapeně koukal a pak zlostně vykřikl. Jste hlupáci, vy mi závidíte mé zlaté parohy. Ale nikdo už ho neposlouchal. Ptáci se rozlétli na všechny strany. Veverka se vyhoupla zpátky do větví, jeleni, srnci, daňci i zajíci běželi na pastvu. Jen ozvěna posměšně opakovala.

volá: parohy, má parohy, rohy, hihy. A najednou prásk. To kulka hvízdla Kolouškovi kolem hlavy. Ohlédl se a vidí: na kraji lesa myslivec a nabíjí pušku. Zastřelí mě, zastřelí mě. Srdce se v Kolouškovi zastavilo a zase prásk, prásk, prásk. Koloušek se dal do běhu. Přes paseku, přes louku, dech sotva popadá. Najednou stojí na okraji strže, dole divoký potok. Otočí se a myslivec už zase zvedá pušku k rameni, míří. Maminko, pomoc, pomoc, pomoc, křičí Koloušek, ale nad hlavou mu hvízdají kulky. Jedna, druhá. Koloušek skočí a padá, padá a padá. No tak se probuď, můj milý. Ty se celý třeseš strachem. To se ti jenom něco zdálo. Slyší Koloušek maminčin hlas. Otevře oči, sáhne si na hlavu a vyskočí z postýlky celý šťastný. Je, maminko, já už nemám zlaté parohy. A kde bys je taky vzal? Usmívá se maminka Laň. Zlaté parohy patří do pohádky. Ale počkej, počkej, hladí synka po hlavičce. Něco se ti tady opravdu klube? No ano, parůšky. A jsou zlaté, polekal se Koloušek. Kde pak, usmívá se máma. Jsou to docela obyčejné malé jelení parůšky. Tak to jsem moc rád, oddechl si Koloušek. A opravdu byl rád. Moc rád.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
1: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
1: Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka.
0: Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
1: Tak je dobře. Půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili.
0: Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
1: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně.
2: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
1: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády. Já pro takové pocestné nic nemám.
0: Zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo. Načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli. Jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jízby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
3: Asi zaspala. Pravý jeden.
1: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
0: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
1: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
1: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
1: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač, když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů. Ty
4: Sergi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
6: Rovině,
5: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
6: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
5: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
6: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
5: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
6: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
5: řekl Beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek bílý hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky.
6: Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuju ti, Amálko, a děkuju ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec? V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda a teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby si nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej! dívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala, přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
0: Otočilo se? A nikde nikdo. Jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
0: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví, ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
2: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
1: Sluníčko, sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
2: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
0: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
1: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
0: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná. Sluníčko, sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
1: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
0: Škubal sebou jen uletět.
1: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko. Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal. Štěně ho chytlo, vítr zafoukal. A už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské. Sluníčko, sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
2: Od kdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
0: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal... Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by taky sluníčko schovalo.
2: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
0: Ale to přece není voda, fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
2: Jdi domů,
1: řeklo slunce laskavě,
2: a já ti vodu hned vrátím.
1: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic.
0: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš.
1: Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
2: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
1: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
2: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko. Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Štěňátko vyléčí. Ňaf, ňaf, ňaf, písnička štěněčí.
1: To bylo tenkrát, když ještě stará Boleslav byla mladá a mladá Boleslav se ještě nenarodila. Tehdy ještě ani ječmen neměl fousy. Ale kocouři už fousy měli. I myšky už tenkrát měli fousy. Možná, že právě proto se myšky a kocouři tehdy tak kamarádili. I náš kocour měl jednu takovou malou myší kamarádku a bydlel s ní v psí boudě. V té boudě s nimi tenkrát bydlilo i několik broučků a taky hodně motýlů a květin. Byla to krásná psí bouda. Byla sice malá, ale pohodlná. Měla i záclonky v oknech a byla celá podsklepená. Jednou byla zrovna středa a venku pršelo. Když venku prší, tak se občas stává, že myš je pilnější a čistotnější než kocour. Kocour dnes nebyl pilný. Nechtělo se mu pracovat, tak aspoň četl, aby to vypadalo, jakože něco dělá. Kocour tedy seděl ve svém křesle, četl noviny a myška zametala podlahu.
0: To je zvláštní, povídá najednou myška. To je zvláštní, že je tu na podlaze tolik drobečků.
2: Jakých bobečků?
0: Ale žádné bobečky, kocourku, jsou tu na podlaze drobky.
2: Říkáš, že jsou na podlaze bobky?
0: Ale žádné bobky, kocourku, chtěla jsem jenom říct, že přídle moc drobíš.
2: Vůbec tě neslyším, myško, asi jsem úplně ohluchl. Jsem hluchý, nemocný kocourek a musím honem dostat nějaké dobré jídlo, aby se mi zase navrátil sluch.
0: Když jsi tak nemocný, kocourku, to si musíš honem lehnout do postele.
2: Jakéže mi pošleš tele?
1: Ptal se zase kocourek, ale myška už poznala, že si kocour dělá legraci a smála se, až jí ouška poskakovala.
0: Ne, kocourku, ty nejsi nemocný, ale mlsný, volala myška a smála se, až se jí dělali uzlíčky na ocásku.
1: A kocour se taky smál a taky se mu dělal na ocásku uzel. A venku pořád pršelo a na kalužích vyskakovali vodní panáčci.
2: Venku prší, povídá kocour. Nemůžeme jít na procházku. Co budeme dělat? Pojď si na něco hrát.
0: Já si nemůžu hrát, kocourku. Musím přece zametat podlahu.
2: Mňau, podlaha neuteče. Zameteš ji večer.
0: Ale večer už budu moc ospalá, kocourku.
2: Když budeš večer ospalá, tak půjdeš spát a já potom zametu ty drobečky.
0: Tak dobře, kocourku. Hlavně, abys nezapomněl na ty drobečky. A na co si tedy budeme hrát?
2: No, přece na honěnou,
1: řekl kocour.
0: Raději na slepou bábu, řekla myška. Při honičce mě vždycky hned chytíš.
2: Na slepou bábu ne. Já nemám rád, když mi někdo zavazuje oči. Zahrajeme si na kočku a na myš.
0: To ne. To je skoro stejné jako na honěnou. Raději si zahrajeme na schovávanou.
2: To by šlo, řekl kocour. Ale radši ne. Ty se vždycky schováš do nějaké dírky, kam za tebou nemůžu.
0: Tak na co si tedy budeme hrát, kocourku?
2: Co kdybychom si hráli na školu?
0: To je nápad, tralala. Budeme si hrát na hudební školu, tralala, tralala, tralalala,
1: zpívala myška.
2: Mňau, nešťastný takový dům bývá, kde kocour mlčí a myš zpívá,
1: zabručel kocour, ale myška se nedala a zpívala tralala a tancovala přitom, až skleničky v příborníku cinkaly jako zvonkohra.
2: Počkej, myško, teď si přece hrajeme na hudební školu a ne na taneční.
1: Ale Miška ho neposlouchala a tancovala jako posedlá a pořád přitom zpívala tralala, tralala.
2: Tak už dost, Miško,
1: volal kocour.
2: Raději si zahrajeme na slepou bábu.
1: Ale Miška tancovala a dupala přitom tak, až se celá podlaha rozhoupala.
2: Pojď si tedy hrát na tu tvou schovávanou, zakňoural kocour. Schováš se do té nejmenší dírky a já ji pak hned ucpu špuntem, aby tě nikdo nenašel.
1: Miška se zastavila uprostřed tance.
0: Tobě se nelíbí, jak tančím?
2: O tanec by nešlo, ten je dobrý, ale ten zpěv se mi nezdá. Je to takové myší pištění.
0: Když se ti nelíbí můj zpěv, tak zaspívej sám něco lepšího.
1: Kocour se nadechl a spustil.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
1: A Miška se zase pustila do tance. Chvíli tancovala, ale pak se najednou zastavila uprostřed tanečního víření.
0: Víš, kocourku, když ten tvůj zpěv je jenom takové kočičí mňoukání a nejde přitom dobře tancovat.
2: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si pozvi zlatého slavíka,
1: urazil se kocour.
0: Nemusíš se přece hned urážet, řekla Miška.
2: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si s tebou nebudu hrát a basta,
1: řekl kocour.
0: Víš, kocourku, to je asi tím, že každý zpíváme jinou řečí. Ty kočičí a já myší. Zaspíváme si nějakou společnou písničku. Ta se bude líbit oběma.
2: Ale já žádnou takovou písničku neznám, řekl kocour.
0: Vždyť já taky ne. Musíme si tu písničku společně vymyslet.
1: A tak si spolu sedli do koutku a skládali takovou písničku, aby se jim oběma líbila. Když měli písničku hotovou, byl už večer. Ale byla to krásná písnička a dobře se rýmovala.
2: Mňau, to se nám to ale pěkně povedlo. Teď si tu písničku spolu zaspíváme,
1: řekl kocour.
0: Ale až zítra, kocourku, teď už je moc pozdě. Mně už se chce spát.
2: Tak se tedy trošičku prospi a pak si tu písničku spolu zaspíváme a zatancujeme.
0: Dobře,
1: řekla Miška a zívla.
0: Já se tedy trošičku prospím a ty zatím zameď ty drobečky.
2: Jaké bobečky?
1: Ptal se kocour, ale Miška už ho neslyšela, protože spala.
2: Nebudu ji budit,
1: řekl si a zkusil potichu zpívat tu společnou písničku. Ale nemohl si vzpomenout, jak to vlastně bylo. Mňaulala, nebo lala mňau, nebo lamňaula? Nemohl si vzpomenout. Tak raději začal příst, až z toho usnul. Vy taky jděte spát, děti. Až se probudíte, tak vás možná napadne nějaká písnička, kterou bychom si mohli zpívat všichni dohromady.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát. Vždyť je malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty si zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluvňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Tak. Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo.
2: No. Vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinkat. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička, je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Dědeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakas. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakas? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Nemělo by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Ptám se, jestli mě hraní dost slyšet, jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet, vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře, aspoň ho zase uspím. Vrať se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil, dědek jeden, takové No, pojď. No.
3: Už?
1: Už.
3: Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: To ještě neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínat.
0: Povídám, že to zase neplatí, že jsem se překlep. Já už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: teď mi to platilo. Jenomže to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das Schlag.
1: Ah, das sind Orminulesi Mineral.
2: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
3: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
0: Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádíš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami, proč bystrý den těch na nádraží s kytkou?
1: Přišel mě říct, abych si nezlomila nohu.
0: Tobě se líbí.
1: Moc? Ale taky to bude stát moc peněz.
0: Já myslel Jindři.
1: Co je to zase za řeči?
0: Mně se nelíbí. Věděl bych o lepších.
1: Vašku, já tě varuju. Jela jsem s tebou pod podmínkou, že mě přestaneš schánět ženichy.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
2: Paní Bendová, máte tady telegram. Tady, prosím.
1: Potřebuji volat Prahu, Bleskově. A druhý hovor na 7 večer.
2: Prosím.
1: Vašku, z terasy se nehneš, dokud nepřijdu.
0: No jasně.
3: Když člověk nenajde řešení svízelné situace, jistou úlevu mu může přinést i to, že věci prostě odloží. Ten můj vytrucovaný týden volna s Vaškem na horách měl být pro mne oddechový čas. Vašek svatosvatě slíbil, že se od chaty nehne, a zatímco já si klidně vybalovala věci v hotelovém pokoji, netušila jsem, co se venku děje. Ačkoliv na lyžích nikdy nestál, pustil se ze svahu pod hotelovou terasou. Neslyšela jsem jeho volání: pozor, jedu! Neviděla jsem, jak mával hůlkami a jak se mu lyže rozjížděly. Netušila jsem, že podrazil nohy několika lyžařům, opalujícím se na stráni, a že za ním zůstal svah, posetý padlými oběťmi jeho lyžařské odvahy. Vašek se řítil střemhlav dolů, přeletěl vysokou mez, cestu a zastavil se pádem až v potoce. Že to mohlo skončit katastrofou a že ho jen o vlás nesrazil sněžný skútr, mě zamlčeli všichni.
4: Luku, pitomá! Já bej tvým tátou, tak tě seřežu, že si týde nesedneš. Jsi v pořádku?
0: Jo.
4: Co nohy?
0: Co mu to ní?
4: Tak si stoupni. No, stoupni si pořádně. Odkud seš?
0: Od Sněhurky.
4: Od Sněhurky? No, to mám teda radost. A s kým tu seš? No, co na mě tak koukáš? S kým tu seš?
0: No přece s mámou.
4: Tak, vem si liže. A máš.
1: Vašku, Vašíčku, pojď honem.
0: Tenhle svetr ti moc sluší, jsi v něm moc hezká.
1: Jak to, že nejsi v pyžamu?
0: To mám jít v pyžamu na večeři.
1: Ne, večeřek budeme tady.
0: Mame, maminko, já chci do báru, aspoň na zmrzlinu.
1: Koukej, ty máš dneska spoustu hříchů a já mám objednané mezi město.
0: No tohle. Mami, já jsem to měl domluvený. Bude tam na mě čekat.
1: Kdo?
0: Jeden můj kamarád.
1: Já za chvíli přijdu. A ty z pokoje ani na krok, rozumíš?
5: Ano? No ne, ty jsi vyrostla. I když jsi pořád taková malá. Ty už se na mě nepamatuješ.
1: Já...
5: Nevzpomínáš si?
1: Já tady čekám.
6: Praha. Je tady ta Praha.
1: Promiň. Ale ne, telegram neposílal Jindřich, ale kancelář divadla. Mami, prosím tě, přijeď aspoň na ty dva dny. Nedokážu Vaškovi říct, že sotva jsme přijeli, tak jdeme zase domů. No ve čtvrtek se sem vrátím. To je přece jedno, kdo onemocněl. Prostě je v divadle změna. No tak to se nedá nic dělat.

0: No, ptala ses mě, co tu dělám.
1: Třeba se ještě uvidíme.
0: Určitě.
1: Tak už se nezdržuj, ať na tebe v tom báru zbytečně nečeká.
0: On nečeká v báru, on je tamhle za šprdlením.
1: Vašku, pojď sem.
0: Máš prýma kluka.
1: Je to divoch. Co to je?
2: To je bunda.
0: Pst.
1: Rozluč se a spát.
2: Na shledanou.
0: Nazdár.
1: Vašku, ty mě utrápíš. Co jsi mu vlastně řekl?
2: Jenom kde bydlíme.
1: A aby přišel, viď?
2: No, aby si to prohlídla, jsem si myslel.
1: Co?
2: Kdyby se nám líbil, že bychom s ním mohli kamarádit. Nic víc.
1: Zbal si svoje věci. Jedeme domů. Zítra.

0: Krajská služba rychle. Ne. Má službu na sjezdovce. Co to tu vyvádíš?
1: Přišel jsem si pro pomoc.
0: A co pak se stalo?
1: Mamina mi o tom rezolučně zakázala mluvit.
0: O čem?
1: Že jdeme dneska domů. Mamina slibuje, že se vrátíme. Ale nevrátíme. Já ji znám.
0: No, to je dost, že se ozveš. Jak to vypadá na hřebeny?
1: Kdyby máma věděla, že na mě dohlíží náčelník.
0: A lavinová situace?
1: Já už stejně na sebe dám pozor. Umetu, vyperu.
0: Až se oteplí. Na kozí hřbety a na kotelní jámy dejte výstrahu hned.
1: Prosím vás, pane, nechte si mě tady. Já jsem nahoru jako udělaný.
0: Tak ty se hlásíš do služby? Na kolik let, co?
1: Na 2 dny, než přijede máma.
2: Čera, tak kluka.
0: Ale to je takovej šmudla od sněhurky, viď?
3: Srandičky a v Labském dole vysí rolba.
0: Z toho se raduju už půl hodiny. Zavolej Karlova, jdá kluky na druhou dohromady, já přijdu rovnou.
1: A co já?
0: Víš co? Správný chlap nikdy neškemrá. Jestli ti to pomůže, tak mi to můžeš kluka nechat.
4: Vaška?
0: No to jich máš víc. Je to pro něj ráno a sota přijde, tak musí zpátky do města.
4: Tak se z toho dostane.
0: Jsou věci mezi nebem a zemí, pro který žádný ženský nemají pochopení. Zkrátka si Vaška beru na ty 2 dny na starost.
4: Nechápu proč.
0: Ještě jsme neměli čas si popovídat. Takhle budu mít jistotu, že se vrátíš.
4: Ty by si se dovedl postarat o dítě.
0: Na mě se můžeš spolehnout.
4: Tak tím si právě nejsem tak jistá.
0: Vašku, pojedeme do Rokytnice pro tyčkovinu. A cestou hodíme maminku na nádraží.
4: Vašku, ty mě vážně necháš odjet samotnou.
1: Už si mi to dovolila. Neboj se, neboj. Luboš zachraňuje i lidi z laviny.
4: Jaký Luboš? Pro tebe je to vždycky pan Richman.
0: Maminka neví, že už jsme 2 hodiny kamarádi, viď?
4: Vašek, jde se mnou.
0: Máš prima místo u okna. Neboj se, dokázal jsem si poradit i s celým oddílem.
4: Stejně umřu strachy.
0: To by byla škoda.
1: Máma je prima. Teď ti začala tykat.

jsem vás vůla a já jsem tvůj dech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem vás vůla a já jsem tvůj dech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se zbát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
2: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
1: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
2: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
1: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
2: Neprozraď mě,
1: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
2: Tetinko, prosím tě.
1: Ale teta Bimbula odvětila.
2: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
1: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
2: Ať piká,
1: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula ji vzala za límec a táhla ji k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
1: Malá čarodějnice se třásla strachy.
2: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
3: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
1: přikázala vrchní čarodějnice.
2: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
3: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
2: Děkuji ti,
1: řekla malá čarodějnice.
2: Moc děkuji.
1: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
2: Ano, potrestej ji,
1: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána?
2: To žádáme,
1: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
1: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kadeřábka. Jeho plán byl právě tak smělý jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
6: Lichožrout mé ségry Božky.
7: Tlusté břicho, žádné nožky.
6: Z párů dělá licháče,

0: zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu, on má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
2: No, Špejle od jitrnic.
1: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
2: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
1: A co se s tím dělal, pane Spejble?
2: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj

0: krásné jméno, ale je to jméno nejslavnější.
1: A proč je nejslavnější?
0: Nejslavnější asi proto, že ho všichni lidi nejvíc oslavujou. Když já mám svátek, všichni lidi, co jich na světě je, se jenom radujou, lítají rachej, tlepije se a tak.
1: A proč se lidi tak radujou, když ty máš svátek?
0: Ne, že by to bylo důležité, ale protože mám svátek poslední den v roce a protože lidi oslavujou právě poslední den v roce, tak já se vezu sebou. Však to sami uhlídáte.
2: Silvestris znamená po latinsku les. Tak nevím, když je v rybníku.
1: Jejda, jak to všechno víš, Bartoloměji?
2: Vím lecos, co vy nevíte.
3: Dělá chytrýho od té doby, co chodil okukovat studenta, co se na lavičce na hrázi učil. No, okukovat. On mu ten student drobil chleba a byl vyjevený z toho, že si může šáhnout na živou rybu. On se náš Bartolomě totiž od toho studenta nechal drbat. Bartolomě za chleba, všechno. Potom začal učit, teda jako náš Bartolomě. Možná, že teď někde učí i ten student.
4: To jednou za čas promluvil zase sumec Horimír, který se jinak do hovorů moc nemíchal.
0: Slovensky, německy a latinsky Silvestr, francouzský Silvestr, anglický Silvestr, maďarský Silvestr, ruský Silvestr a polský Silvestr.
3: Další chytrák v rybníku,
4: konstatoval sumec Horimír a potopil se do té největší hloubky, aby neslyšel.
1: Škoda, že je led.
5: Nemůžeme zlobit rybáře.
2: V zimě tu přece nejsou, když je led.
1: A kde je vlastně Félix?
6: Je poslední dobou nějaký divný. Moc se neukazuje. Říká, že se pod tím ledem nemůže pořádně nadechnout.
1: Já se taky nemůžu pořádně nadechnout.
6: Je tady ještě někdo, kdo se nemůže pořádně nadechnout?
7: Je tady někdo, kdo se nemůže jako Pepa pořádně nadechnout?
1: Právě o tom mluvíme, Lojzíku. Vloni v tuhle dobu byl taky led, ale dýchat jsme mohli.
2: Já vám povím, čím to je. Porybní šťovíček zase zapomněl prosekat díry v ledu pro dýchání. Taky zapomněl na větrník, co čeří vodu, abychom měli trochu vzduchu. Asi si zase trochu díl poseděl v hostinci. V hostinci pod hrází. A zapomněl se. Taky tam.
4: A najednou všichni věděli, že má starý kapr Bartoloměj pravdu. Protože teď si také konečně všimnuli, že nikde u hladiny není místo světlé, kam by si mohli doplout pro pořádné nadýchnutí.
1: Tak co budeme dělat?
2: Co chceš dělat? Led je silnější než ty a dokud porybný šťovíček nevezme sekeru a neprorazí díru, jsme tady jako pod pokličkou. Až nebude ve vodě vzduch žádný, tak se udusíte. Pomaloučku, polehoučku, potichoučku se udusíte.
8: A ty se neudusíš, ctihodný starče?
2: Tak to mě opravdu nenapadlo.
4: A tak byli všichni pomalí, jenom lín Silvestr a karásek Lojzík zase tak moc ne. Dýchali zhluboka, čím dál tím rychleji a opravdu najednou všichni věděli, že jestli porybný šťovíček neprorazí v silném ledu díru rychle, bude asi hodně, ouvej.
0: Já se nechci přijít, dokonce ani s vámi všemi nesouhlasit, ale o čem to tady vlastně mluvíte? Já jsem taky ryba a dýchá se mi skvěle.
6: Třeba proto, že se tak moc nehoníš.
1: Třeba proto, že nemáš skoro žádné šupiny. Třeba.
2: Třeba proto, že všechen vzduch spolikáš ty. A na nás už nic nezostane.

0: potřeba proto, že líň tolik vzduchu nepotřebuje, protože už je tak stavěnej.
1: Uslyšeli ze zdola, odkud k ním zase pomalu, pomalonku připlul obrovský sumec Horymír.
0: Každý malý rybářský dítě ví, že líň v zimě nepotřebuje tolik jako vy ostatní. Může žít i pod ledem, nebo se zahrabe do bahna na dně a tak přečká zimu. Vydrží bez dýchání nejdýl z nás ze všech, teda kromě karase, samozřejmě.
2: No, nevím, proč právě my líni bychom měli být taková zvláštnost, ale nezbývá než věřit při vší úctě k vašim šedinám.
3: Lepší se udusit, než skončit na háčku jako návnada a potom ještě v něčí tlamě.
4: Než se udusit pro vzduch ve vodě, to radši už nikdy nebudu lovit karásky.
5: No, pobyl jsem na světě dlouho. Párkrát už jsem mohl plavat v omastku na pekáči, když mě chytili. Jednou to štěstí přece skončit muselo.
6: Takže od jara budou v Pardubku už jenom samí líni, protože ty přežijou všechno, jak nám právě ráčil oznámit vážený stařešina Horymír. Líni a karásek Lojzík, jestli se nepletu.
0: A proč by měli přežít jenom líni a karásek Lojzík? Když budu chtít, bude za chvíli tolik vzduchu, že se udusíte, protože ho bude zase až moc.
4: Jak sem pustíš vzduch, Horymíre?
0: Docela jednoduše. Teď mi jeden po druhém pěkně nahlas odpovězte. Kdo je tady nejstarší?
4: Horymír.
0: A kdo je tady nejzkušenější?
7: Horymír.
0: A kdo je tady nejsilnější?
7: Horymír.
1: A potom se Horymír nadechnul z posledního vzduchu, co ještě ve vodě byl, a vyrazil tak rychle, jak ho nikdo neznal, přímo vzhůru proti ledu. Horymír se vrátil a vyplul proti ledu podruhé. Potom Horymír vyplul proti ledu potřetí. A ten puknul jak ulita vodních šneků, když rybí tlamička stiskne zubem požerákovým. A najednou se pod hladinou rybníka Pardoubek rozsvítilo a bylo vidět všude. A Horymír ještě chvíli svým mohutným ocasem nahoře čeřil vodu tak, že dýchali všichni zhluboka, a nejenom lín Silvestr a karásek Lojzík, kteří to zase tak moc zatím nepotřebovali. Zrovna všichni vystrkovali hlavičky dírou, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, dýchali zhluboka a dívali se na zimní nebe plné hvězd, když to začalo. Najednou se nad městečkem, které bylo na druhé straně rybníku Pardoubek, na té opačné, než je vesnička Brtev, rozsvítila hvězda, kterou nikdo neznal. Hvězda, co celý rok na nebi není, protože tuhle hvězdu vystřelil k nebi mladý rybář Šubr kvůli Haničce Zemlejna. A hvězda vzlétla, rozsvítila se na nebi, ale za chvíli zase zhasla a zase spadla. Ale to už Šubr vystřelil další, protože jich měl hodně a protože se právě na tenhle den celý rok chystal, aby Hanička věděla. A potom se na hrázi objevili všichni tři a volali Petrův zdar. To Frolík, Imlauf a mladej Šubr přišli všem rybám popřát nový rok. Když rybáři odešli zase do hostince pod hrází, odlepil se od největšího dubu, co byl hned třetí zleva, šedý stín, a přišel ještě někdo. Přišla Hanička z Kotykovic Mlejna a do díry, kterou v ledu prorazil sumec Horymír, naházela celou ošatku rozdrobených koláčů.
4: Ryby moje, ryby, jste tam pod ledem zavření jako já. Tak šťastnej novej rok, ryby. Vy tam pod ledem.
1: A když odešla i Hanička, vyšel akorát z hospody pod hrází porybný šťovíček, který už sice nikam netrefil, ale na hráz rybníka Pardoubek vždycky, protože ho měl rád, jako ryby pod hladinou. Protože ho měl rád hlavně pro ty ryby pod hladinou.
8: Šťastnej novej rok, ryby! Šťastnej novej rok, ty malá, rychlá ščiko! Šťastnej novej rok, malej, roztomilej kapce! Jenom to nejlepší, rafinovanej a lstivej okoune! Pokoj tobě, starej trofejní sumče, i vám ostatním, líni, candáti, bělice, karasové, mám vás rád. Ale že se o ně starám, i díru v ledu jsem jim prozekal.
1: Potom se ale zarazil, protože si nemohl za žádnou cenu vzpomenout, kdy tu díru prosekal.
8: No, to je jedno. Přece si tu díru do ledu ryby neprosekali sami.
9: Piggy básnička.
10: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
9: V téhleté.
10: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
9: Je, tady je na obrázku prasátko.
10: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
9: Tak čti. Mm-hmm.
10: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
9: Já.
10: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
9: No.
10: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
9: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
10: Proč pak pořád ryješ v zemi?
9: Proč pak pořád ryješ v zemi?
10: Kdybys v zemi nerylo?
9: Kdybys v zemi nerylo?
10: Víc by se s nám líbilo.
9: Víc by se s nám líbilo.
10: Jak bys bylo roztomilé.
9: Jak bys bylo roztomilé.
10: Celé jako z cukru bílé.
9: Celé jako z cukru bílé.
10: Kdybys v ní však nerylo.
9: Kdybys v ní však nerylo.
10: Prasátkem bys nebylo.
9: Prasátkem bys nebylo.
10: Tak to bylo pro tebe.
9: Děkuju.
11: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Želva, dárkyně života. Stalo se to dávno, hned v době, kdy byl objeven ostrov Choraj. Tehdy ten ostrov ještě nebyl tak šťastný, jak je nyní, a ničím se od jiných ostrovů nelišil. Jednou se přiblížil den, kdy vládce toho ostrova měl narozeniny. Všichni obyvatelé ostrova, od ministrů až po prosté rybáře, chtěli svému vládci blahopřát. Ve stínu skalnatých hor u moře žil mladík Taro. Rodiče už mu dávno umřeli, přestože byl chudý sirotek, chtěl i on přinést svému vládci k narozeninám dárek a popřát mu dlouhého života. Dlouho rozmýšlel, co by vládci věnoval. Protože na dárek neměl peněz, rozhodl se, že přinese vládci rybu ulovenou v moři. Vzal udici a šel k moři na ryby. Nejcennějším úlovkem je ryba zvaná taj. Řekl si, že vládce bude jistě spokojen, přinesli mu jako dárek živou rybu taj. Taro hodil udici do moře a skutečně za chvíli rybu taj ulovil. Hoch se zaradoval a uložil ji do košíku. Teď teprve viděl, že ryba je malá. Řekl si, že v moři bude ještě nějaká lepší ryba, a proto znovu hodil udici. Za chvíli se mu zdálo, že opět něco bere. Počal vytahovat udici, ale kořist byla příliš těžká. To je jistě velká ryba, řekl si. Kdybych spěchal, udice by se mi přetrhla a ryba by mi utekla. Opatrně vytahoval udici a když ji konečně vytáhl, viděl, že nechytil velkou rybu, ale želvu. Cože? Takovou ohavu jsem chytil? Teď chápu, proč se mi zdál úlovek tak těžký. Nemám jí polámat kosti? Už se chystal, že ji hodí zpátky do moře, když tu zaslechl hlas. Počkej, Taro, abys nelitoval. Taro se rozhlížel, kdo to mluví, ale na blízku nikdo nebyl. Klame mě sluch? Snad se mi to jen zdálo, řekl si. Když se však zase chystal hodit želvu do moře, ozval se týž hlas znovu. Počkej, Taro, abys nelitoval. Zdálo se mu, že to mluví želva. To ty mluvíš, želvo? Zeptal se. Ano, já, odvětila želva stejným hlasem. Co chceš? Zeptal se jí a želva mu odpověděla. Ty prý chceš, Taro, donést vládci k narozeninám dárek. Ano, odvětil Taro, proto jsem chtěl chytit rybu taj, ale ty jsi mě zdržela. Nechtěla jsem tě zdržet, řekla želva. Schválně jsem se chytila na tvou udici. Dones mě vládci místo ryby taj. Když to Taro uslyšel, zamyslel se, že ses schválně chytila na mou udici a bude mít vládce z tebe radost, když tě donesu místo ryby taj? Buď klidný, pravila želva. Vždyť víš, že se říká kurusen nen, kameman nen. To znamená volavka tisíc let života, želva 10 000 let života. Proto nenajdeš k vládcovým narozeninám vhodnějšího dárku. Opravdu? Zaradoval se Taro. Pak bych jistě nenašel dárek vhodnější. Chycenou rybu taj mohu hodit do moře. Jen to dopověděl, už se chystal hodit do moře svou mrskající se kořist. Ale želva znovu promluvila. Počkej, Taro, abys nelitoval. Vždyť ty jsi schválně ulovil rybu taj. Nechceš-li ji přinést darem, můžeš ji sníst, nebo ji můžeš prodat v krámku. Ne, řekl Taro, proto si ji nenechám. Dnes jsem přišel ulovit jen dárek. To řekl Taro a pustil rybu do vody. Ryba radostně mrskla ocasem i ploutvemi a zmizela v moři. Nastal den panovníkových narozenin. Hned od rána plnili palác lidé, kteří přišli vládci blahopřát. Dárků se sešly celé hory. K vládci přistoupil i Taro a v rukou nesl obyčejnou želvu. I já, vládče, se osmělují tobě blahopřát k dnešním narozeninám. A jako dárek jsem ti přinesl starou želvu, řekl. Prosím, aby si ode mě vlídně přijal. S těmito slovy podával želvu vládci. Ty jsi mi donesl nejmilejší dárek. Větší radost mi nikdo nezpůsobil, odvětil panovník.
Vzal želvu do svých rukou a hladil ji po krunýři. Tu však želva jakoby se polekala, stáhla se celá do krunýře a padla na zem. Když ji zvedli, byla mrtvá. Taro i celý vládcův dvůr strnuli. Panovník rázem změnil výraz tváře. Taro, ty jsi mi přinesl mrtvou želvu. To měl být tvůj dárek pro štěstí? Co s tím mínil, opovážlivče? Když panovník zahrnul Tara výčitkami, schopili se také jeho ministři. Sáhli po rukojetích mečů a chystali se, že smělce na místě strestají. Taro se celý chvěl. Tu však z pozadí paláce vystoupila krásná princezna. Počkejte, počkejte, volala. Počkej, otče, abys nelitoval. Proč chceš strestat Tara, když vám přinesl tak milý dárek? Milý dárek, odvětil vládce, vždyť mi přinesl mrtvou želvu a to je špatné znamení. Ten ničema usiluje o můj život a proto musí být potrestán. Ale ne, zvolala princezna, vždyť želva zemřela na tvé ruce. A to je dobré znamení. Proč by byla smrt dobrým znamením, tázal se vládce. Jen považ, odvětila princezna, vždyť se říká, kame man nen? A to znamená želva 10 000 let života. A že ti umřela v ruce, to znamená, že ti odevzdala svůj dlouhý život. Vždyť proto sama zemřela. Nemám pravdu, Taro, že je to tak? Taro hned cítil, že se mu vracejí síly a odvětil, ano, tak je to. A utřel si pot z čela. Teprve nyní pochopil vládce smysl všeho, co se událo, a jeho nálada se hned zlepšila. Pak je to vskutku šťastné znamení. Takové štěstí tak hned nenajdeš. Všichni se veselte. A ty, Taro, mi odpust, že jsem tě zahrnul výčitkami. Tak všechno šťastně skončilo a Taro s poctami opouštěl palác. Sotva však byl za branou paláce, objevila se zase princezna. Taro, řekla, dnes je opravdu šťastný den. Princezno, odvětil Taro, ty jsi mě zachránila před jistou smrtí, jsem ti velmi zavázán. Ba ne, odmítala princezna, já jsem vděčna tobě, vždyť ty jsi mi zachránil život, proto jsem ti přišla poděkovat. Od té doby dlouhý věk želvy přišel na všechny obyvatele ostrova, od vládce až po posledního rybáře. A proto se stal ostrov Choraj nejšťastnějším místem na světě.

O rybáři, který nikdy nic nechytil. Byl jednou jeden pán a ten chodil na ryby. Každé odpoledne, když přišel z práce, se posadil na své místečko u řeky, napíchl na háček návnadu a hodil udičku do vody. Potom trpělivě a zamyšleně hleděl na vodu, až usnul. Po práci se člověku taková věc snadno přihodí. Ale tomu pánovi se přitom zdávaly dokonce sny. A byly to hezké sny, protože se vždycky ze spánku usmíval. Snil o dalekém moři, jak po něm pluje na své lodi, a byla to podivná snová loď. Stál na ní domeček s červenou střechou, pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. Ale nejhezčí bylo to, že kolem lodi vždycky plavalo plno překrásných a prapodivných ryb, jaké dosud žádný rybář na světě neviděl. Kdyby ten pán v tom snu jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, snadno by některou chytil třeba i do ruky. Ale on se na ně vždycky jen s úsměvem díval a ani se nepohnul. A tu se vždycky najednou probudil a vytáhl udičku z vody. Ale návnada byla pryč. A háček čistý a lesklý, jako když kočička vylíže talířek. I povzdechl si ten pán a šel pomalu domů. Ale nemyslete si, na druhý den šel na ryby zase. Nic jej od toho nemohlo odradit. A tak, kdyby se toho pána někdo zeptal, jak dlouho už chodí na ryby, jenom by mávil rukou. Kdo by se s tím počítal? Chodil přece na ryby odjakživa. Jednou se ale tomu rybáři přihodila prapodivná věc. Seděl jako obvykle u vody a když už málem usínal, pocítil, že se mu na udičku něco chytlo. I uchopil udičku oběma rukama a vzrušeně táhl a táhl, až konečně vykoukla z vody hlava ryby. Nebyla to však obyčejná ryba, ale velryba. A ta vyplivla háček z pusy a rozesmáhla se rozpustile, jak už to takový tlouštíci dovedou. A tu se ten pán velice ulekl a chtěl honem utéct, protože vlastně poprvé v životě viděl opravdovou rybu. A ještě k tomu takovouhle pořádnou velrybajznu. Kolena se mu však podlomila strachem a tak zůstal sedět na břehu a jen klapal na prázdno pusou. Velryba se mu ještě chvíli pochechtávala a potom se ho zeptala. To si se polekal, viď? A když ten pán honem zakýval hlavou, povídá, jestli pak víš, že já jsem tvoje ryba. Ale pán kýval hlavou, že neví, ba že raději ani nechce vědět. Ale velryba povídá vážně. Opravdu, patřím celá tobě. Když jsi ještě začínal chodit na ryby, byla jsem maličká jako špendlík. Ale každý den jsem snědla tvoji návnadu a teď je ze mne velryba. Patřím tedy celá tobě. Můžeš mi poroučet, co chceš, to ti udělám. A tu se ten pán ustrašeně zeptal, jestli by mohl honem utíkat domů. Velryba řekla, co by ne, ale jaké pak utíkání? Napřed ti splním nějaké pořádné přání. Ale ten pán zase povídá, že on přece jen raději pro jistotu poběží domů.
A tu mu velryba řekla, aby nebyl takový strašpitel a raději se podíval. A vyplula celá náladí. Údive divoucí. Byl na ní domeček s červenou střechou a pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. A velryba povídá, jenom se neupejpej a nastup, pojedem na výlet. A tu ten pán nastoupil na velrybu jako ve snách a jeli. Pán nevycházel z údivu. Splnil se mu sen. Nad nimi zářilo sluníčko, v jablůňkách zpívali ptáčci a kolem velryby plavaly ty nejpodivnější a nejkrásnější ryby, jaké žádný rybář na světě neviděl. A byly zlaté a stříbrné, duhové a měňavé, až zrak přecházel. A kdyby ten pán jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, jistě by některou chytil třeba jen do ruky. Ale kdo by takovou

usmíval se spokojeně z okénka domečku a bylo mu dobře. Před večerem, když se objevil na obloze měsíc a plno hvězd, se velryba konečně obrátila a plula naspět ke břehu. Tam zase ten pán vystoupil. Velryba se na něho usmála a on zase na ní. Už neměl strach. Ani trošku. Rozloučili se spolu a velryba odplula navždycky do moře. Pán za ní ještě dlouho zasněně mával. A věřte nebo ne, od té doby chytí ten pán sem tam i nějakou tu rybu. Vždycky si ji s úsměvem prohlédne, pohladí ji a zasněně ji zase pustí do vody. Vím, takových rybářů je málo. Ale přece jen jsou i takoví.

0: rybky.
1: V obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
2: Co pak se člověk s datlem dorozumí?
1: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
3: Já tomu nerozumím.
0: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
3: Aha.
0: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to ta.
3: Tečka, čárka.
4: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále

masala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: Včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti! Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojíčku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
2: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
0: Mám.
2: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé.
0: Hanko,
2: výborně,
0: mám.
2: Piggy drží míček, nespadl mu a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknou teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. A držíme.
0: No tak. Já zase vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: No, to půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima. Ahoj.
3: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
1: Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
2: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Dnes je 8. září.
1: A svátek má Mariana.
0: Mariana, to je krásné jméno.
2: Vzniklo složením jmen Marie a Anna.
0: Tohle jméno Mariana je oblíbené hlavně ve Francii.
2: Ale i u nás je Marian čím dál víc.
0: Mariany.
2: Marianky. Všechno nejlepší.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
5: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
6: To by bylo úrazu v obci Doláky.
5: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
7: Tolik nemáme.
5: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
7: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
8: Je to 2-2.

Pohádku o ošklivém kačátku vyprávěla Kachnička. A pohádka měla docela jiný začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se Kachnička pousmála a řekla, veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady. Tady, podívej se na mě. Líbím se ti.
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé, nejsi to, ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého ses vylílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček? Hupsně do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam. I kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí saudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé. A tohle? Jimi z cesty rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: Ani mistřství. Nekňubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi? Kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Vem mě sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo, jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo, proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška. Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za modrým jezerem.
2: Za modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běž jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu
4: A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody, ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl. A pohladil ho po peříčkách, smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kachna na dvoře malém a těsném a hodný táta mě přinesl sem za vámi. Sluníčko ví, že vám říkám pravdu pravdoucí.
2: A sluníčko se rozzářilo a labutě poznali, že ta nová labuť nelže. A přivítali naše kačátko úsměvem a pak
0: vzlétli labutě k nebi a slavili hezký, šťastný den. Kačátko letělo mezi nimi a ten oblázek, který ještě před chvílí ošklivé kačátko tak tížil, byl najednou lehčí a lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat.
3: Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Povídala moucha mouše.
5: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: A teď ještě jednou.
4: Povídala moucha mouše.
5: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz a tam

0: Kaštane, Kaštane, slyšíš?
1: Co je?
0: To jsem já, Telátko. Vstávej, Kaštane, už tu bude jaro.
1: Jaké Telátko?
0: Strakaté, Telátko.
1: Strakaté, Telátko. Ty jsi ale vyrostlo.
0: Jak bych nevyrostlo? Vždyť jsme se naposled viděli vlastně loni.
1: Loni? No to snad, snad už nepřijde jaro.
0: Ovšem, že ano.
1: Pro pána Jána, a proč mě nevzbudíš?
0: Vždyť tě budím a ty se ne a ne probrat. A přitom spíš celou zimu.
1: Žad se nediv, Telátko, ty myslíš, že to je jen tak dělat celé léto stín?
0: To asi není jen tak.
1: Víš, co to je stát celé léto takhle? S rozpaženými větvemi? Zkus to jenom od rána do večera. To se pak nebudeš divit, že jsem z toho celý zdřevěnělý.
0: To já bych ani nedokázalo.
1: Jsem tak zdřevěnělý, že jsem rád, že přijde podzim, protože svléknu listí a usnu jako dudek.
0: To každý ví, co je to za práci dělat stín. Však si tě každý chválí.
1: Cože?
0: Že tě každý chválí.
1: To ty jen tak říkáš.
0: Ne, ne. Každý si pochvaluje, jaké je pod tebou krásné posezení. Ženci a houbaři a stařenky s nůší a děti, když jdou na výlet. Já samo bych nevědělo, co si bez tebe počít.
1: Ty taky?
0: Proč myslíš, že se o tebe drbu, když jdu z pastvy? Protože máš nádherně drsný kmen, pěknou drsnou kůru.
1: Ale nepovídej, kdybych tu nestál já, tak by se mohlo zrovna tak pěkně podrbat třeba o telegrafní sloup.
0: Ten se ti nemůže ani rovnat. Sloup je hladký, sloup klouže.
1: Ale ty mi to stejně povídáš jen proto, abys mi udělalo radost, víš?
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Přišlo jsem ti říct, že už přijde jaro. Aby ses pěkně probudil, aby ses obléknul hezky do zelena. Naschledanou, Kaštane.
1: No tak vidá, ono už přichází jaro.
2: To je ale otrava, co, Kaštane?
1: Co to povídáš, smrčku, jaká pak otrava?
2: Zima, to je něco jiného.
1: Vždyť v zimě všechny stromy spí.
2: Kaštany spí. Ale my, smrčky, nespíme, my máme velikou slávu.
1: Jakou můžete mít vy, smrčky, v zimě slávu?
2: Ty jsi ještě neslyšel o Vánocích, Kaštane?
1: Něco jsem, ano, ale moc toho nebylo.
2: Vánoce, to jsou svátky na naší počest. Na Vánoce si lidé nosí nás, smrčky, domů a ozdobí nás řetězy stříbrnými a zlatými.
1: Ne.
2: A navěsí nám na větvičky cukroví a jablka a ořechy. A co dárků nám položí k nohám?
1: Ale nepovídej.
2: No jo, třeba medvídky a panenky a bačkory a koloběžky a ponožky a knížky. To je vždycky dárků. Div nás nezavalí.
1: To snad ani nemůže být pravda.
2: Jak pak by to nemohla být pravda? Je to pravda. A to nejlepší jsem ti ještě neřekl.
1: Tak mi to pověz.
2: Jo. A tobě to pak bude líto.
1: Pověz mi to. Mně by jinak bylo líto, že jsi mi to neřekl.
2: Prostě potom, Kaštane, zažehnou lidé na našich větvích vánoční svíčky.
1: Ne.
2: Ovšem, že jo. Červené, bílé, modré, žluté.
1: A opravdu je zažehnou, nebo si ze mě jen utahuješ?
2: Zažehnou. Na každé halusce jednu. A přitom nám hrají koledy.
1: To musí být nádhera.
2: Takže je. A jak dlouho to trvá? Až do tří králů.
1: A potom?
2: Potom? Potom nic, potom nás rozsekají na otýpky.
1: To musí být něco překrásného.
2: Ale o tom ty nemáš ani ponětí, protože Vánoce jsou pro smrčky a ne pro kaštany. Nediv se ale, když říkám, jaká je to otrava, že přichází jaro.
1: Co já se nadělám, chládku?
3: A nikdo to neocení. Ani svíčky na mě nikdo nerozsvítí.
0: Kaštane?
3: Na smrčcích je rozsvítí. A na mě ne. Copak jsem horší než smrček?
0: Kaštane?
3: Kdo ví, jestli nejsem dokonce lepší.
0: Kaštane, mám pro tebe novinu. Jaro přišlo.
3: A mně je to jedno.
0: Jak to, že je ti to jedno?
3: Já bych chtěl, aby přišly Vánoce, a ne jaro.
0: Vánoce?
3: Vánoce. Ale aby přišly Vánoce pro kaštany, nejenom pro smrčky.
0: Co to povídáš, kaštane?
3: Já bych taky chtěl mít na každé větvi svíčku. A taky bych chtěl, aby mi zpívali koledy. A aby mě na tři krále rozsekali na otýpky. Ale ze všeho nejvíc bych chtěl ty svíčky.
0: Tak vidíš, Jaro, čím se kaštan trápí. Nezlob se na něho, že chce ty svíčky a že chce Vánoce. Nemůžeš mu nějak pomoci? On je jinak veliký dobrák a je velice užitečný.
4: Mohu mu pomoci, když budu chtít.
0: Pomoz mu, Jaro, on si to zaslouží. Je to moc těžké udělat kaštanu radost?
4: Pro mne to těžké není. Stačí, abych třikrát dýchlo?
0: Tak dýchni. Prosím tě, Jaro, dýchni. Třikrát.
4: Dýchnutí první patří tobě, jinovatko. Roztaj a změň se v kapky rosy. Dýchnutí druhé patří tobě, křehká jívo. Rozkveť a ukryj hnízdo kosí. A tobě, kaštane, patří dýchnutí třetí. Ať země úžasne, ať země diví se ti.
0: Kaštane, jsi to ty?
3: Podívej se, telátko, podívej se na mne.
0: Co květ, to růžová svíčka.
3: Že mi to sluší, viď?
0: Tak pěkně nikdo nekvete jako ty, kaštane.
3: Děkuji ti, Jaro. Tolik jsem si přál, abych taky svítil jako smrčky o Vánocích.
2: Stejně žádné Vánoce nejsou a pro kaštany ani nebudou. Vánoce jsou jenom pro nás, pro smrčky.
3: Ať si nejsou. Mně šlo hlavně o ty svíčky. Ani mě nemusí rozsekat na tři trále na otýpky. Jeden přece nemůže mít všechno. A já taky nemusím mít všechno, nač si vzpomenu.

0: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
1: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
0: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
2: Nejde to, zabručel nakonec.
0: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr. Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
1: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
0: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
1: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
0: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
1: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
0: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
1: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. Když je člověk osamocen, může být zlomen jako 1 z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
0: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.

0: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
1: Zvedni se a nedrop.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: zase měl Krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Hop, Figy, chytej.
0: Počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míček a přitom mluvil do mikrofonu.
2: Hanko, a ještě chytej.
0: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Figy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Figym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
0: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady, já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
0: A, mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
0: Nohy roznožit? A takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak, a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Figy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Figy, stůj rovně. Udělej si s rukou košíček.
0: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora.
3: Přesně,
0: nebo
3: tak.
0: Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1. Teď. A chytil. Výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty, malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Figy, chytej.
0: Mám to,
3: Výborně.
0: A je to vlastně jako, kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
0: Anko, ale to chce větší míč, viď?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
0: Máš pěkný
3: to...
0: velký.
3: Chtěl by to pořádnej míček, a zase ne, třeba medicimbál.
0: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
0: to
3: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
0: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
0: Aha,
3: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
0: A ty ležíš,
3: Chytil jsi míč?
0: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Figy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
0: se... A já se taky musím zdvihnout,
3: přesně,
0: že ho chci
3: tak,
0: chytit.
3: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
0: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
0: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
0: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.
4: A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišli 3 děti, 1 holčička a 2 hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil.

Byl v brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček. A všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v brouka a odletěl. No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: Dnes je 8. září.
1: A svátek má Mariana.
0: Mariana, to je krásné jméno.
2: Vzniklo složením jmen Marie a Anna.
0: Tohle jméno Mariana je oblíbené hlavně ve Francii.
2: Ale i u nás je Marian čím dál víc.
0: Mariany.
2: Marianky. Všechno nejlepší.

0: Brajvíko, čeká.
1: Když jsem byl tak malý jako ty, nebyl jsem ještě tatínkem. A měl jsem proto svého tatínka. A ten mě jednou vzal na hory. Ale už v autobusu se mnou všechno houpalo, na chatě jsem se nimral v polévce a protože jsem těžce polikal, doktor mi změřil teplotu. A hromé, 45 stupňů, takovou horečku jsem v životě neviděl. Zabalte toho kluka do mokrého prostěradla. Tatínek mě do něj hned zabalil. Teď prostěradlo syčelo. Stoupala z něj pára. Za chvilku doktor povídá, něco se tu pálí, necítíte nic? To se kouřilo z mého prostěradla. Já jsem měl tak vysokou teplotu, že jsem ho propálil.
0: No tak doktor mi dal znovu teploměr. A za chvilku povídá tatínek,
1: tady něco bublá, pane doktore, neslyšíte nic?
0: Jo, slyším, ale to bude asi v kuchyni, vaří se tam guláš.
1: To není v kuchyni, to je pod peřinou, namítal tatínek. A měl pravdu. To bublal ten můj teploměr. Vařil se. Jak mi ho vzali spod paží? Prásk!
0: Teploměr praskl žárem.
1: Tu rtuť se rozkutálela po podlaze, rtuť je jak když jedovatá a pod podlahou to otrávilo myšáka. Ostatní myši se ale rychle odstěhovali. Do pokoje číslo 9. Jenže ode mě začala chytat peřina. Hoďte kluka do závěje i s peřinou, řekl pan doktor. Ve sněhu se ochladí a horečka mu klesne. A nebudete platit propálenou peřinu. Hodili mě tedy do závěje, závěj zasyčela, stoupala z ní pára, sníh rychle tál, skočím pro lopatu a hrablo přihrnu na tebe sníh, sliboval mi tatínek.
0: Než přišel s lopatou a hrablem,
1: propálil jsem se až na hlínu, země se ohřála a žuch, zřítila se na mě lavina. Máš na sobě dost sněhu, nebo mám ještě pár lopat přihodit, volal tatínek.
0: Neměl jsem ho na sobě dost.
1: Měl jsem tak obrovskou horečku, že lavina jen syčela, rychle tála, měnila se ve vodu a ta začala bublat, začala se vařit a spousty vařící vody proudily do potoka a potok byl plný vařených pstruhů.
0: Jednoho z nich vytáhl dědeček umělníka. Chodíval na ryby do Labe.
1: Aby tak náš kluk dostal angínu, polekal se. Aby mu tak sráželi horečku v závěji. Aby tak měl tak vysokou teplotu, že by s ní chtál a voda se začala vařit. Aby tak se v ní uvařil tenhle pstruh.
0: Rozjedu se do Krkonoš, stejně bych tu neměl stání.
1: Opřel se do vesel a vesloval proti proudu Labe až do Krkonoš.
0: Nenašel mě už v závěji.
1: Ležel jsem na malé, spálené pouštičce. Na maličké sahařičce. Já jsem měl tak strašnou horečku, že jsem všechno spálil. I louku.
0: Dědeček mě viděl a povídá. No, nazdar. Nazdar. Řekl jsem dědečkovi, nerozuměl mi, dyť já to ani neřekl. Já to v horečce blábolil.
1: Dědeček omotal ku svaty na špejli. Vyplázni jazyk, poručil mi. Vyplázal jsem jazyk a děda mi vytřel jódem krk vevnitř. Pálilo to jako čert.
0: No, děda by ti vysvětlil, jak hrozně čerti pálí, že se povalují celý čas u ohňu a přikládají pod kotle a od plamenu, že jsou rozhavení do běla, že ti podají roku a máš pochyř jako peřinu. Čerti pálí asi jako ta vata namočená v jodové tinktuře. Ta pálí. Ale za pár minut máš po angíně, za pár minut máš po horečce a za pár neděl můžeš jít lyžovat.
2: Minka se rozpačitě dívala oknem. Třpitily se tam rampouchy, stráně byly plné sněhu a druhý den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 5.
3: Jak je, Mince? Ptali se ráno Romana jeho kamarádi strýčci. Právě přišel od ní z pokoje. Celý týden proleží, má zhnisané mandle. To si Honza nezaližuje. Honza byl Minčin táta. Ten by lyžoval, až by brečel. No a jak mu chceš pomoci? Chceš za Minku kloktat? Co kdyby ji každý z nás pohlídal jeden den? To by si pak zaližoval i Honza, vysvětloval Řehoř. A za týden bude mít každý z nás angínu. Víte co? Počkejte tu na Honzu, já si beru službu hned dneska, rozhodl se Řehoř. Fajn, já ji beru zítra, přihlásil se Arno. Další si rozebrali středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Řehoř se obrátil a kráčel zpět k chatě.
2: Táta ho posílal nazpátek, že prý si ohlídá Minku sám, že prý ani lyžovat nechce. Ale chtěl. Jen dítati, posílala ho Minka. Pochopila, že je vlastně na obtíž. Kdyby tu nebyla, chodil by táta lyžovat. A strejda Řehoř by se nemusel obětovat. Urazilo jí to. Kdyby se nestyděla, rozkřikla by se, jděte oba pryč, nechte mě tu samotnou, já se vás o nic neprosím. Tak ahoj, kočko, řekl jí táta, když odcházel. Zdvihla na rozloučenou jenom ruku, neřekla ani slovíčko. Jinak by se dala do breku.
3: Tak jaký si uděláme program, zeptal se strýček Řehoř, když osaměli. Minka pokrčila rameny. Mně se chce spát. To, abych ti vyprávěl večerníček. Já nechci. Chce se mi spát. A dámu, nebo člověče, nezlob se? Ne. Akorát se mi chce spát. A zavřela oči. Neusnula. Co by za to dala, kdyby tu byla sama? Před cizím strejdou si nemůže ani vystrčit nohy na peřinu. A jak jí bylo horko. Najednou se jí vykutálely z očí slzy. A potřebovala popotáhnout, takže to udělala potichoučku, aby to strejda Řehoř nespozoroval. V té chvíli se ozvalo v tom tichu zavrčení. Zavrčení? To se jí snad jenom zdálo. Nezdálo. Ozvalo se znovu a pak po třetí. Minka přestala strachy polikat. Ještě že tu je strejda Řehoř. Ano, něco tu vrčí. Něco tu je. Posadila se na posteli a poplašené oči upřela na strejdu. Strejda ležel natažený na tátově posteli. Spal a chrápal. To vrčení bylo jeho pochrupování. Nehlídá ji a ještě chrápe hrom, aby do něj uhodil. Minka si ulehčeně vydechla. Strejda Řehoř zamžikal a otevřel oči. Co je, Minko? Měla tisíc chutí mu říct, chrápeš jako Bernardín, strejdo. Vylekal si mě. Ale styděla se a řekla tedy, povíš mi, strejdo, ten večerníček? Cože? Slíbil jsi mi vyprávění. Táta mi včera taky vyprávěl. O čem? Jak dostal na horách horečku? To byla psina. Lhal, jako když tiskne. Ach, ach, tak. Dostal se do obrazu Řehoř. Tak, milá Minko, tak poslouchej. O život na horách jsem ovšem mohl přijít i já. Jenže vylhané na tom není ani písmenko. Všechno je to pravda pravdoucí.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese z čista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá, sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal, tak, je to k vsteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal, tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jako by se nechumelilo, utrousil. A co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá, zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno, to se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit, s tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije rom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý zkroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zešprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A
jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal jí čertovi. Tady je máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Jinou, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

0: Vesnička.
1: Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, od toho pekla nosíme.
2: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu.

0: kolednici s pomláskou.
1: Babiko, neotírej jim, oni by mi našlehali.
0: To ona Mánička jen tak říká, ale nemohla se ani dočkat. Tak jen do toho hurvínku.
2: Pomláska se čipy ří, poženeme do dveří. A ze dveří jde světnice, tam se rožku vyšleháme a hajíčku vyške máme.
0: Řádně nevyplatil. Však se říká, kdo dostane velikonočním proutkem, omládne.
2: To aby přistal, aby Máničku nepřiložili do první třídy, že ano? Šárejku, co tu děláš? Ty chceš také dostat na kožich? Mládenci dostávají od děvčat až zítra, musíš si počkat.
1: Možná, že bych chtěl taky omládnout.
2: Ano, to kouzlo platí i na zvířectvo.
0: No ano, selský lid dříve o Velikonocích vyšlehal všechno živé ve stavení. Psy, kravičky, koně nevýjímaje.
2: Slyšíš, Žeričku? Tak se připrav, starouši, udělám ti omlazovací kůru. A teď jsem žádostí v Žeričku, dostanu-li také od tebe malované vajíčko.
1: Ale Hurvinku, prosím tě, od Žerička. Tady máš vajíčko ode mě.
2: No proto, jinak bych také nepřestal s tou mastečkou.
0: Je to sice překrásné vajíčko, co si dostal od Máničky, ta nejlepší čokoláda. Ale co naplat, pravá lidová, pěkně malovaná kraslice to není.
2: Nadejte jako vejce.
0: Ty bys tomu dal? Koledníci dříve prosívali. Moje zlatá paní mámo, vejce na mě kouká samo. Nech tě bílý neb strakatý, třeba bylo holoubatý, jen prosím, ať je kulatý.
2: Vždyť jsem dostal kulatý, jen se podívejte.
0: No, kdyby však bylo malovaný, bylo by od srdce darovaný.
2: Tohle je přímo z pramene.
1: Tukuva vajíčko, já neumím malovat. To je moc těžké. Jak se to dělá?
0: Kdo chce všechno vědět, musí rok na tom vajíčku sedět.
1: Co pak jsem nějaká slepice?
2: To nic, Mánička. Máňulinko, nebol. Ale děti. Já mám z toho čokoládového opravdovskou radost. Ti nelžu, fakt.
1: A když já bych ti chtěla dát od srdce malovaný.
2: Podívej se, dnes už se rukodělná výroba jaksi nevyplácí. Musíme na to jít jinak.
1: A jak jinak?
2: Efektivně a ekonomicky. Už mi světlo. Půjčíme si od paní správcové kohouta, no, kterého si přivezla z chaty, aby jí tam nezmrzl.
1: Hurvinku, ale vajíčka přece snáší slepice.
2: Ta jim někdo nebere. Slepice, ale snáší obyčejná bílá vajíčka. Kohout však snáší pestré kraslice. To dá rozum. Proč by jinak měl tak pestré peří a slepice jen bílé a hnědé?
1: No, ta může mít náhodou také peří krupenaté.
2: No to může, ale krupenaté vajíčko nám není nic platné. Jde se pro kohouta. Pojď, Máňulinko.
1: Jde se pro kohouta.
2: Jde se pro kohouta. Já ho tou hřechtačkou probudím. Tak, pozor. Tamhle s ním. Ne, počkej, jsemhle. Ne, tamhle. Přeci jenom tuhle. Je to pěkný kousek, viď, Máni?
1: No.
2: Kohout, jak se patří.
1: To tedy jo?
2: Musíme mu tady u nás připravit pro to snášení kraslic vhodné prostředí. To je to nejdůležitější.
1: No ano, ale pokud vím, kohout ve dne pobývá na dvoře, ponejvíce na hnoji. No. A přenocuje společně se slepicema v kurníku.
2: Kdybych udělal z našeho pokoje kurník a navezl jsem pár koleček hnoje, asi by mě taťulda moc nepochválil. Hele, Máni, myslíš, myslíš, že by ho mohl strčit do skříně?
1: No ale tam máte všechno oblečení a bílé prádlo.
2: To si kohout ani nevšimne.
1: Ale pan Spejbl si všimne kohouta. A budeš mít po pokusech.
2: Je vidět, Máničko, že ti to myslí.
1: No jistě.
2: Jediným vhodným místem by podle mého názoru mohla být bedna na peřiny. Stejně se už smráká, tak můžeme rozestlat a kohouta šoupneme do peřňáku. Pojď. Jdeme na to.
3: Ale snad se nechystáte na kutě se slepicemi, jak říkávala naše paní sousedka, paní Švitorková.
2: Se slepicemi zrovna ne, ale...
1: Prosím, máme ze školy nařízeno včasně ulehnout. Tak dobrou noc, pane Spejblej. Čau,
3: no, když jinak nedáš, tak dobrou noc. Já si v kuchyni ještě něco přečtu.
2: Kamaráde, o takovém kurníku se ti ani nezdálo. Máš tam i parádní bydýlko. Tak koukej vyrobit do rána alespoň 20 kraslic. Jinak nedostaneš zubání.
3: Co to tu vyvádíš, když máte za domácí úkol včasně ulehnout?
2: Nic, tati, trochu jsem se zakoktal.
3: Před chvílí na tebe šla dřímota a teď tu vyvádíš jako nějaký kohout. Spát a lehnout.
2: Ty jsi mi dal ptáku zpěváku. Otec si zrovna nepotrpí na zvuky venkova. Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budu mít vajíčko, ráno, raníčko.
3: Co je zase tohle?
2: Nic, lidové říkadlo z Čech.
3: Když už si musíš před spaním povídat nějaká říkadla, tak by to mělo být něco pro spaní, že ano, jako příkladně. Spí, děťátko, spí, malý, natrhám ti fialy, natrhám ti roupničku, uviju ti kytičku.

0: Gently, I speak.
1: No, proto, a vůbec, oči se mi klíží, také si už vlezu do hájan.
0: A mám ti ještě něco zarecitovat?
1: Děkuju. Žádné koktájky a kdákání. Já usnu i bez toho.
0: Tak jsi to slyšel? Žádné kdákání. Hlavně ty kraslice.
2: Tady se nedá pro ty tvé
1: ukdákané říkanky spát, abych nevstal a nevzal na tebe tu tvoji pomlásku a nezarecitoval ti po zádech.
0: To snad nebude třeba.
2: To není ložnice. Kde je ten kohout?
0: Kohout? Jaký kohout, taťuldo? To se ti něco zdálo.
2: Co, pak jsem barov slepý či hluchý, abych nepoznal kohouta? No, to je přímo soutěž v kohoutím zpěvu. Ten kohout je tady někde ubytovaný.
0: Jak by si to mohl dovolit, taťuldo?
2: Kohout z toho nemá rozum, ale následky si poneseš ty. Tady je. V bedně na peřiny. Otevři okno. Okamžitě otevři okno.
0: Ale taťuldo, kohout nelítá.
2: Lítá, nelítá. To jedno patro mu na kráse neublíží. A leď si, kohoute. Tak.
0: A teď někde vysedí ty překrásné kraslice a sebere je někdo docela cizí. Tak krásně jsem to měl

0: O dvou darech. Byl jednou jeden dobrý král a ten rád jedl, rád pil a hrál, měl v lásce svoje poddané, jen lakomce a lháře ne. Jednou ten dobrý král seděl za stolem u oběda a hrál se svým šaškem v karty. Najednou vejde do komnaty sedláček. Na hlavě velikánskou dýni, jakou svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí. Sedláček se poklonil a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Kam pak jdeš s tou dýní?
0: K tobě, milí králi, řekl směle sedláček. Přinesl jsem ti ji darem na dýňovou polévku. Je to náramná dobrota. Ale nezapomeň nakázat kuchařce, aby z té dýně schovala semena. Můžeš je rozdat přátelům a já si taky přijdu pro hrst na příští rok.
1: Děkuji ti, přítelíčku, řekl sedláčkovi král.
0: A teď jdi a sněz si něco v kuchyni. Sedláček poděkoval a šel i s dýní do kuchyně. Zatímco tam kuchařka častovala jídlem a pitím, povídá král svému šaškovi.
1: Poslyš, šašku, ten chlapík se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi tu dýni přinesl ze srdce rád. Co bych mu měl za ní dát? Šašek se zamyslel a pak povídá.
0: Milý králi, vyzkoušej si ho. Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu darem pěkného koně.
1: Máš pravdu, šašku, řekl král a dlouze se zamyslel.
0: A když se sedláček dosyta najedl a napil, zavolal si ho a povídá.
1: Přítelíčku, co chceš za odměnu?
0: Co chci, milý králi, řekl sedláček.
1: Jen abys mi dal hrst semen z té dýně, až je kuchařka usuší.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a dal sedláčkovi přivést pěkného koně. Sedláček poděkoval a spokojen se rozjel domů. Jenže ten sedláček byl poddaným jednoho hraběte a to byl hrozný lakomec. Však se taky jmenoval Zabiveš. Jakmile hrabě Zabiveš uslyšel, co dostal jeho sedláček od krále za odměnu, řekl si.
1: Hoj! Zítra pojedu ke králi já a dám mu darem pěkného koně. Když dal za dýni koně, dá mi za koně přinejmenším hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Jak řekl, tak udělal. Druhého dne ráno vyvedl ze stáje svého nejlepšího koně a rozjel se na královský hrad. Když tam přijel, seděl král právě za stolem u oběda a zase hrál se svým šaškem v karty.
1: Hrabě Zabiveš vešel do komnaty, poklonil se a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
2: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Co by si spřál?
1: Milí králi, já jsem hrabě Zabiveš, povídá hrabě. Slyšel jsem, že si včera dal mému sedláčkovi za dýni koně a tak jsem ti místo něho přivedl jiného. Už stojí ve tvé stáji.
2: Děkuji, přítelíčku, řekl král. Jdi napřed, přijdu se na něho podívat.
0: Když hrabě Zabiveš odešel, obrátil se král k šaškovi a povídá.
2: Poslyš, šašku, ten hrabě Zabiveš se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi toho koně přivedl ze srdce rád. Co bych mu měl za něj dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu 7 panství a hodnost knížete.
2: Máš pravdu, Šašku, řekl král, a když se přišel s Šaškem podívat do stáje, povídá hraběti.
0: Příteli, takového koně jsem ještě neviděl. Co pak chceš za něho?
1: Co chci, milý králi, řekl hrabě Zabiveš. Chci, abys mi dal hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a poslal pro kuchařku.
2: Když kuchařka přišla, zeptal se jí král.
0: Kuchařko, máš semena z dýně od toho sedláčka?
1: Mám, milý králi, odpověděla kuchařka.
0: To je dobře, řekl král. Tak je nasyp do 2 kornoutů. Jeden bude pro toho sedláčka a druhý tady pro pana hraběte Zabivše. A tak dostal štědrý sedláček za dýni koně a lakomý pán za koně dýňové semeno.

0: sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pikipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pikipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pikipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pikipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! Kočko, Pikipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pikipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pikipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau
1: před zrcadlem,
2: mňau,
1: do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pikipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pikipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pikipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
5: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pikipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo. To se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pikipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pikipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Ura, ura.

0: Vybegy cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Kinechová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
1: Opakuju se sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
1: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení. Si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já asi úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu

0: Blitz.
1: Hrajeme si na parník.
0: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. Pět a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x, 1. Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lýtka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
1: Achilovka to je u patičky.
0: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
1: Víš, to se myslím, že dá
0: zapamatovat.
1: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
0: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Snožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
1: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
0: Snožmo.
1: Pět, šup, šup, šup. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
0: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zběhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
1: A pak jsme běželi na místě.
0: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
1: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
0: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
1: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
0: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
1: Ahoj, děti.
2: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila. Na to byla málo slavnostní. Přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
3: Vítám, pane, ponožky mám.
2: Vstoupil mu do snění známý hlas. patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
3: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
4: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
2: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
3: Zítra mám pohřeb, řekl.
2: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
3: Ale ne svůj,
2: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
3: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
2: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně:
3: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
2: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: Dnes je 8. září.
1: A svátek má Mariana.
0: Mariana, to je krásné jméno.
2: Vzniklo složením jmen Marie a Anna.
0: Tohle jméno Mariana je oblíbené hlavně ve Francii.
2: Ale i u nás je Marian čím dál víc.
0: Mariany!
2: Marianky! Všechno nejlepší!
3: V rybníce pod černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechly a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl přitom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottonwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo? Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
4: Co to meleš?
3: Vyštěkl Trautenberg. A Anče si pomyslela, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně ze široka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší. Dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest.
4: Bolej, to se má nějaká holota co opičit po panstvu,
3: přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese.
4: Žaby, stehinko, fuj, Hajnej, ty lžeš?
3: Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty, až Trautenberg řekl.
4: Dobrá, buď do večera seženeš kupce, nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat.
3: Nedá se nic dělat, Hajný, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Vem mě sebou, dědo, žad. A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl.
4: Vyřiďte Trautenberkovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte.
3: Trautenberkovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anče s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal: nebojte se, nic se vám nestane. Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná cross-size element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží jsem vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a Víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenoun se hvízdl po druhé a žáby hop a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí krakonoš. Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice. Směje se krakonoš. To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu. Kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jsi na to přišel, že jsem horoleze?
1: Jsem detektiv Kolombo. Máš bugy na skříni mačky.
0: Ty víš, co to je?
1: Jasně.
0: Ahoj, Luboši.
1: Toupací železa.
0: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
1: Mont Everest. První byl na hoře Hilaria Tenzing.
0: A která osmitisícovka padla první?
1: Annapurna.
0: A která si vyžádala nejvíc obětí?
1: Nanga Parbat.
0: No. A kdo byl první nahoře?
1: Herman Bull, toho mám nejradši. Hned po tátovi.
0: No, jsi dobrý.
1: Mám knížky.
0: Pojď, pust.
1: Nepokořená hora. Ty maláští tygři. To vysílají v rádiu na pokračování.
0: Hotovo, hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
1: Táta byl taky horolezec.
2: A co dělá teď?
1: Teď je mrtvej.
2: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
1: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovým svahu. A utrhlo se to s ním.
0: Vezmeš si můj spacák. Asi jenom pěne v něm spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
1: A kde jsi spal ty?
0: No, moc jsme nespali.
1: Máš hodně kamarádů?
0: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
1: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
0: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
1: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit, ten jeho kamarád.

0: Mezi město. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Mm? Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby a spí jak dub.
0: To je holomek. Dělá si ze mě legraci.
1: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
0: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
1: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla se mi jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem ti chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš pohlednout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám vojnu jak zem. Podívej. Vypušel jsem ti tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tady nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu je vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je od jakživa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako Bůh.
5: Já budu taky Bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tr. A raz a dva, a raz a dva, a...

0: Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a dva.
1: Aho!

0: Raz, pa, pam, pam, ramena. I raz, dwa, raz, dwa. Hop, hop, hop, hop. Włosy na ulgi. Hop, hop.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na Vaška zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto, i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s ním vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš, dáš vedlibě vagón Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: Čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Cepak ty jsi neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde, nejsi ty náhodou malej Brepta?
4: Náhodou velkej.
5: Když jsme ráno vařili snídaně, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: Když jsem byl ještě u maminky v bříšku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi? Září?
4: Sakra, ty jsi jasnovědec.
5: Hele,

0: de laço.
1: Zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co byste mu řekl, kdybych si začal tvojí mámu namlouvat?
1: Ty bys to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Boši, musíš opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádné řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, vy?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou. A Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji.
4: Kolena dej k sobě, zastav!
3: Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
1: Ano.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Andulky se rády baví.
7: Jsou to ptáčci povídaví.
6: Jsou to ptáčci zpěvaví.
7: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: No a teď ještě jedno.
6: Andulky se rády baví.
7: Jsou to ptáčci povídaví.
6: Jsou to ptáčci zpěvaví.
7: Zpěv je dobrý pro zdraví.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Inže já bych chtěl pohádku od babičky. Zakňoural tatu, když ho Kidživu uložila k odpolednímu odpočinku. Já taky, ozvala se z druhé strany Moja. To nepůjde, řekla jim Kidživu. Babičce není dobře. Ach jo, vzdychla Moja a po ní to zopakoval i tatu. Ach jo. Tiše a poslouchejte, nebo nebude žádná pohádka. Pohrozila jim Kidživu a začala vyprávět. Moja ji však hned po prvních dvou větách přerušila. A co babičce vlastně je? Je smutná a unavená, odpověděla Kidživu. Protože je stará? Zeptal se tatu. Možná to bude i tím, zaváhala Kidživu. Ale myslím, že se jí spíš stýská po Africe. Poslední dobou vzpomínala, jak si hrávala v pralese a jak by ještě aspoň jedinkrát chtěla ochutnat aframon. Afra co? Zakoktal se tatu. Aframon, řekla Moja. To je moc dobrá bylinka, co roste v pralese, dodala Kidživu. A teď už konečně poslouchejte. Moja i tatu tedy poslouchali, ale jen na půl ucha. Každý po svém přemýšleli o Kambě a o pralese a to přemýšlení jim vydrželo přes celou máminu pohádku i přes celý odpolední odpočinek. Když pak vyběhli ven, tatu vážně pronesl. Musíme babičku nějak rozveselit. Já vím, přisvědčila Moja. Ale čím bychom jí udělali takovou radost, aby byla veselá jako dřív? Třeba tu někde roste ten afra něco. Pojď, zkusíme ho najít. Ale tatu, zavrtěla hlavou Moja. Aframon roste v Africe. Oho, hlesl tatu, jenomže Moja už ho nevnímala. No jo, v Africe, proletělo jí hlavou. V Africe. A do Afriky přece létají kachny, co se tu tehdy zastavili. A nahlas vykřikla. Ty by nám ten aframon mohli přinést.

0: Jestli vůbec. Musíme na to jinak. Poběž! Rozeběhla se k nejvyššímu šplhacímu stromu, vylezla až úplně nahoru a začala se rozlížet po okolních výběžcích. Tatu, pamatuj si, nejdřív si promluvíme s pelikány, potom s plameňáky a s těmi černými ptáky, co mají dlouhé červené zobáky a taky s husami. A co by dub byla zase dole? Jdeme. Prodrali se křovím na vzdálený konec výběhu a Moja začala volat na pelikány. Trvalo hodnou dobu, než si ji všimli. Jak ti můžeme pomoci, Mojo? Ptali se pak jeden přes druhého. Potřebujeme něco z Afriky. Pelikáni se na ní nechápavě dívali. No, až poletíte do Afriky, že byste nám něco přinesli. Vysvětlovala Moja. Docela malý kousek aframonu. Kde pak, Mojo? Zavrtěli všichni pelikáni hlavami. To nepůjde. My do Afriky nelétáme. V létě jsme tady u vody a v zimě tamhle. Ukazovali zobáky na jeden z pavilonů. Aha, řekla zklamaně Moja. Kdybychom ti mohli být k užitku něčím jiným, dej vědět. Rozloučili se pelikáni. Stejně dopadli Moja a tatu i u plameňáků a u hus. Zbývali už jen černí ptáci s dlouhými červenými zobáky. Moja si je nechala až nakonec, protože ani nevěděla, jak se jmenují. Dobrý den. Zdvořile je pozdravila a představila se. Jmenuji se Moja. A já jsem tatu, řekl nebojácně její bráška.
1: Ahoj, Mojo. Ahoj, tatu,
0: odpověděli jim ti ptáci.
1: My jsme černí čápy.
0: Vypadali trochu roztržitě a nezdálo se, že by se s nimi chtěli dál bavit. Mohli byste nám, prosím vás, s něčím pomoci? Dodala si Moja odvahy.
1: Podle toho s čím? Ošívali se. Sami nevíme, co dřív. Od rána do večera se musíme starat o mláďata. To dá něco práce sehnat pro ně do stryb.
0: A ukázali na pahýl stromu, kde ve velkém hnízdě seděla tři bílá mláďata a hladově otvírala zobáky. To nemusí být hned teď, řekla Moja. Až poletíte do Afriky, potřebovali bychom přinést kousek aframonu. Čápy se zatvářely překvapeně.
1: My nikam nelétáme, žijeme přeci v zoo. Ale naše mláďata tam poletí. Proto je musíme hodně vykrmit, aby tu dlouhou, dalekou cestu zvládla. Ale pořád jsou hladová a máme starost, jestli budou mít na let do Afriky dost sil.
0: A co kdybychom vám pomohli? Vylétl statua dřív, než si stačil uvědomit, co říká.
1: To byste byli hodní!
0: Zaradovali se čápy a zamávali jim svými mohutnými křídly. Co si jim to slíbil? Zlobila se Moja cestou domů. Kdo kdy slyšel, aby gorila rybařila? Pelikáni přeci chytají ryby, nedal se tatu. A rádi nám pomohou, my rybařit nemusíme. Stačí, když ryby čápům doneseme. Kdyby se do gorilího výběhu někdo díval o hodinu později, nestačil by se divit. Tatu stál na té straně, u které bydlí pelikáni. Kus od něj byla Moja, pak Shinda, dál Kamba, za ní Kijivu a živý řetěz skončil na opačné straně výběhu Richardem. Tak začneme, zavelela Moja. Teď, přidal se tatu. Pelikáni se pustili do chytání ryb a z vaků pod zobáky je házeli tatuovi. Ten je chytil a hodil Moje. Moja Shindě, Shinda Kambě, Kamba Kijivu, Kijivu Richardovi a Richard čápům, kteří je dali svým mláďatům. Tedy to byl nápad, radovala se Kijivu, když před setměním s krmením čapích mláďat skončili. To se jen tak nepovede, pochválila Moju a tatua i Shinda. Kamba celá rozkvetla, že ochutná aframon a připomene si Afriku. A čapí rodiče mají po starostech. Vymysleli jste to opravdu báječně. Společně krmili čápata každé ráno a každý večer. Začínáme, chytejte! Hop, hop, hop, hop, hop! Házeli si ryby a čapí mláďata je jedla. Mladí čápy rychle rostly a začaly jim vyrážet tmavohnědé peří. A čím byly větší,
1: tím byla Kamba veselější. Znovu vyprávila moje a tatovovi pohádky a začala se s nimi hrát. A nebyly to ledajaké hry, jako třeba na schovávanou. Hrála s nimi i na piráty a přitom vylezla až na nejvyšší šplhací strom. A když jednoho dne mladí čápy odletěli, vzala si moju a tatu a stranou, aby jim poděkovala. Jsem moc ráda, jak jste šikovní a obětaví, zakončila svou řeč. A už se nemůžu dočkat, až společně ochutnáme aframon. V zápětí si však uvědomila, že kdyby se ho snad čápům nepodařilo donést, ani by to nevadilo.

Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své vonavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí. Povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bezvousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí, a konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyrašily nové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jaký že je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek. Šbeholili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous,
Ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.

0: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
1: Tátí, bez šlapání.
0: Objede dům podruhé a volá.
1: Tátí, bez držení.
0: Objede dům potřetí a volá.
1: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
0: Asi málo brzdila.
2: Hej, čau kluci a holky, vylišáci, vyrušťáci, respekt, dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: now obnoven.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
3: Ahoj, kluci a holky. Zdravím taky tebe, Piggy. Ahoj.
1: Ahoj, Hanko. Kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
3: Hanko, ahoj, Hanko, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co, Piggy?
1: Abychom se...
3: zdravě vyvíjeli.
1: Já jsem zdravej jako zdravice.
3: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
1: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
3: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
1: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
3: Střed
1: třeba...
3: těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
1: Hanko,
3: a jdeme na bubínek. Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená,
1: Hanko,
3: že budeme cvičit.
1: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
3: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
1: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
3: Posilovat. Takže...
1: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky
3: ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
1: tak maminky,
3: a Piggy,
1: pojďte si se mnou posílit pupík.
3: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
1: No mě se právě chce.
3: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží. Vy, děti, doufám také. Dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
1: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
3: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplátlé na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa.
1: Nohrudník.
3: Pravou, levou, děti. Křížem na prsa si položíme ruce.
1: Křížem jako Turek.
3: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do deseti, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
1: druhou.
3: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
1: Moc dobře tedy.
3: Moc dobře
1: tedy, ne? To znamená,
3: tedy, ne?
1: Že mám asi ty svaly nějaké
3: přesně
1: zkrácené.
3: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
1: Fajfky už umím.
3: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo.

0: Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak, milé děti, pro Hanko, dnešek je to všechno.
1: Mně už to šlo teď líp.
0: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti.
1: Ahoj, děti. A maminky.

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat dudlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Díky kalendář! Dnes je 8. září
2: a svátek má Mariana.
1: Mariana, to je krásné jméno.
3: Vzniklo složením jmen Marie a Anna.
1: Tohle jméno Mariana je oblíbené hlavně ve Francii.
3: Ale i u nás je Marian čím dál víc.
1: Mariany!
3: Marianky! Všechno nejlepší!
4: Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Maruška, a ta dostala k narozeninám balíček. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal, ani maminka, ani tatínek, ani dědeček, ani babička. Spadl z nebe, řekl Maruščin bratříček. Co pak v něm asi bude, zajímala se maminka. Dort, hádal tatínek. Šaty pro panenku, prorokovala babička. Pixla tabáčku, těšil se dědeček. Živý indián, mínil bratříček. V nebi nejsou indiáni, odsekla Maruška. Už se začali hádat. Co kdybychom se podívali? Navrhla honem maminka a balíček rozbalila. To bylo zklamání. V krabici ležela prapodivná skleněná čepice. Marušce bylo do pláče. Tu mám nosit, mračila se. Budou mě studit uši. Tatínek ji konejšil. Třeba je to teď v módě. Lepší by byla pixlička tabáku, mínil děda. Nekuř, okřikla ho babička. Indiáni taky kouří, ozval se bratříček. Jenže dědeček není Indián, napomenula ho maminka. Já se z toho asi zblázním, řekl tatínek. Maruška přestala plakat. Už to mám? Nasadím si čepici a budu vám všem dělat generála. Honem si nasadila čepici a podívala se do zrcadla. V tu chvíli zmizela, jako by se do země propadla. Tatínek se začal strachovat, maminka se začala strachovat, strachovala se i babička, dědeček a malý bratříček, ale platné jim to nic nebylo. Marušce se opravdu zdálo, že se někam propadá. Zavřela oči. Když je zas otevřela, stála v křišťálové jeskyni a před ní na křišťálové židličce seděla křišťálová babička. Maruška se v ní viděla jako v zrcadle. Jak jsem se sem dostala? Divila se. Babička řekla, poslala jsem ti k narozeninám kouzelnou čepici. Kdo si ji nasadí a podívá se do zrcadla, ten se propadne až sem. Já jsem zrcadlová stařenka a schovávám se do zrcadel. Tam mě nikdo nevidí, protože jsem skleněná. Jednou jsem pozorovala, jak se češeš, a protože já taky potřebuju učesat, vzpomněla jsem si na tebe. Ale pozor, mé vlasy jsou skleněné, to řekla a podala Marušce skleněný hřeben. Holčička se dala do česání. Babička klimbala a moc si libovala. Ne, obráceně. Napřed si libovala a potom klimbala. Ale najednou vykřikla, ouvej, toto bolí. Maruška se podívala a byla v ní malá dušička. Zůstal jí totiž v hřebenu jeden skleněný vlas. Dala se do pláče. To nevadí, těšila ji stařenka, nech si ho na památku. Potom Marušce nařídila, aby jí vrátila skleněnou čepici a zamkla ji do křišťálové truhly. Už ji nebudeš potřebovat. Jdi, abys tu nenastydla, v podzemí je velká zima. A dovedla Marušku ke skleněným schodům. Tam nahoře je jezírko a u něj sedí moje sestřička, je celá z vody. Pozdravuji ode mne, loučila se s dívkou. Maruška se vydala po schodech vzhůru výš, pořád výš. Chvilinku na ní počkáme. Sláva, už jsme se dočkali. Věřte nebo ne, skleněné schody dovedly Marušku na dno jezírka a odtud rovnou na břeh. Div divoucí, ani trochu se nenamočila. Na lavičce pod smuteční vrbou seděla stařenka v závojíčku z mlhy. Co tě ke mně přivádí? Zeptala se Marušky. Posílá mě vaše sestřička, mám vás pěkně pozdravovat, vyřizovala Maruška a ukázala skleněný vlas. Vy prý jste celá z vody? No ano, usmála se stařenka. Ale na první pohled se to nepozná, jen když si sáhneš. Maruška si sáhla a hned měla ruku celou mokrou. Nespravila bys mi závojíček, už na šití nevidím, poprosila stařenka a podávala děvčátku jehlu a nit. Nit byla celá z vody. Maruška se pustila do práce. Když byla hotová, sáhla stařenka do kapsáře a vytáhla odtud zářivou kapičku vody. Až přijdeš domů, pusť kapku na zem. Udělá se jezírko a do něj hoď skleněný vlas. Dál už sama uvidíš. Maruška poděkovala a spěchala domů. Kde pak jsi byla tak dlouho? Volali na ní z okna rodiče, babička, dědeček i malý bratříček. Báli jsme se o tebe. Ale Maruška se jen usmála, upustila na zem kapičku a v té chvíli se před nimi objevilo jezírko. Děvčátko do něj vhodilo skleněný vlas a věřte nebo ne, uprostřed jezírka vyrostl skleněný ostrov a na něm nádherný skleněný domeček. To je krása, hlesla maminka. To je krása, špitl tatínek. To je krása, volali ostatní, ale no jo, broukl dědeček. Potom se všichni do toho skleněného domečku nastěhovali a spokojeně v něm žijí dodnes. Moc se jim tam líbí, jenom dědeček se občas zahudruje. Lepší by byla pixlička tabáčku. Ale babička ho hned okřikne.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

cioccolati creme.

0: Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz. Nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter a protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Tak dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne, tak moudrý? Kde pak? Chyba, můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Kácha, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m. Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost, ať má tedy ještě jednu hádankářskou soutěž. Pojmu ji ovšem velkolepě a taky, aby byla k užitku. Proto si král vyžádal od natěšené princezny 3 hádanky. Povedly se jí na první pokus. Poté byla urychleně svolána tisková konference, kde královský ceremoniář vyhlásil pravidla soutěže. Účastnit se může každý, kdo ještě nedosáhl 18 let. Kdo bude znát odpověď na všechny hádanky, dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze, bože, leze, nedá pokoj, až tam vleze. Já to vím, přece klíč. A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat. To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už Tatranku, 2 chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké. Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící králík, pardon, pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v Praze královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale jistě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se. No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce. Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí 3 hádanky. Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní: kdo je v království největší? Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně. Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní: kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží? Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal. A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis? Princezna harmonie je obyčejná harmonika. Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého. Kdo to ví? Nepoví. Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím. Hádejte, kdo se hlásí. Pepíček k dýmu. Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek. Zašumělo v davu. Pepíček si odkašlal a zvolna pravil. Tak já tedy odpovím. V království je největší náš králíkovský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost, bude z něj jednou dobrý politik. Správná odpověď. Tak dál. Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek, náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vztekle kopl do skla. A to se nemá, že? Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka. Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let. To byla bomba. Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let a úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímů se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.
1: Vigi básnička!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi žila v jedné vesnici děvečka, která se jmenovala Káča. Nikdo jí také jinak neřekl, ne Kačenka, nebo Katunka, nebo Katuška. Říkali jí jen Káča, protože byla zlá a hubatá. Konečně poslouchejte, zrovna křičí na nějaké dítě.
1: Jdeš domů? Já ti dám! Co tady máš co dělat? Jestli by se ještě nezeš, tak uvidíš!
0: Ani ten nejchučší chasník si ji nechtěl vzít za ženu. A Káča nebyla chudá, měla chaloupku se zahradou a také peníze měla, ale co na plat? Pro každé slovíčko se vadila a křičela, že to bylo na 10 honů slyšet. A ještě k tomu všemu nebyla hezká. A tak zůstávala na ocet. V neděli, když byla v hospodě muzika a tancovalo se, Káči si nikdo ani nevšiml a nikdo ji nevzal dokola. Všechna děvčata tancovala, jen Káča ne. Mívala zlost na celý svět. A jednou, když zase šla k muzice, povídá si.
1: V životě jsem ještě netancovala s chlapcem, není to k vzteku. Dnes bych Věru tancovala třeba s čertem.
0: V hospodě si sedla ke kamnům, dívá se, jak se děvčata otáčejí v kole a tu najednou vejde do hospody pán v mysliveckých šatech. Sedá si blízko Káči, dá si přinést pivo a nese sklenici Káče, aby si s ním připila. Káča se v duchu divila, že ten cizí pán si ji tak váží a že si ji všiml. Ale to ještě nebylo všechno. Pán hodil muzice zlaťák a křičí solo, hoši! A bere si Káču k tanci. No to víte, jak se celá hospoda divila. Hoši i děvčata se ušklebovali, ale Káča byla ráda, že tancuje a z posměchu si pranic nedělala. A když bylo po zábavě, myslivec doprovázel Káču domů a při loučení Káča povídá.
1: Kdybych tak s vámi mohla do smrti tancovat jako dnes.
0: A proč pak ne? Pojď jen se mnou.
1: A kde zůstáváte?
0: Chyť se mě kolem krku, já ti ukážu.
1: Juj!
0: Káča se ani chvilku nerozmýšlela, chytla se myslivce a v tu chvíli byl z myslivce čert. A už letí s Káčou rovnou do pekel. A už tam jsou. A čert tluče na vrata. Čerti mu otvírají a pomáhají mu sundat Káču, totiž chtěli by mu pomoci. Ale Káča se drží jako klíště a živou mocí se nechce pustit. Co dělat? A tak jde čert s Káčou na krku k pánu pekel, k Luciferovi, aby poradil. Lucifer ale moc řečí nenadělal.
2: Koho si to neseš?
0: A milý čert vypravuje, jak to všechno bylo a že nevěděl, že se Káča nebude chtít pustit.
2: No, protože jsi hlupák a nedbáš na mé rady a nic si nepamatuješ. Než si s někým něco začneš, máš znát jeho smýšlení. Kdyby ses byl podle toho řídil, nebyl bys bral Káču sebou. Teď se mi klíč skočí a hleď se jí nějak zbavit.
0: Co měl čert dělat? Šel s Káčou znovu na zem. Slibovali hory doly, když se ho pustí. Proklínali, ale nic naplat. Káča se ho držela a nepustila. Tak došel celý utrmácený až na velikou louku, kde se pásly ovce. Ovčák v huňatém kožichu nepoznal, kdo před ním stojí, protože čert se zase proměnil v obyčejného člověka. A tak se zeptal, koho to pán nese a proč. Ale, milý člověče, už sotva dýchám, povašen, jdu svou cestou, nic si nepomyslím a najednou mi ta ženská skočí na krk a nechce se nepustit ani po dobrém, ani po zlém. Chtěl jsem s ní do nejbližší vesnice, ale já už ji neunesu. Nohy pode mnou klesají.
2: No tak já vám od té neodbity pomohu a kus cesty ponesu. No a vy zatím paste ovce za mne. Ty, Káčo, chyť se mne. Hop.
1: Hopla.
0: Káča také už celá nesvá poslechla a chytila se huňatého kožichu. A už ji ovčák nese a jde, no a má co nést. Káča něco váží a kožich také. A dojde k rybníku a na hrázi pomalu, aby Káča nepoznala, vytahuje ruce z kožichu, opatrně ho svléká a blum! Káča je v rybníku i s kožichem. Když čert uviděl, že se ovčák vrací bez káči, nevěděl radosti, jak mu poděkovat. Já bych se té káči snad nikdy nezbavil. Prokázal jsi mi velikou službu a já na tebe nezapomenu. A abys věděl, komu si v nouzi pomohl, povím ti, že jsem čert. A zmizel. Čert ale nepřišel do té země jen proto, aby se nosil s káčou. Přišel za knížetem, který tam špatně vládl, lidi týral a okrádal a všechno, o čem připravil, propil a prohýřil. A ještě měl dva správce, kteří byli snad horší než on. Ubohý lid proklínal správce i knížete, který si stále vymýšlel nové radovánky. A stalo se, že si kníže povolal hvězdáře z cizí země, aby mu podle hvězd prorokoval budoucnost. Hvězdář dlouho zkoumal hvězdy. A potom mlčel. Nechtěl vyslovit proroctví a teprve, když mu kníže pohrozil, že přijde o hlavu, promluvil, ale neřekl nic veselého. Než bude druhá čtvrt měsíce, přijde si pro oba správce čert a až bude úplněk, přijde si i pro knížete a všechny je odnese do pekla. To se knížeti nelíbilo. I hned nařídil, aby hvězdáře uvrhli do vězení, ale dobře mu nebylo. Vyděšení správci odjeli v rychlosti na své hrady a dali uzavřít všechny brány, aby čert za nimi nemohl. A kníže neměl klid a přemýšlel, jak by všechno napravil. Chudý ovčák neměl o tom všem ani zdání, pásl ovce a nestaral se, co se kde děje. A tu jednoho dne najednou před ním stojí čert a povídá. Přišel jsem, abych se ti odměnil za tvou službu. Pán pekel mi nařídil, abych odnesl do pekla knížete a oba správce země, protože okrádali chudý lid. Ale vidím, že správci se polepší, proto je tu zatím nechám. Ale až měsíc dojde do druhé čtvrti, vejdi do hradu prvního správce, bude tam množství lidí a jakmile mne uvidíš, že vedu pána hradu přístup a řekni, odejdi, nebo s tebou bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Ale pán ti potom musí dát dva pytle zlata a kdyby nechtěl, řekneš, že mě zavoláš. Potom půjdeš do druhého hradu a zrovna tak zachráníš i druhého správce a budeš zase chtít dva pytle zlatých peněz. A dobře s nimi hospodař, ať ti jsou k dobrému. No až bude měsíc v úplňku a já půjdu pro knížete, no to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Dořekl a zmizel. Ovčák si pamatoval každé slovo a provedl všechno tak, jak mu čert poradil. Oba správcové ještě bledí strachem, rádi dali ovčákovi odměnu a vzali si čertovu hrozbu k srdci. No a brzo se všechno dověděl i kníže. Poslal pro ovčáka vůz se čtyřmi koňmi a snažně ho prosil, aby i jemu pomohl a vysvobodil jej z drápů pekelných.
2: Pane kníže, máte mnoho na svědomí, lidem jste moc ubližoval, ale kdybyste se chtěl polepšit a spravedlivě a moudře vládnout, no snad bych to mohl zkusit.
0: Kníže rád slíbil, ale s hrůzou čekal na měsíční úplněk. Opravdu se polepšil a lidem ho už bylo líto, protože hodnějšího knížete si ani nemohli přát. A přišel den, kdy se kníže měl se vším rozloučit. Dveře se najednou rozletěly a černý byl tu.
3: Stroj se! Tvá hodina vypršela! Jdu si pro tebe!
0: Kníže vstal a mlčky šel za čertem. Na nádvoří hradu bylo veliké množství lidu a najednou se ukáže ovčák, běží rovnou k čertu a volá:
2: Uteč, uteč, nebo s tebou bude zle.
0: Čert se zamračil, vyprskl oheň a zařval:
3: Jak se můžeš opovážit, takhle mne zdržovat?
2: Nezlob se, ale jde o tebe. Káča se po tobě ptá, káča tě chce vidět.
0: Jakmile čert uslyšel jméno Káča, byl hned ten tam a nechal knížete knížetem. Ovčák se smál, ale kníže zachoval vážnost a objal ovčáka jako bratra. A od té doby vládl společně s ovčákem, moudře a spravedlivě.

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu.
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v Kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
1: Co to děláš, ptá se jí.
0: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
1: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
0: Proč, prosím tě?
1: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
2: Já tomu nerozumím.
3: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.
2: A...

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si malá, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš... Ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejbl nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Vždycky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím i tebe, Piggy.
0: Ahoj, Hanko Kynichová. Máme tady dnes ve studiu Hanku Kynichovou, ale možná, že nebudeme cvičit.
1: Máš pravdu, já jsem totiž dnes přinesla kolo.
0: No právě.
1: A přinesla jsem své boty, v kterých chodím po horách, po lese a chtěla jsem se tě zeptat.
0: Poslouchej, Hanko, ty už mají hodně nachozeno, viď? To jsou správně rozšlápnuté boty.
1: Já jsem si myslela, že to neprozradíš. Já jsem si zapomněla z posledního turistického výletu vyprat.
0: O to vyprat, ale přijde mi, že jsou také pěkně povolené a máš tkaníčky dobře na utažení a to jsou dobré boty.
1: To jsou velmi dobré boty, ale nejdříve otázka na začátek. Já jsem si kolo a boty přinesla proto, abych se tě zeptala, jestli víš, jaký je rozdíl mezi cyklistikou a turistikou.
0: Cyklistika, turistika, turista, to je ten člověk, jak má na zádech batoh a má tyhle ty boty jako ty. A teď šlape a šlape a to je turista.
1: To je turista?
0: Protože turisté, zajisté, rozutíkají se po lese. To si pamatuju.
1: A tedy tím pádem už asi budeš i vědět, co je to cyklistika. Proto tady mám to kolo, mám tady bicykl.
0: Bicykl, cyklist, aha, tam je nějaký jazykový oříšek, bicykl, cyklistika.
1: Přesně tak, je to vlastně sport, který se vykonává na kole. A já bych teď, protože cyklistika, turistika jsou velmi rozšířené sporty, ale já mám někdy pocit, že se děti, možná někdy i rodiče, nedostatečně připravují na vykonávání těchto sportů. A protože...
0: No počkej, tak sednu na kolo, kluci na mě čekají, drandíme s Méďou, s kocourem na kole.
1: No to bych ti dala, kdybych ti takhle viděla sednout si na kolo. Piggy, co jsi udělal za velkou chybu? Neměl jsi na hlavě?
0: Květináč, nevím.
1: Přilbu si neměl, neměl jsi dostatečně přitaženou, takže když by si spadnul na kole... Tak co?
0: No Honko, já tady přilbu mám, protože slečna učitelka Zovaheda Okátá říkala, že ji musíme mít.
1: Přesně tak.
0: Ale víš co, když jedeme jenom s klukama, tak to neberu to.
1: Já jsem totiž tuhle viděla taky, tatínka s holčičkou, jenom přejížděli od baráku k baráku, od sousedky k sousedce, holčičce skočila pod kolo, kočka, holčička spadla. Přilbu neměla a co? Za chvilku jela houkačka a jeli na šití do nemocnice. Takže ani malinký kousek, ani 3 metry, prostě bez přilby se nejezdí.
0: Takže myslíš, že vždycky, když si sedám na kolo, takže musím mít přilbu na hlavě?
1: Kdyby si neměl nic jiného, tak přilbu na hlavě musíš mít vždycky.
0: Takže třeba plavky a přilbu?
1: Třeba plavky a přilbu, ano, možná se to zdá takové zvláštní, ale proč by se třeba z koupaliště nebo na koupaliště nejelo v plavkách?
0: No vím, protože ale... ta hlava, to je velká vzácnost, viď? O to
1: hlava
0: se
1: je velká
0: starat.
1: Vzácnost, o to se tak, opravdu dobře. Musíme
0: Hanko,
1: starat.
0: Já ti slavnostně slibuju, že už nikdy nepojedeme nikdo na kole bez přilby, protože budeme chytří.
1: A to samé bych chtěla, aby mi slíbili děti, že už nikdy nenasednou na kolo bez přilby, ale pojďme teď ještě k tomu, co je důležité právě při turistice. Jdu po těžkém terénu, klouže mi to, je tam kluská tráva. Přilbu si myslím, že ne, ale v každém případě jsou velmi důležité boty.
0: Je, proto ty máš ty boty tady.
1: Proto jsem ti vzala ukázat své boty, protože moje rodina a děti se právě věnujeme turistice možná víc než cyklistice, ale každý si prostě najde svůj sport, který mu vyhovuje.
0: Hanko, a kde jste byli naposledy?
1: Já jsem byla na krásném výletu, byla jsem v Borku u Žluti, uprostřed lesů, uprostřed luk, bylo to tam moc krásné.
0: A moc jste toho nachodili, víte?
1: A vylezla jsem na 2 velké kopce, jeden se jmenoval Nevděk a druhý se jmenoval Vladař.
0: Vladař.
1: Bylo to ve výšce skoro 700 metrů nad mořem.
0: Nevděk a Vladař jsou Nevděk kopce a koukají na sebe.
1: A jestli jste ještě v tomto kousku republiky nebyli, tak se tam určitě vydejte na turistický výlet. A pozor, jsou tam hlavně i cyklostezky, takže na Vladaře i na Nevděk můžete klidně dojet i na kole.
0: Prima, tak Hanka vážně, turista i cyklista, víc se říká cyklista.
1: Moc ne, mě to kolo totiž moc nebaví, ale jak jsem říkala, každý si na světě najde svůj sport, který mu přináší radost a tím mým je právě turistika.
0: Hanko, víš, jak to má třeba Méďa? Méďa Hugo, ten nejradší ze všeho čte knížky a nechtěl se mnou vůbec běhat, protože říkal, že ho to moc namáhá. Tak jsme s kocourem Vojtou vymysleli kolo a na kole s námi Méďa jezdí moc rád, takže to je podobné, viď?
1: A to já vás moc chválím, to já vás moc chválím, že jste přemluvili Méďu, aby něco dělal. V každém případě, děti, já si zase beru své kolo a své boty domů. Dneska už se s vámi loučím, ale určitě se ještě uslyšíme. Ahoj!
0: Ahoj, takže na kolo vždycky přijmu na turistiku dobré boty, do roboty. Ahoj, mějte se hezky!

0: jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Tiki kalendář. Dnes je 8. září.
2: A svátek má Mariana.
1: Mariana, to je krásné jméno.
3: Vzniklo složením jmen Marie a Anna.
1: Tohle jméno Mariana je oblíbené hlavně ve Francii.
3: Ale i u nás je Marian čím dál víc.
1: Mariany!
3: Marianky! Všechno nejlepší!
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem. Sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
1: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
0: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
1: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako vdoleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
0: V lese je tma jako v domě bez oken.
1: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
0: Počkej, našel jsem klíč, vydechl jako ze sna Martin.
1: Tak ho zahoď a jde se domů.
0: Ale je na něm nápis.
1: Ukáž.
0: Jemes enecárbo do čílk.
1: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
0: Klíč od obrácené země.
1: Kde to může být?
0: Víš co, Franto, půjdem tu zemi hledat.
1: Jde se!
0: Dlouho šli kluci černým lesem.
1: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
0: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
1: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
0: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba se dají odemknout naším klíčem.
1: Jaký div! Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
0: Franta s Martinem udělali krok
1: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali, vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl a žbluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, poměnky a chudobičky rostly na stromech.
0: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
1: Šla proti ním po hlavě. Občas ji dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
0: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
1: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
0: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
1: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
0: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
1: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
0: Některé lidi nosila aktovka.
1: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
0: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
1: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
0: Práce za lidi také jedla.
1: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
0: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
1: Komínem.
0: protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
1: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
0: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
1: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
0: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
1: Zatoužili vrátit se domů.
0: Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
1: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
0: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
1: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
0: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
1: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
0: Hádejte, o čem se jim bude zdát.

o kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby očistila a zbavila hmyzu. Andulka sizula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla: až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál, přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl: děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila. Však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla, a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička, a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se po čase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka. A tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal: Kikriký, naše dcera domů jede, stříbra, zlata, truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli: sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela: heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal: kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíři a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
1: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
0: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
2: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
3: No, já to uděláme.
2: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
3: Děkujeme.
2: Tak se mějte. Ahoj.
3: Utíkejte.

0: poznat, no. No kdo to má poznat?
1: Tygy hádanka.
2: Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.

0: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
1: Jo.
0: Já mám salátky moc rád.
2: Já to radši zaspívám. Když komá

ักเสรีนานา

vybrali, joj, joj, vybrali, za 100 zlatých prodali, joj.

0: chudáček, komár.
1: Jaký chudáček? Neměl se chtít ženit. To jsou pak ty konce. Chtěl se komár ženiti. Chtěl sobě brát mušku. Přiletělo ho vado. Chtělo být za družku.
0: Počkej, počkej, počkej. Co nám to tu vykládáš? Prosím tě, od kdy hovada létají?
1: Ale já nemyslím hovado.
2: No proto.
1: Jako je třeba kráva. Ale hovado, jako je ovád.
0: Jo, tak.
2: Jo, takhle.
1: A nepřerušujte mě pořád. Pokračuju. Cuky, cuky, hovado k hovadu. Nemač se nám do řádu. Vezmu-li já sekirku, já ti utnu hlavu.
0: Mně.
1: Ale ne, hovadovi, teda ovádovi. A šel komár do šenku.
0: Ubožátko chudý.
1: Upadl tam přes slánku. Vyrazil si zuby.
2: Šumankote, to je úplnej horor.
1: To jo? A co teprve?

0: To są teda konce, co, babinko?
1: Tak, tak. Ale aby sme si tady nevyprávieli jen o samých hrúzách, povím vám jednu historku, která je sice také svatební, ale veselejší než ty předchozí.
0: No, tak povídej.
1: Oženil se mraveneček, vzal si ženu mušku, posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku. Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála, dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.
2: A ta blešička byla maličká, vážila 6 kilo každá nožička.
3: Mámi, 6kilová blecha, to je teda kousek.
0: No.
3: A o té vám taky něco prozradím. Vandrovala blecha, potkala ji veš. Kam ty, milá blecho, kam ty vandruješ?
0: Já vandruju do Mlínice, mlynářovi do Čepice. Musím tam být

0: dress, m'ont envie tu dress.
1: Počkejte, počkejte. A tuhle znáte? Jel starý hrčka, zapřáhl cvrčka. Cvrček mu zdechl, zapřáhl blechu. Blecha mu skákala, až o je zlámala. Zapřáhl vši, ty mu dobře šli.
0: Krása. A co teprve to, co se stalo u křeče?
2: A co?
3: Co?
0: U křeče vlk seče. Liška pohrabuje, zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej, kluku zrzavá, já mám na tě štěstí. Co je, pane Spejble, že se tak škrábete?
1: Ale pořád mě něco svědí. Žery? Prosím tě, běž dál, ano?
4: Žeričku, jdi dál, taťulda má blechy.
1: No pozor, tak jsem to nemyslel.
0: Ale víte, že mě taky pořád něco svědí. To bude tím, že si tady stále vyprávíme o komárech nebo o blechách.
1: Jo, to je fakt. Víte co? Změníme téma.
0: Povídáme si o létě. Máme za sebou senoseč i výmlad. No tak už na nás čeká jenom sklizeň ovoce.
5: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
6: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
5: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
6: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
5: A byl jsi u pana doktora?
6: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
5: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
6: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
5: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
6: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
5: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
6: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
5: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
6: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
5: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
6: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
5: To jsem rád.
6: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.
7: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já, povídáme, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
7: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten Vyvrhel, nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
7: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapčův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
7: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
7: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
3: Digi básnička.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: A teď ještě jednou.
8: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo? Souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hihlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
0: To neřešte, odpověděl Hihlík chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to

0: odnese, my lichožrouti, tak to říká.
1: Oh, tvůj dědeček je moudrý člověk, prohlásil pan Vavřinec vážně.
0: To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
2: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
1: Už to tak vypadá,
2: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
1: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
0: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
1: Tak už běž.
2: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
0: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hýlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
2: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.

0: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
1: Ne, jeden zůstal.
0: A který?
1: Kladívko.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali po druhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit, a tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá! Vždyť se mohli udusit! Okamžitě se jim omluvte!
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadl její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezi tím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch vší silou fouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč,
1: zavelela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.
6: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
2: To je ono.
1: Čukla se do čela Adélka.
2: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
5: Pomoc! Už se zase vracejí,
1: zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry. A teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. Hmyzouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. dostali z Adélky strach.
5: Co se to děje?
1: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
2: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
1: Adélka se sklonila, aby zvedla skřídka výletníka, Buču a Pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla Pupína, Bůču a skřítka.
2: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
1: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
7: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
8: Máme!
1: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
7: A co mám vymyslet?
4: To nevíme.
1: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo si dělal krátké poznámky do svého bloku.
4: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
1: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
5: Pane,
1: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
5: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
1: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
2: Přesně tak.
1: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
1: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
6: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
7: A teď už mě nerušte, jsem v půli cesty k novému vynálezu.
8: Děkujeme!
1: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na mzouny bzouny poprvé narazili.
4: Musíme je vylákat na souboj,
1: přemýšlel Pupíno.
5: Jenom to ne,
1: nabírala na pláč Bláža.
4: Neboj, místo bojování je postříkáme,
1: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělali. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie. Troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák Kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
9: To je lahoda, takové líbé tóny.
1: Pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala. protože i Kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného, hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

a bylo jaro. Všechno kvetlo. A Janinka už byla u broučka a kmotřička, kmotříček a beruška a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet a plakala a snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu, nevím, kde ji vzali, a k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se a že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát dokola, jako by nic, a u Janinky se zase spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý Broučku, já mám radost, maminka má radost, my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře, Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě. Musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce. Já bych měl velikou žalost, a maminka také, a kmotříček také, a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý Broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu Páně poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a beruška stačit, až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se oni už vrátili. A tak se vrátili a Brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Oni ještě za nimi, s Pánem Bohem, zprovázej Pán Bůh, šťastné navrácení. Sám Pán Bůh tě nauč poslouchat. Ale Brouček už byl daleko a už to snad všechno ani neslyšel. A tak se vraceli a povídali si, jaké má Brouček krásné světlo. Kmotřička myslela, že je krásně žluté jako zlato. Mamince se zdálo být víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají broučci, když ponejprv letí, a že jen aby Brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela i, že snad bude, a kmotřička také i, že ano, a tak už Janinka neříkala nic. Byli už nedaleko, dali si s Pánem Bohem a letěli každá domů. Maminka tam měla stát hromadu nádobí, dala se hned do práce, ale nešlo jí to jaksi nějak od ruky. Myslela na Broučka a myslela na Janinku, že by měl být můj Brouček neposlušný. To jí na Janinku skoro mrzelo. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a Brouček v prostředku.
Na západ se nebe rdělo a Broučkovi se srdce v těle smálo. Ale tu se blížili k velikému dubovému lesu. A zas letěli a letěli. Les přestal a šlo to dolů do takového krásného údolí. Po stráních byly vinice s hezonkými chaloupkami a ta vůně, to byla vůně. A když tak letěli, tu viděli dva broučky. Vidíš je, Broučku, tamhle? Ukazoval kmotříček. Ten malý taky dnes poprvé letí, já je znám. Jsou tam nedaleko od nás, zůstávají v roští. A když se potkali, volal tatínek a kmotříček. Zdař Bůh! A Brouček také řekl, zdař Bůh, zdař Bůh. A oni oba, zdař Bůh, zdař Bůh. Ten malý také. A když přiletěli dál, tam se broučci kmitali, jeden sem, druhý tam, staří a mladí, velicí a malí a pořád, zdař Bůh, zdař Bůh, a zas zdař Bůh, zdař Bůh. A kde vinice přestaly, tam počaly krásné zahrady a v těch zahradách krásné veliké domy a zahrada vedle zahrady a krásný dům vedle krásného domu. Broučku, nebolí tě křidelka? Ptal se tatínek. Ale Brouček, že ne a ne. I přece si trochu sedněme, abychom si odpočali, radil tatínek. Ale Brouček pořád, že ne a ne. Ale když kmotříček pravil, že už ho křídelka trochu bolí, tu teprve, že si drobátko sednou. A sedli si v zahradě na hrušku na samý vrcholek a dívali se. Měsíček vykukoval spod mraků, tu a tam se hvězdička třpitila a Broučků všude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil. Lidé pěkně spali, jen tam v tom jednom okně u samé střechy bylo světlo. A tu se to okno otevřelo. Velká silná paní s krásnými kaštanovými kadeřemi se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zase zavřelo, světlo zmizelo. Ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se ztratilo. Myslím, že se maminka byla dívat po dětech. A broučci zas letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a Brouček v prostředku. Ze zahrady do zahrady, až zahrady přestaly a tu na návrší krásné město. Vysokánská věž a na ní čtyři malé věžičky, kolem samé domy a jenom domy a okny jen poseté. Ale všecko spalo. Nikde ani človíčka, nikde ani světelka. Broučka něco napadlo. Tatínku, tam, kam jste letěli oknem, nepoletíme? Poleťme. Tam, kde zpívají tu naši modlitbičku, to už teď nejde, až někdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za městem a museli bychom si přivstat hned, jak slunce zapadne. A tak svítili a svítili ze zahrady do zahrady, ale nejvíc tam v té, kde si ponejprv na hrušce odpočali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil a lidé pěkně spali. A ty hvězdy se třpitily a ti broučci se kmitali a pořád zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Ale hvězdy začaly jaksi blednout a tam na východě se tolik rdělo, že kmotříček radil, poleťme domů, slunko už vychází, a doma na nás bez toho čekají.
A tak letěli domů. Broučkovi se z těch zahrad skoro ani nechtělo, ale přece letěli vzhůru vinicemi až tam k lesu. A letěli pořád pěkně vedle lesa, až les přestal a byli na vrchu. A z vrchu dolů a přes potok a hned všichni tři tam pod jalovec. Však už na ně čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A Janinka tu není? Ptal se Brouček. Není zde, pravila maminka. Ona si myslí, že nebudeš poslouchat. A jestli pak tatínku poslouchal? Tatínek se usmíval a neříkal nic. Ale kmotříček i poslouchal. Vždyť už má rozum a už se nebude bát. A že budou večeřet. Hlad už bez toho měli. Měli čokoládu a k ní takové smažené věnečky. Ale když nenechali Broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A Brouček se bez toho sám k tomu měl. Jaká byla ta zahrada krásná a v tom jednom okně, že bylo světlo a že se okno otevřelo a taková krásná paní se dívala na hvězdy a na broučky a kmotřička k tomu přidala. Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se už oči zavírají. A takže se budou modlit. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček dal pac a pusu, každý šel po svých a spali a spali. Krásně se jim to spalo.

0: teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zátku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: už nesú čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytí a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky, brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Je! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víš, Justýno?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Je!
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

0: prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi neryjlo?
1: Kdybys v zemi neryjlo?
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však neryjlo?
1: Kdybys v ní však neryjlo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
3: Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
4: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík.
3: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
4: A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
2: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.

0: Viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
1: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je dědo takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
0: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
1: Jaká vrána?
0: Chlapče, vrána k vráně sedá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
1: Ale má?
0: A koho?
1: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
1: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané lycháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
2: Piggy vtipk.
3: A jak se to otevírá, zajímá se v obchodě zákazník.
2: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
4: Já tomu nerozumím.
2: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jojo, každý jsme nějaký, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějaký. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá: už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla, ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni.
0: Švagr, já mám švagra. A on je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Takhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady nesivěl zbytečně.
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů.
0: Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu, a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava, a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantou a s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, prýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášel je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další, a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. V Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

0: Lucy, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
4: To bude asi ten klacek, co s ním napsal Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
3: Tady jsem!
6: Odhoď se zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
3: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
3: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
3: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
4: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšrubovali ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lektvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
4: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Přijdete zase?
2: Jasan.
3: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
3: Tutově.
7: Chlapci! No chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
8: Ahoj, Justino.
7: Ahoj. Ahoj.
0: Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
8: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
8: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to spálně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste se tam tedy přede mnou schovali.
9: Ne.
8: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletili vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
8: Sůva? Co sůva? Aha, oříšky! Oříšky!
0: Rápidi, ne z oříšků, z nudlí.
9: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
8: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
8: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
9: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
8: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
9: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
8: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
9: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
8: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu.
9: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
8: Co?
0: Co jsem řekla?
9: Že znáš slova bezpečně.
8: Ale
0: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
9: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
8: No, já bych možná věděl.
9: Tak říkej.
8: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
9: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
8: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
9: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: Dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
8: To nevím.
9: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
9: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
8: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
8: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
8: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
9: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
8: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
9: A nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
8: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
8: No, a hned by vzniklo, že by se říkalo Vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
9: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
8: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
9: Justino, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
8: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
9: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
8: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
9: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
8: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
9: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
8: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy.
9: Smůly z hublí.
0: Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
8: Nemáme za potřetí dělat ta se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
9: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
8: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
9: Promiň, Justino, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
8: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
9: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
8: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak, když jinak nedáte.
8: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy, no, ty kuličko jedna, no.
10: Divadelní myška. Ten, kdo se aspoň trochu zajímá o přírodu, tak dobře ví, že před zimními měsíci se některá zvířátka umějí pěkně schovat. Ježek se například dovede zahrabat do kupy listí, kde v teple celou zimu prospí. Veverka si celé léto schovává na jedno místo oříšky, aby neměla v zimě hlad. No a malé myšky, ty by nejradši někam pod střechu. A tak nám lezou do sklepa, na půdu, na venkově třeba do stodoly nebo do stohu. Možná to znáte, když někdy na podzim zapomenete na chatě zavírat za sebou venkovní dveře, tak jsou ty myšky schopné vám vlézt třeba do postýlky. Jednoho podzimního odpoledne, kdy už vítr pěkně foukal a dokonce to vypadalo, že bude padat brzy sníh, přemýšlela jedna malá myška, kam by se na zimu schovala. Byla to městská myška. A jak tak běžela po chodníku, všimla si pěkné budovy, ze které právě vycházelo plno lidí. Když ty lidi tu budovu opouštějí, tak to znamená, že tam bude hodně místa pro mě, pomyslela si. Šup a už tam byla. A představte si, že to bylo divadlo. Nemusím vám snad ani říkat, že se tam myšce moc a moc líbilo. No aby ne, bylo to divadlo hudební. Zpívalo a hrálo se tam večer co večer. A každou neděli odpoledne tam bylo představení pro děti. To měla myška nejradši. Našla si hned u první řady malý kouteček a nevynechala ani jednou. Nebylo proto divu, že měla odposlouchané všechny role. Však také někdy po ránu, když v divadle nikdo nebyl, zkusila na jevišti všechno zahrát i zaspívat. Jednou večer, před začátkem představení, všimla si myška, že v divadle vládne velký neklid. Honem se běžela podívat do zákulisí, co se tam děje. Pan inspicient, to je ten pán, který řídí chod představení, byl celý rozčílený. Brzy se myška dozvěděla, co se stalo. Představitelka hlavní role onemocněla. To je pro každé divadlo moc nepříjemná záležitost. Vedení divadla se v takovém případě musí divákům omlouvat, musí se vracet vstupné a diváci odcházejí smutní domů, protože se nehraje a oni se tolik do divadla těšili. Kde vzít náhradu? Co budeme dělat? Divadlo je vyprodané do posledního místečka. Zoufal si pan ředitel a přecházel za oponou sem a tam. Myška si dodala odvahy, stoupla si před pana ředitele a tichým, nesmělým hláskem povídá: já bych si tu roli dovolila odehrát a odspívat. To představení jsem viděla nejméně 50krát a znám ho celé nazpaměť. Ředitel se podíval na malou myšku a povídá: odehrála, odspívala, jenomže každý herec, každá herečka musí také nějak vypadat. Podívej se na sebe, vždyť vypadáš jako myš.
11: No, když jsem myš, tak nemůžu vypadat jako králík, pomyslela si myška a už viděla, že z té nabídky nic nebude.
12: S tím by šlo něco udělat, pane řediteli, ozval se maskér. To je ten pán, který líčí herce a klidně dovede udělat z mladého třeba dědečka, anebo obráceně. To už jde hůř, ale dělá se to častěji.
13: Dáme jí blond paruku, řekl pan maskér zamyšleně a dal se hned do práce.
14: Byl by tady kostým po Šmudlovi z pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků, řekla pro změnu kostymérka. Paní, která se stará o to, aby herci měli všechny kostýmy čisté, nažehlené, no zkrátka v pořádku.
10: Za 10 minut byla myška oblečená, nalíčená, připravená na představení. Musím ještě dodat, že jí to moc slušelo. Srdíčko jí bušilo, že to snad muselo být slyšet až do 10. řady, ale nedalo se už nic dělat. Opona šla nahoru, představení začalo. No, nebudu vás napínat, myška měla velký úspěch. Dokonce dostala na jeviště kytici růží a to se nestává denně. Myška odehrála potom ještě řadu představení a byla obsazována do různých rolí, ale jenom do jara. Na jaře se všechny myšky vracejí zase do přírody. Možná, že už teď někde v myší díře vzpomíná a vypravuje jiným myškám o svém velkém úspěchu u divadla. Ale nevím, jestli to ostatní myši té malé myšce všechno věří. Vy ale věřte tomu, že tolik nezáleží na tom, jestli je někdo velký nebo malý, hezký nebo ošklivý, ale hlavně na tom, co umí. Někdo postavit dům, někdo třeba řídit nákladák, upéct chleba, uplést svetr, anebo jako malá myška hrát divadlo.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna, kdo je ten král?

křestíš. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy. Ví, co se nosí. A staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly. A tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché. Prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech? Kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu. Ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada, co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. Trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Vždyť máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášeňko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
2: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
1: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
3: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
2: Ano,
1: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal:
3: příteli, musíme si toho tolik povědět,
1: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
3: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
2: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
1: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
3: Vydrancoval gang kudly Dederona.
2: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
1: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
3: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
2: V Kilimandžáru.
3: V Kilimandžáru.
1: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
2: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
1: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
3: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
1: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
1: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
0: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
1: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
0: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostů v dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
2: Neztrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
0: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
1: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
0: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
2: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
0: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal
2: a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když pilně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začali zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

0: Škubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily, a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a bulldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, vzali tě, ty můj malý filmový hrdino. Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace. Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači jí právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera,
0: volal režisér.
3: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech z volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako uvytržený, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,